0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: that you got me down.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wake up and remind myself that I'm the fucking king.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Come down here and

0: Wave.
1: Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Gay rap, Gianni Pavarotti.
1: Gay rap, Gianni Pavarotti.
0: Hral jsem fotbal, ale žádnej to ty.
1: Hral jsem fotbal, ale žádnej to ty.
2: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Do you like money?
3: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

slova za stôl, jak stovka rýb z udíc mava padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš po travinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hrudi v pári diery vrie.

Rádio Wave. Děláme vlny.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: top X and it's better than
1: fuck it. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

حسب امشي بيناتكم ما بنيتش بيه.

بنمشي بناتكم، ما بنيتش بيت لا، بس بنيت بلادنا.

Владимир.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Swag.

0: o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dobré ráno všem, 8:04 vyladíte on-airový set a my jsme za to moc rádi. Hezký den.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Čau, tady Tom z Ghost of You, poslouchá

0: Dobré ráno všem, máme 24. května a ještě k tomu neděli, takže doufám, že to je takový to správný rozpoložení, abyste si užili dnešní den. Má být 30 stupňů, takže myslím, že už to je docela adekvátní nazvat to letní nedělí. Musím vám upřímně říct, že včera bylo vlastně taky krásně, myslím, že ty teploty taky nastoupaly poměrně vysoko a já jsem měla pocit, že prostě snad úplně všichni lidi světa, který byli doteďka doma, vyšli ven do ulic. Ne, že by to bylo zrovna příjemný, já teda přeju slunce úplně všem, ale tohle bylo fakt hustý. Včera to bylo město úplně narvaný lidma. Takže jestli máte dneska nějaký plán vyrazit třeba do centra hlavního města, tak bych vám to spíš rozmlouvala. Ale pokud máte plán vyrazit třeba někam do lesa, tak za mě teda palec nahoru, pokud to jenom trochu jde. No a jestli už přece jenom do toho města musíte, tak nějak se obrňte trpělivostí, protože prostě je hezky a všichni se chtějí tak trochu projít. Může to být náročný, ale samozřejmě se to dá zvládnout. Před náma nabitej playlist Charlie XCX, budu taky s váma mluvit o tom, co se dá teďka dobrýho číst, co se dá vidět v kině, tak nějak doufám, že budeme mít příjemné nedělní dopoledne. Těším se na vás, hezké ráno, hezké vstávání.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

Okay. Na začátek jedno takový sympatický výročí, právě 24. května roku 1930 Amy Johnson přistála v Darwinu a stala se tak první ženou, která pilotovala solový let z Velké Británie do Austrálie. Amy Johnson, tak to byla anglická pilotka, a taky hlavně průkopnice ženského létání. Ve 30. letech 20. století vytvořila těch leteckých dálkových rekordů víc, ale právě celosvětovou známost získala tímhletím přeletem, který byl vytvořen v roce 1930, kdy se stala první ženou, která podnikla právě že ten solový let z Velké Británie do Austrálie a přistála právě 24. května. Během tohoto letu překonala vzdálenost přesahující 18 000 kilometrů a ten let trval 19 dní. Její letoun můžete do dneška vidět v Muzeu vědy v Londýně. Tak to je takový pěkný výročí k dnešnímu dni. No a máme 19 minut po 8 hodině. Vy posloucháte Radio Wave. Kilo, are you right?

Hezké ráno ještě jednou všem a máme krátce před 8:30 a já nevím, jestli to máte taky tak, ale prostě já jsem ve svém období měla takový velký úsek, kdy jsem měla fakt hodně ráda dinosaury. Je to fakt už dost dávno samozřejmě, ale zůstalo mi to, nebo respektive ta obsese mě přešla, ale zůstalo mi takový ten zájem vůbec o tohle období vývoje nebo tuhle etapu života naší planety. No a teď mám malýho syna a tento samozřejmě jede úplně strašlivě moc, prostě má hodně rád dinosaury, hodně rád si o nich čte, hodně rád se na ně dívá, no a taky se zabýváme různými aktuálními vykopávkami. No a jedna mě zaujala dostatečně na to, abych se s tímhle zjištěním s vámi podělila, ale musím říct, že to je fakt docela srandovní. Takhle o 8:30 v neděli ráno, ale proč ne? Protože v Kolorédu se našel zub zatím nejranějšího známého předka nebo příbuzného dnešních primátů, tedy nás, lidí. Jedná se o drobného savce, který se jmenuje Purgatorius, jmenuje se podle hory, očistcové hory, což je první naleziště tohoto druhu v Montaně a úspěšně se šířil po světě ve chvíli, kdy dinosauři vyhynuli. A z dosavadních nálezů vědci vykonstruovali,

0: že tímhle s tím prvním předkem, nebo naším velmi vzdáleným příbuzným, bylo zvíře, které se podobalo dnešní taně. Pokud nevíte, co je tana, tak to je takový malinkatý asijský hmyzožravý savec. A to, co se našlo, je vlastně zub tohohle savce, který je prostě veliký, jako nehet malíčku. Já prostě absolutně nerozumím tomu, jak se takováhle fosílie prostě, nebo jak se takováhle věc může jakoby najít a ještě identifikovat. Za mě naprosto fantastický. Na i rozhlasu v sekci věda se můžete dočíst víc, rozhodně doporučuju. No a teď už pozvánka k poslechu Slejváku, který poběží v našem éteru dneska po 13. hodině.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13:00 na rádiu Wave.

Archivní chlapec se z kostí mrtvých máme krátce před 8:45 a vyladíte On Air Radia Wave. Je neděle 24. května, před námi docela 9. ještě třeba Action Bronson, Kuku Chloe a nebo Kelela a track Idea One. Tohle všechno před námi, tak já doufám, že máte příjemné vstávání. No a pokud teďka zrovna promýšlíte, co si třeba večer pustíte za film, tak já mám pro vás nějak pár osobních typů, který bych já sama hodně ráda odškrtla ze svého seznamu neviděno k viděno, anebo naopak, který už jsem si odškrtla a ráda bych tenhle zážitek poslala dál. No a začnu tím, že vám doporučím jeden takový film, vlastně amerického nezávislého charakteru, který loni proběhl Karlovarským festivalem, tam jsem ho nestihla, pak jsem si ho stihla pustit na jedné z platform, jmenuje se Sorry Baby a rozhodně, jestli máte rádi kočky, smysl pro humor a tak trochu nadsázku, tak tenhle film je přesně pro vás. Tak tímhletím typem vypaluju, no a ještě se k tomu samozřejmě vrátíme.

0: Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor, což je vzdušnou čarou přes 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. V tiskové zprávě o tom informovalo hnutí Duha, které pohyb rysa monitoruje, a taky od nich dostal jméno Bardy. No a kdyby vás zajímalo, jak Bardy vypadá, tak jsou, musím říct, i krásné fotky na webu i rozhlas v sekci Příroda, a tam se můžete podívat na to, jak ho zachytili fotopasti, a je to teda fakt krásný zvíře. Jakože vidět rysa, to je asi něco jako chtít vidět jednorožce, stejně asi náročný, ale když se to podaří, tak to musí být fakt velký zážitek. Moc krásný zvíře. Takže tolik cestování Bardyho, a teď zpátky k našemu playlistu. Hotspot, to je klasická čtvrteční záležitost ve 4 hodiny odpoledne, tak teď si na to dáme pozvánku. No a potom ještě Autocamper, anebo Sufjan Stevens a With My Whole Heart. No a potom už bude 9.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Virval Endeavour a my máme 9 hodin ráno, vy posloucháte Radio Wave a je 24. května ještě k tomu neděle. Před námi Sigrid anebo FKA Twix, můj oblíbený Wild and Alone, tak doufám, že se máte pěkně.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Děláme vlny.

0: catch me.
1: Why I'm alone? 'Cause everybody's reaching for you.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

Říkala jsem, že vám doporučím nějakou knížku, už za malou chvíli budeme mluvit taky o audioknížce na vlnách Rádia Wave. No ale pokud byste chtěli třeba číst a nejenom poslouchat, tak já vám za sebe doporučuji knížku, která vyšla už vlastně je to nějakou dobu, mám pocit, že možná 2 roky. Ano, je to tak, vyšla v roce 2023, takže už to budou 3 roky, jedná se o knížku 1000 let radostí a smutků. Je to v podstatě takový životopisný příběh nejslavnějšího čínského umělce současnosti Ai Weiwei. Já musím teda pro kontext říct, že já jsem ho vždycky měla strašně ráda, sledovala jsem ho, jsem si vědoma všech popkulturních aspektů, jsem si vědoma naprosto všech kontextů i nějakých jakoby věcí, které jsou diskutabilní, ale prostě nějakým způsobem ve mně vždycky jeho způsob práce rezonoval, takže ho už přes 20 let sleduju. No a tahle knížka vlastně strašně dobře dokresluje to, jakým způsobem se prostě Ai Weiwei vyjadřuje ke světu, jakým způsobem pracuje. Dává to všechno do ještě širších souvislostí, protože tahle kniha 1000 let radosti a smutku je v podstatě takovým jakoby zvláštním souhrnem dějin 20. století v Číně, kde vlastně na příběhu jedné rodiny a poměrně dramatickém sledujete celý vývoj vlastně čínského lidu, čínské vlády, čínského politicko-společenského smýšlení a vlastně uvažování o svobodě, pokud se vůbec o tomhle pojmu dá v kontextu Číny mluvit, nějaké vnitřní svobodě, ve svobodě tvorby, a je to vážně teda úplně skvělý. Nebo já za sebe musím opravdu doporučit. Je to čtení, který je někdy trochu obtížný. Já mám, samozřejmě jsem zaujatá, protože mám k Číně takový speciální vztah, několikrát jsem ji navštívila poměrně dlouho jsem tam tak po různu si cestovala, takže vlastně mám o spoustě míst, který Ai Weiwei popisuje, tak mám nějakou konkrétnější představu. Každopádně za mě kniha je i hrozně krásným artefaktem, má krásnou obálku, kterou Ai Weiwei sám navrhl. Vyšla v nakladatelství Paseka a já ji za sebe musím určitě doporučit. Překládal ji Pavel Kolmačka, ale kniha vyšla původně v angličtině, takže vlastně není to přeloženo z čínštiny, ale ta kniha vyšla původně v angličtině. Ai Weiwei se vlastně pohybuje teďka spíš v tom anglickém prostředí nebo anglicky mluvícím prostředí, momentálně žije v Portugalsku, protože je v nucené emigraci, takže rozhodně za mě palec nahoru, a jestli nemáte žádný tip na knížku, tak 1000 let radostí a smutků doporučuji a dejte si.

0: Jen do dneška si můžete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas poslechnout thriller o toxickém přátelství a záhadné bolesti. Mluvila jsem o tom před chvilkou, že vás budu lákat k poslechu audioknihy, která se právě vlní na vlnách Rádia Wave. Tenhle ten román nebo thriller o toxickém přátelství napsal Jakub Stanjura a jmenuje se Medúzy. Pětidílný román uslyšíte vyprávěný hlasem Anny Kameníkové. Teď vám posílám malou ukázku a jenom do dneška můžete poslouchat právě na našich vlnách.
1: To Monika jako první prohlásila, že jsme si podobné. Zmoklé jsme se převlékali v jejím bytě a já si na sebe brala šedou mikinu a černé kalhoty, které mi půjčila. Ona sama si čirou náhodou zvolila tutéž barevnou kombinaci. Vypadáš jako já? Podívala jsem se do zrcadla šatní skříně. Žena přede mnou mi skutečně připadala jiná.

0: než ta, na níž jsem byla zvyklá. To je tou mikinou, řekla jsem. Ale Monika zavrtěla hlavou. Ani ne o hodinu později, když déšť ustal, jsme se vydali do drogérie, rozhodnuté, že si jedna z nás obarví vlasy podle té druhé. Pamatuji si však, že to byla Monika, kdo rozhodl, čí barva bude vzorová. To ona určila, že se přizpůsobím já jí. To je ona, ukázala na jednu z polic. Na obalu stálo, že je barva zářivě červená, ale mě připomínala spíš krev, tmavou, hrudkovitou. Není to tak těžké vzdát se sama sebe. Trvá to jen krátce, pár vteřin, než zboží přejede po gumovém pásu k pokladní, než se otevřou automatická skla u východu a cesta zpět se uzavře. Teprve když jsem si u Moniky v koupelně sundala froté ručník a pohlédla na své nové červené vlasy, došlo mi, jak moc je propojení mezi námi nepřirozené. Jediné, co nás zvnějšku odlišovalo, byly mé pyhy. Oči, nos i rty, to všechno se rozmazalo. Naše obličeje se prostoupily v jeden společný. Ukaž! Monika si mě otočila k sobě. Dlouze si mě prohlížela a já pocítila silné nutkání se z jejího sevření vymanit. Obrátit se zpátky k zrcadlu, prozkoumat svou podobu o samotě. Moc se to nepovedlo, zhodnotila nakonec. Že něco špatně jsem si uvědomila, až když Monika přistoupila blíž a začala se mými vlhkými vlasy probírat. Z ničeho nic popadla fén a začala mi vlasy vysoušet. Po košku pod nimi mi sežehl horký vzduch. Počkej, to bolí! Jenže Monika pokračovala dál. Přestaň! Měla jsem fén přiložený těsně k temeni. Na jednom malém, omezeném místě, do nějž proudil žár. Snažila jsem se bolest zastavit a Moničunu ruku přemoct, ale byla příliš silná. Dost! Uskočila jsem. Fén stichl. Monika nevěřícně vrtěla hlavou. Promiň, promiň, promiň, jsem kráva. Fakt se omlouvám, vůbec jsem tě neslyšela. Myslím, že tehdy mi Monika zalhala poprvé. Ještě toho odpoledne jsem si po cestě na kolej koupila barvu novou. Tentokrát obyčejnou, světle hnědou, takovou, jakou jsem mívala celý život. A ještě toho večera jsem se znovu přebarvila. Sama. Ve své koupelně. Daleko od Moniky.
1: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.
2: Hergot.
3: Hergot.
4: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
6: Hergot.
7: Poslouchejte.

A když takhle v tom dopoledně raním vysílání probíráme knížky, zvala jsem vás k poslechu audioknihy, kterou můžete do dneška najít na našich webovkách. Zvala jsem vás taky k tomu, abyste si přečetli knížku od Ai Weiweie Tisíc roků samoty, tak možná by to chtělo ještě něco do třetice. Ovšem, chtělo by to něco z takového trochu jinačího žánru, tak já nabízím takovou moji oblíbenou autorku. Je to překvapivě autorka komiksu, Liv Strömquist, švédská novinářka, redaktorka, žena, která je zároveň taky ilustrátorkou a pracuje v médiích, konkrétně také v rozhlase, v rádiu, a mimo jiné píše právě i komiksy, které jsou hodně společensky angažované, mají velký sociálně společenský přesah a já je mám hodně ráda. Za všechny bych zmínila ráda komiks V zrcadlové síni, který momentálně můžete vidět i v Praze, v jevištní podobě v A-studiu Rubín, ale Liv Strömquist vydala nový komiks, jmenuje se Pity hovoří, a za sebe můžu vám jenom doporučit, je to prostě velká sranda. Tentokrát se obula do wellness a do schopnosti lidí mít se dobře, do well-beingu, do toho, jakým způsobem jsme prostě, co všechno jsme ochotni investovat do sebe a neochotni a co všechno se zatím schovává. Je to zábavný, je to navíc dost temný, je to hluboký a je to taky fakt velká sranda. Takže za mě Liv Strömquist a Pity hovoří aspoň třeba tohle a myslím si, že třeba na neděli to je čtení úplně ideální. Teďka už v našem plejáku Tovelo a I'm Your Girl, right?

0: No a když už jsem tady ve vysílání mluvila o knize Tisíc radosti, tisíc let radosti a smutku od Ai Weiweie, tak ještě se do Číny jednou vrátíme s aktuální zprávou, kdy v jihozápadní Číně zbourali neobvyklou 10-patrovou stavbu, kterou místní turisté přirovnávali k fantaskním světům studia Ghibli. Dům, který vznikal 8 let jako osobní projekt jednoho muže, úřady označily za nelegální a nebezpečný. Ten muž se jmenoval Chen Tianming a strávil téměř 8 let tím, že tenhle dům stavěl, utratil přes 600 tisíc korun, což vlastně není tak moc, když se to tak vezme, aby proměnil skromný kamenný bungalov v mohutnou pyramidu plnou vratkých schodišť, balkónů a dalších přístaveb. Rodinný dům v provincii Guizhou se postupem let stal nečekanou turistickou atrakcí, tedy alespoň podle britského The Guardianu. Návštěvníci přirovnávali Chenův dům k propracovaným a fantaskním světům. No, ale nelíbilo se to úřadům, vyzvali ho, aby vrátil dům do původní jednopodlažní podoby, on nereagoval, neuposlechl výzvu úřadů, které jemu i jeho rodině nařídili, aby dům do středy opustili. No a po vypršení lhůty prostě příslušníci přijeli, vyvedli ho, zabavili mu telefon a zadrželi ho, no a potom přišlo k demolici. Ovšem Chen se nechal slyšet, že nelituje prostě ničeho, protože lítost je zbytečná, jsme zpátky v Číně. Také si nevyčítám, že se mi nepodařilo jej ochránit. Síla, která vedla k jeho zničení, byla prostě příliš mocná. Dodal Chen, který nyní hledá právní pomoc, aby byla tato nucená demolice prohlášena za protiprávní. Zpátky k našemu playlistu za 5 minut 10 a ještě si dáme třeba Pacino a Dveře.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty. Špína. Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hezké dopoledne všem.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Hezké dopoledne všem, 8 minut po 10. Vy posloucháte Radio Wave. No a pokud bych vás měla zvát na nějaký akce, tak samozřejmě je toho teďka docela dost, protože máme jaro a to jaro se nám překlápí do léta, je prostě pěkně. Lidi vyrážejí ven a taky se toho strašně moc děje. No ale jestli bych měla třeba vypíchnout jednu akci, která mě v poslední době opravdu hodně bavila, tak to byl křest novýho alba tria Hihi Haha Holky, kde se vlastně inspirovali knihou a filmem Kladivo na čarodějnice. Takže se opět tematizuje frustrace typu sexuálního obtěžování nebo nerovná práva žen. Bylo to hodně divadelně zpracovaný, ale ta energie a nálada vůbec v kotli a celý ten večer byla prostě skvělá. Takže moc hezká akce a kdybyste někde narazili na jejich koncert, tak za sebe rozhodně doporučuju. Máme před sebou teďka track Salem a písničku Red Dragon, tak to je takový docela tematicky oslý můstek, pěkně jsme to skočili. No a v této hodince, krom toho, že ještě taky mrkneme na nějaký kulturní typy, který ne, že jsou za náma, ale jsou před náma, tak budeme taky mluvit o aktuálních buchtách, které se podívaly na Bibli. Hezké dopoledne, je 24. května a neděle.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

0: Nový díl speciálu Buchty o Bibli se bude věnovat Ježíšovu dětství a dospívání. Jaký byl Ježíš jako děcko? Farář Petr Wagner říká, že byl raubíř, který svému tatínkovi ocekával. Vy si můžete poslechnout nový díl, bude i o kometě kadidlu a vraždění nevinátek. Teďka si dáme ukázku, no a vy samozřejmě hledejte ve svých oblíbených podcastových aplikacích svý oblíbený Buchty.
1: Takže zpátky teda k těm faktům, Peťo. Takže jsme teda za císaře Augusta.
2: Jak to Lukáš vypráví?
1: Jak to Lukáš vypráví, říše římská plus minus kolem roku 0.
2: Ano.
1: A teď tam teda máme, to asi všichni známe, nějakou Marii a nějakého Josefa. A těm se má narodit Ježíš neposkvrněným početím.
2: Tak teď si to přeskočil asi spoustu kolem toho v okolností, ale dejme tomu, že začátek je jako dramatická situace, kdy viděno třeba z pohledu Josefa, na který se dost často zapomíná, jeho snoubenka je těhotná a nikdo neví, jak je tohle možný. Protože oni spolu nežijou, co je v tom za čerta. Doslova.
1: Takže teda tam máme Marii a Josefa. Marie je těhotná.
3: Zbouchla. Mm-hmm.
1: Jo.
3: A neví se s kým.
1: A Josef, je to Josefova snoubenka.
2: Ano. Tam což je velký problém v té starověké společnosti, podle zákona Mojžíšova. Je to situace, která se dá řešit jenom ukamenováním. Což je
1: tý manželky, jo? Teda snoubenky.
2: Tý snoubenky. To je problém trošku.
3: Protože
2: nebo
3: to vypadá
2: nějakou šílenou ještě přidruženou ostudou a tak dále. Josef je ale vylíčen jako člověk, který je čestný a přemýšlí spíš, jak by to udělal, aby se tý Marii stalo co nejmíň blbýho v té společnosti. Tak se nějak sám v sobě usnese, že to zasnoubení zruší, propustí jakoby domů zpátky, že z toho třeba bude ostuda, ale nebude z toho další jako postih a že to udělá co nejmín drastickou cestou, protože prostě nevidí jiný řešení. Co se v tomhle momentě stane podle Lukášova příběhu je, že ho navštíví anděl, který mu vysvětlí, hele, to, je to třeba to nechápeš, ale to otěhotnění je z boží vůle. Takže ji přijmi k sobě a neboj se toho. Vem to prostě tak, že se budeš o to dítě starat a postav se za tu Marii.
3: Že to je daná věc. A tam se víc teda nevysvětluje, jak ona otěhotněla, protože mi to jako z biologického hlediska moc smysl
2: se
3: nedává.
2: To, že jí navštíví anděla, řekne jí, že počne z Ducha svatýho.
3: Jo. Dobře.
1: No a to je teda to neposkvrněné početí, jo?
2: No to je ten koncept, který se takhle dá vykládat.
1: To je za mě teda. Dobře, takže jako máme to chápat tak, laikové, že Josef s Marií teda nespál před svatbou a děcko ona s Josefem nečekala.
3: Ani s někým jiným, teda s Bohem.
2: S někým ho čekala, ale tohle to je trošku zastřený tajemstvím. Protože každý solidní biblista k tomu řekne, že Pana počne, což je teda naplnění nějakého starého proroctví mnohem staršího než Ježíš, který se na to tak nějak tradičně z křesťanské strany vztahuje, že je situace, kdy jde o panenství ve smyslu duchovním. Že je to někdo, kdo nemá vůbec s ničím ani se zvláštním jednáním božím žádnou zkušenost a něco v jeho životě začne mimo jeho vůli, ke kterým buď může teda říct jo nebo ne, to tam je důležitý, že ta Maria řekne OK, já tomu věřím, že to tak má být, ať se mi tak stane, teda když mi to takhle říkáš a vezme to do svého života, tuhle nepochopitelnou jako věc, co se přihodí. Ale jestli to jde vysvětlit biologicky, nejsem o tom úplně přesvědčen.
1: Nejsi biolog takzvaně teda.
2: Ne, nejsem.
4: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ladíte On Air Radio Wave 3 minuty po půl jedenácté a my jsme za to samozřejmě hodně rádi. No a nebyla bych to já, abych se nepodívala na novinky do sekce koktejl, na nějaký ten bizárek a samozřejmě jsem jeden našla. Kanadští policisté informovali o konečně dopadení lišáka, jen si domů v tlamě nesl několik párků. Zároveň varovali veřejnost, že s nástupem grilovací sezóny velmi pravděpodobně nebude jediným lišákem a vůbec jediným zástupcem zvířecí říše, který si bude chtít zpestřit jídelníček lidskou stravou. Tak tohle má teďka na práci královská kanadská jízdní policie v provincii Alberta. Lovit zloděje, kteří prostě kradou věci, které jsou připravené na grilování. Dokonce se někdy podaří ty zločince vyfotit, takže potom můžou ti, kteří nahlásili to, že se jim ztratili ty potraviny, konkrétně v tomhle případě párky, říct, jestli ano, to je ten lišák, kterého jsme viděli, jak nám krade ty párky. Nejvíc sranda na novinkách v sekci koktejl můžete vidět i fotky lišáka, jak má ty párky v puse. Já myslím, že celý to je o tom, že lišákovi vlastně udělali dobrou službu, protože kdyby všechny tyhle párky lišák snět, tak ho bude strašně špatně. Takže to vlastně celý dobře dopadlo. Paráda se děje a my máme takovouhle krásnou zprávičku na nedělní dopoledne. Skvělý. Před námi taky promo čelistí, který poběží dneska po 7 hodině večer. Protože je květen, tak konec května tradičně patří zlínskému filmfestu a to mě přivádí taky k takovému zábavnému oslímu můstku. Já tam letos jedu, koukala jsem se na program, na které filmy půjdu a mimo jiné se v Letňáku 31. května od 10 večer nabízí film Čelisti. Tak to jsem si říkala, že si nemůžu nechat ujít, protože na plátně to bude samozřejmě taková paráda, jako když jsem to viděla poprvé v televizi a pak se mi o tom asi 5 let zdálo. Takže Čelisti dneska po 17. po 19. a vy posloucháte Radio Wave.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radio Wave.

Tak asi nejde nezaregistrovat, že momentálně probíhá mistrovství světa v hokeji, no a my máme docela hezký skóre. Já jsem včera zápas neviděla, znám jenom výsledek, který je samozřejmě pozitivní, ale pořád jsme ve skupině, takže pořád se ještě může stát úplně všechno. No ale pokud byste si to třeba chtěli zpestřit, tak divadelní spolek 1155 vlastně dělá takový komentovaný zápasy, kdy v podstatě se díváte na hokej, ale zároveň se odehrává takový zvláštní, jakoby divadelně komentátorský kus v průběhu. Takže se můžete zasmát, zároveň jakoby zažít něco trochu jinak, ale pořád ještě u toho vidět ten hokej. Takže pokud na něco takového narazíte, tak musím říct, že za mě taky rozhodně doporučuju takový zpestření a pokud máte rádi sport, tak je to vlastně hrozně dobrá kombinace, že jste v divadle a zároveň děláte věc, kterou máte rádi, totiž koukáte na hokej. Takže skvělý. Máte rádi divadlo, máte rádi hokej a takhle se to spojilo. No nic, takže to je taky za mě dneska palec nahoru. A protože se blížíme 11. hodině dopolední, tak vám ještě slíbím, že po té celé 11. si budeme povídat o novém pořadu Fasády, který běží na rádiu Wave a vy si můžete pustit aktuální díl, tak dáme takovou malou ochutnávku. No a taky si řekneme, kam by se třeba dalo vyrazit do kina, co teďka zrovna frčí v kině a co možná minout, neprošvihnout, tak to všechno je před náma. Doufám, že máte příjemný dopoledne, že vám není moc vedro a že si užíváte, že je slunce a teplo. Are you videoing me right now?

0: Za 6 minut 11 hodin dopoledne, dneska máme 24. května a je neděle. A navíc je teda hodně teplo, takže je to už takový hodně letní. Ale bacha, ještě když chcete vyrazit někam do nějakých bazénů, koupaliště jsou možná některá vyhřívaná, ale třeba venkovní biotopy, rybníky, jezírka a takovéhle věci, abyste si nenechali zmást, je to ještě docela studený. A musím říct, že jako ještě to taky může přinést nějakou pěknou chřipečku, nachlazení, rýma a takový, protože prostě je to fakt studený. Takže jestli se celý rok neotužujete a chcete do toho teďka vlítnout, tak dejte pozor, protože to, že je teplo, ještě neznamená, že se všechno stihlo pořádně ohřát. To bude v srpnu, kdy bude všechno jako kafíčko. No ale to už zase všude budou třeba takový ty zelený sinice a nebude úplně možný se ve všech rybnících koupat. No ale nebudem předbíhat, teď je květen, všechno krásně kvete, máme se z čeho radovat, řekla bych. Moje oblíbený pampelišky ještě pořád vládnou, ale prostě může to být zrádný, takže vždycky je dobrý mít v batěhu mikinu. Tolik nevyžádaná rada takhle při neděli, ještě Pink Shift anebo Baby Tate.
1: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelober,
2: či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs. Festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tokyo Drift a Scorpio Season nás dovádí k 11. hodině. Zdravím vás, máme krásné dopoledne 24. května.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Zdravím vás, 8 minut po 11. hodině vyladíte On Air Rádia Wave. Dneska je 24. května. Svátek slaví Jana a Vanessa. Jana to je ženská forma vlastního jména Jan, pochází z hebrejštiny, znamená Hospodin je milostivý, ale svátek slaví dneska i Vanessa a to je ženské křestní jméno irského původu. Vytvořilo údajně irský spisovatel Jonathan Swift pro Esther Van Horn, se kterou se Swift seznámil v roce 1708. Jméno vzniklo spojením Van z příjmení Van Horn a Esa, což je zdrobněli na jména Esther. Poprvé se jméno objevilo v roce 1726 v názvu básně Cadenus and Vanessa, která připomíná vzájemný vztah Swifta a Esther. Cadenus je přesmyčka latinského slova decanus, tedy děkan. Takže Vanessa, docela zajímavá geneze tohodle jména, slaví dneska taky svátek a latinsky se tak označuje rod motýlů babočka. Takže Vanessa a Jana, těm dneska posíláme velkou pusu. No a já jsem před mnoha lety právě dneska maturovala. Hustý, teď jsem si to uvědomila. No, vlastně hezká vzpomínka, protože v tuhle dobu v 11 už to bylo za mnou. Takže vlastně dost dobrý. Ale docela mě překvapilo, když jsem si spočítala, jak dávno to už je. Ale to je jiný příběh. Blady, Rosalía, anebo taky třeba v týdle hodince Billie Eilish a Oxytocin. To všechno před námi. Hezké dopoledne.
1: On Air s Anitou Krauzovou.
2: Listen up, there is no before the

0: Posloucháte Radio Wave a my jsme za to hodně moc rádi. No a já jsem vám slibovala, že se mrkneme na nový pořad Fasády a jeho aktuální díl. Místa plná rozporů a bizarních zákoutí. To je Ústí nad Labem i Malešice. Hostkou první epizody podcastu Fasády je Karolína Vránková, šéfredaktorka irč.cz a autorka pořadu Bourání. Společně s moderátorkou Alenou Harciníkovou vyrazili do terénu podívat se na hezké baráčky a předat si pomyslné architektonické žezlo. Celý díl Fasád najdete klasicky na wave.cz. Před nimi krátká ukázka, a to konkrétně z výhledu na malešické sídliště.
1: Tak my jsme se už vyškrábali tady do parku a máme tady krásný výhled. Na co se to díváme teďka, Karolíno?
2: Přijde ti krásný.
1: To je takový zvyk, ale řekla bych, že v něčem krásný, jak tomu se určitě dopracujeme, ale zase je to přes nějaké ty vrstvy, ale tak když se tenhle podcast jmenuje Fasády, tak je musíme trošku odkrývat, takže někde zatím krásný je.
2: Jo, je to taky krásný na druhý až třetí pohled, viď? No ale jakoby já to nechci ironizovat, já tady mám ráda, no ale pravda taky, že vidíme jako věci spíš zajímavé než krásné, teda jo. Jsme na kopci a pod náma je vidět sídliště, celé malešické sídliště, vlastně jedno z prvních pražských sídlišť. Vlevo to jsou taky naše Hradčany, tam jsou vlastně komíny, teplárny a spalovny a tam je ta průmyslová zóna. A taky a třeba kolem nás a za sebou vidíme novou developerskou výstavbu, která nás tady tak jako obtesává za náma. Jsou bagry, ty tam odbagrovávají zase další kus nějakého pozemku a bude tam stát další nový dům. No, takže tohle všechno my vidíme.
1: No, my jsme se bavili o těch fasádách, tak tady teda vidím spoustu barviček a trošku jsme to zmiňovali, když jsme sem šli, tak je to takovej nešvar, pořád se tu objevuje, jak na to tak koukám.
2: Je to nešvar, je to mnohokrát prostě propraný nešvar, ale tady to fakt bolí do očí, jo, protože tady každé to SVJčko si poctivě ten dům zateplilo a nabarvilo a teda opravdu barev se tady nikdo nebál, takže je to fakt vlastně trochu strašný, ne? A co je na tom podle mě ještě nejroznější, že vlastně ještě dneska, když už víme, že to je ošklivý, můžeme to i vidět, každý den to vidíme, tak vlastně městská část tady podobným způsobem zateplila a natřela školu na duhovou barvou, takže my máme tady přece duhovou školu a ještě novou školku, která je taky prostě, vidím, žlutou, zelenou, modrou, oranžovou, tmavě oranžovou a dál na těch panelácích ještě všechny další odstíny. A je to fakt úplný nesmysl, no. Co k tomu říct?
1: No, já k tomu mám takovou teorii. Já jsem si totiž všimla, schválně, jestli si toho teď začnou posluchači i ty všímat taky, že když někde jedeš po vesnici, tak většinou tam jsou nějaký už zateplený baráky a jeden z nich je vždycky pistáciovej a kousek od toho je vždycky meruňková a tyhle dvě barvy jsou vždycky někde blízko sebe. Tak to je jenom taková vsuvka a odbočka k barvám.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle je Tila, I was biting, 2 minuty před 11:30, vy ladíte On Air Radio Wave. No a před námi byli Eilish a její track Oxytocin z druhého studiového alba Happier Than Ever z roku 2021. Tahle skladba, i když nebyla původně nasazená jako velký rádiový hit number one s velkým videoklipem, tak stejně prostě slaví obrovský úspěch, víc než 300 milionů přehrání a tak dál. Prostě velká věc, takže Oxytocin už teďka za malou chvíli, no ale v téhle hodince taky třeba ještě Overmono, Ralphichu anebo Mac DeMarco a už za malou chvíli si taky dáme nějaký ten tip, co by se dalo dneska podniknout a na co zajít do kina.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

0: Charlotte Cardin, Phoenix a my máme předpolednem v neděli 24. května. No tak do kina můžete zajít teďka aktuálně třeba na Ďábel nosí Pradu 2, na Spasitele, na Mandalorian a Groga, anebo Super Mario galaktický film. Tak za mě třeba Ďábel nosí Pradu 2, to bych šla moc ráda, ale prostě jít do kina je pro mě zatím teda dost sci-fi, ale ono to s časem samozřejmě všechno přijde. Teďka Overmono, Real Fichu anebo Tolstoy, já vám přeju krásnou neděli, slyšíme se brzo. Opatrujte se, užívejte sluníčka.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

If you want to describe my

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
0: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Doběhla kompletní naše jarní minisérie Města, ve které jsme se věnovali 5 evropským regionálním nebo státním metropolím, městům, která ještě nejsou zatížená overturismem a přetížená algoritmy, ale rozhodně stojí za návštěvu. Casablanca dál pokračuje a věnujeme se nejrůznějšímu poznávání a nejrůznějšímu dobrodružství. Dneska hodně ve vzduchu, protože je tady Jakub Rot se mnou. Ahoj.
4: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
3: Budeme se bavit o létání všeho druhu, protože to bude trochu možná hike and fly, trochu speed fly, disciplíny, o kterých já ani moc nevidím. Možná tam namotáme rogalo do toho, paraglidy, všechno možné, protože tomu všemu se Jakub věnuje. Jak se s tomu dostal a proč tě to tak chytlo?
4: Koukám, že jsi o mě už něco zjistil, Pavle, dopředu, to je hezké. Jak jsem se dostal k lítání? My jsme původně rodina hodně sportovní, tatínek odjakživa windsurfing, maminka taky, kitesurfing a takovýhle už trošku vzdušní lítací sporty, takže já jsem od dětství závodil na windsurfu spolu s bráchou, který dostali shodou okolností měl asi před 3 lety.
3: Ano, Honza Rot, věrní posluchači a posluchačky Casablanky si možná vzpomenou, to jsme se bavili o paddleboardu hlavně.
4: Takže jsme taková bláznivě sportovní rodina a lítání u nás v rodině nebylo úplně, že bychom jako někdo z rodiny lítal. Táta kdysi zkoušel motorový paraglide, ale velmi jenom zkoušel krátce. A já jsem se někdy ve 22 letech, tak jsem se tak nějak nudil s kamarádem v hospodě, co budeme dělat, tak budeme skákat z letadla, ne? No tak jo, tak jsme si našli nejbližší letiště, klubový aeroport, aeroklub v Plzeň-Líně, Plzeň-Bory. A začali jsme skákat z letadla a když jsme odskákali tu první sezonu, těch 40 seskoků, tak jsem říkal, hele, to je fajn, a co takhle lítat na tom paraglidu, nebo ty speedfly, koukali jsme ty videa a on říká, jo, to by mohlo být dobrý, takže jsme se přihlásili rovnou na paraglidový kurz a začali jsme lítat. A v tu chvíli musím říct, že to vzalo na nějaký čas dost všechny ostatní sporty stranou a pro člověka bylo hodně jenom to lítání na začátku, je to sport, který člověka jako chytne. A v podstatě jakákoliv volná chvíle a aspoň trošku lítatelný, občas bohužel i nelítatelný počasí, tak člověk musel zkoušet lítat a dostat se do toho vzduchu a na 4 roky v podstatě nebylo nic jiného.
3: Tolik endorfinu ti to přinášelo, jo?
4: Je to, paraglajing není jenom o tom asi endorfinu, adrenalinu, ale i to propojení s tou přírodou, ten lifestyle, hodně se učíš o aerodynamice, o meteorologii, což je nádherný. Sleduješ pocit, co ta příroda dělá, ptáky, kde lítají, krouží a ta komunita je super, takže opravdu to člověka na začátku hodně pohltí a jo, funguje to.
3: A jak se cítíš, když seš ve vzduchu? Je to spíš pocit sebejistoty, nějaké jakoby až všemocnosti, to, že prostě letím, jsem v té říši ptáků a nejsem svázený s tou zemí, nebo je to naopak pocit nějaké absolutní křehkosti, jsem takhle maličkej ve velkých mracích, pád je možný třeba, nebo tak?
4: To záleží, určitě se to vyvíjí s tou leteckou kariérou, tak na začátku člověk v podstatě ty první lety, nebo pro mě to tenkrát byly první seskoky z letadla, když jsem měl poprvé vyskočit z toho letadla, stál jsem v těch otevřených dveřích a koukal jsem se do tu kilometrový hloubky pod sebou a říkal jsem si, každá buňka v těle na tebe křičí, neskákej, zabiješ se, ten přirozený reflex půdovej toho člověka. Jakmile tenhle to překonáš, začneš si zvykat i v tom volném pádu, lítáš s kámošma okolo sebe, tleskáte si rukama, tak to začne být sranda a v tom paraglidingu je to o tom, že z začátku ty se učíš lítat na plitkých kopcích, kloužeš 1,2 m nad zemí, tak to je wow, ono to letí a klouže, já jsem pták, to byl zážitek. A postupem času se dostáváš do těch větších vejšek, jak v tom výcviku, tak pak ve svém vlastním lítání, kde už funguje nějaká ta termika, už jsou tam ty silnější vzdušní proudy, to křídlo nad tou hlavou není vždycky úplně stabilní, takže na začátku ti to umí, když se to v celé křídlo lehce zahejbe, tak ti to umí velmi rozbušit srdíčko. Říkáš si, je tohle ještě v pohodě, nebo už mám něco řešit? Ale postupně, jak se vlítáš, tak zjišťuješ, že to křídlo je opravdu, dá se říct, jednoduchý nástroj, který funguje skoro ze všech podmínek. a zvykneš si na to a takový to běžný poskakování, nějaký první klapance, větší, si zvykneš a zjistíš, že je to pohoda a když to postupem času za ty stovky a tisíce hodin, co nalítáš, když tě to baví a chytne, tak se ti dostane takovýho podvědomí, že už ty reflexy jsou přirozené jako při chůzi. Takže já, když dneska už letím, nechci to brát jako jistotu, protože když člověk bere něco jako jistotu, tak se něco stane, to tak víme, ale cítím se, že už s tím opravdu hraju s tím křídlem, že už jsou to moje jako srostlý křídla vlastní a můžu si v tom vzduchu dělat dost, co chci, na tom startu si pobíhám, poskakuju, když chci, tak do toho vzduchu, už to není, že ten vítr ovládá mě, ale já ovládám ten vítr a když mi to křídlo nad hlavou klapne, tak je to, že vím, co s tím dělat a v podstatě mě to neděsí. A je to pocit volnosti. Je to neskutečná volnost. Když jsem zažíval na kajtu, když jsem kajtoval v tom svém píku, když mi bylo těch 17-18, tak jsem kajtoval hodně a bylo to, že si tím člověk mohl hrát na té vodě, poskakovat si, točit se. Tak to zažívám posledních pár let na tom paraglidu, kdy opravdu letím tam, kam chci, tak rychle, jak chci. A třeba když teď učím své studenty, neskutečně baví, že opravdu za nimi dokážu rychle doletět. Když jsou níž, tak stočím výšku za nima, zavisím si je za sebe do háku, odvedu je v té rmice někam vejš a že se člověku dostane do ruky, že to je opravdu, a pak je to volnost a čistý potěšení a spojení s přírodou.
3: K nějakému učení a k těmhle věcem se možná ještě taky dostaneme, ale úplně laicky vysvětli nám, co je to ten klapanec. Je to prostě, když se křídlo nějak jako zavře, splaskne nebo prostě nějaký jako drobná potíž?
4: Tak co to je? Klapanec je termikus náš, termín velmi odborný samozřejmě. A je to o tom, že ty letíš na tom křídle a křídlo samo o sobě je látka. Není to pevný profil jako u rogala nebo větrně nebo dopravního letadla. A ono je ofukovaný ze spoda vzduchem, úhlem náběhu nějakým vzduchem a klouže po ty nakloněné rovně dolů. No a když se stane, že vlivem nějaký turbulence, změny větru, tak ti do toho křídla foukne ze zhora, tak to křídlo tím, že je to látka, tak se jako zavře, zaklapne se dolů, ty nasávací otvory se zaklapnou. V tu chvíli to křídlo podpadneš, ono se otevře, letí dál a na začátku to umí hodně rozbušit srdíčko, ale je to v podstatě žádoucí věc, aby jsme si do toho křídla nespadli, aby se zastavilo. Takže čím víc lítáš, tím méně se ti to stává, protože dostáváš do podvědomí ty reflexy a těm klapancům předcházíš už těma správnýma zásama do toho řízení a opravdu už mi letos klape, nebo poslední rok už mi klape křídlo velmi málo. Ale jsou větry, které dokážou zaklapnout ty Boeing, takže občas se to stane a může to být jízda a je to v podstatě jeden z nejčastějších jako příčin, nebo je to jedna z nejčastějších nesnází, kterým se naučíme v podstatě z nich vycházet, reagovat na ně dopředu, jak se řeší a tak dál.
3: Jak moc je pro tebe lítání spojené s cestováním?
4: Hodně. Lítání, cestování a cestování je lítání. Můžu říct, že jsem díky lítání procestoval opravdu kus světa a naštěstí jsem měl tu příležitost, jak časovou, tak finanční, že jsem dokázal cestovat opravdu po celém světě, většinou přes zimu, protože přes léto cestuju pořád, ale já rozlišuju cestování po Evropě a cestování po světě, takže po Evropě v podstatě neustále vyjíždíme do Alp, protože ty podmínky jsou tam samozřejmě mnohem lepší a zábavnější na to lítání. Takže Rakousko, Itálie, Slovinsko, to jsou takový jako víkendový výlety, kde jezdíme pořád s kurzama. Teď jsem se o víkendu vrátil z Itálie a na závody různě. Teď jdu příští týden do Rakouska na závody, když teda dolečím rychle zranění, co mě teď trošku trápí z kola. A pak přes zimu tak jsem vždycky cestoval za teplem na jižní polokouli, protože samozřejmě přes zimu dá se lítat, ale není to ono. Takže jsem procestoval Austrálii, Nový Zéland, Kolumbii a spousta Keniů, takových hezkých zemí. A bylo to vždycky za tom lítání a je to hezký, člověk necestuje jako turista za těma, já nikdy jsem necestoval za městama, ale cestuješ za tou přírodou, za těma kopcema a za tou paraglidovou komunitou a dává to úplně jiný náhled na to cestování. Člověk tam okamžitě pozná ty místní lidi a já se většinou snažím cestovat raději spíš na víc měsíců než na víc týdnů, abych měl opravdu čas si to tam užít a i vychytat ty dobré letové podmínky, poznat spousta těch kopců a tak dále. Takže jo.
3: To je takový obvyklý, ale možná ne někdy na první pohled zřejmý efekt, že když člověk cestuje s nějakým velice konkrétním záměrem, že do toho regionu jede třeba právě s tím, že tam chce lítat, nebo že chce prostě něco velice, abych uvedl úplně opačný příklad, něco archeologického řešit, nebo nějaké památky do hloubky poznávat, tak tu zemi procestuje tak jako tak, ale dostává se k něčemu, co je tím hlavním motorem té cesty a je tam potenciál k tomu, aby ho ta cesta zavedla jako o kousek dál, protože vyhledává specifické lidi, má specifické jako potřeby nebo otázky, aby ho to zavedlo tam, kam původně chtěl, ne?
4: Je to tak, přesně jak říkáš. A člověk pozná i to běžné cestování, takže když samozřejmě jedu lítat do Austrálie, no tak nevynechám operu a zajdu se na tu operu podívat. Ale...
3: Sydneyskou myslíš asi.
4: Ano, myslím Sydney operu samozřejmě.
3: Nebo jsi milovník opery obecně?
4: Nemůžu říct úplně.
3: Okay.
4: Mám rád nějakou klasickou hudbu a tak dál, ale opera mezi to úplně nepatří.
3: Jo.
4: Takže byl jsem se podívat na operu v Sydney samozřejmě, je to hezký to jako vidět, ale nemusím v tom Sydney strávit týden, ale spíš tam tak jako projedu a pak pokračuju do té přírody a zrovna to Austrálii, to východní pobřeží, jsem tam strávil celkem nějakých 8 měsíců a procestoval jsem toho spousta, jak člověk cestuje za těma lítacíma spotama, za tou komunitou a zeptá se, hele, co bych tady měl za to vidět, oni ti doporučí jako schovaný vodopády a třeba jsem přiletěl do té Austrálie, teď naposledy před 2 lety jsem tam byl. Jsem přiletěl a původně jsem myslel, že pojedu lítat do vnitrozemí, tam vesnička, která se jmenuje Manila, je to jenom schoda men. A je to asi 250-200 km v inlandu od východního pobřeží, někde na hranici Newcastle. A běžný turista tam nepojede, protože tam není v jako co dělat, je tam placka a z tý vybíhá kopec, ale je to taková jako redneck vesnice, že jako klasická australská farmáři a všichni tam lítají letadlama, protože nikam je co autem trvá strašně dlouho. A já jsem přijel a původní plán byl, že se teda popojedu nějakým vlakem a autobusem a tady do té vesnice a volal mi kamarád, který tam už byl týden a říká, hele, tady teď 3 dny pršelo a následující 4 dny to lítání bude relativně mizerný kvůli té vlhkosti v té půdě. Já se vracím na pobřeží naštěvit nějaký kámoše. Já říkám, no tak co, teď jsem tady jako na pobřeží a nemám co dělat a nemám v podstatě, chtěl jsem jít s vlakem někam, tak jsem napsal do padáčkářské komunity, ahoj. Jsem Jakub z Čech, paraglidista, skáním nějaký auto, nemá nikdo na půjčení nějakého kombíka, nebo jí dá nějaký ven jako na cestování, co bych si mohl jako pronajmout. A vozval jsem úplně super chlápek a říká, hele, já prodávám svoji obytku a nikdo se moc nevozývá, tak si to přijeď půjčit a půjčím úplně skvělý hippie auto, se kterým jsem tam prostě projezdil několik týdnů po pobřeží.
3: A nepokoušel se ti ho prodat teda, jo, ale prostě ti ho půjčil.
4: To je hezký, ta padáčkářská komunita jsou opravdu pro mě jako nejčistší lidi, co jsem má. Jsem dělal spousta různých sportů, od motocrossu, downhillu na bajku, surfování s bráchou, paddleboardování. A můžu říct, že ty padáčkáři jsou takový jako nejčistší, nejpřírodnější lidi, co jsem zatím potkal. Takže kluča mi poslal odkaz na inzerát a nešlo to zobrazit. A pak mi poslal fotky, já jsem třeba říkám, hele, víš, proč se ti na ten inzerát nevozývá? On říká, no ne, protože ten inzerát nefunguje, nejde zobrazit. On říká, jo, a říkám, no tak, on říká, no v pohodě, já už jsem to slíbil, že to půjčím, jak se to půjčil na 3-4 týdny. A když se mezi tím někdo vozil, a mezi tím jsme začali volat lidi, tak jsem mu to pak přivezl. Byl super.
3: Takže to takhle opravdu funguje, že i když nemáš nějaké jako přímé kontakty, že přes někoho už tu lokální komunitu znáš, ale jenom tak trochu random se ozveš těm lidem třeba online, tak seš jejich člověk.
4: Tak to přesně funguje. Paragliding má tu výhodu, že je to svým způsobem trošku zákonem svázaná věc, že máme nějaký předpisy, co musíme dodržovat, musíme mít všichni pilotní průkazy. A vznikají ty komunity v těch jednotlivých městech, jsou tam vždycky ty kluby. A když člověk přijde nějakou startovačku, jak tam většinou bývá napsaný kontakt na nějakou WhatsAppovou skupinu toho místního klubu, a tam se člověk zaregistruje, většinou zaplatí nějaký poplatek za to, že používá ty startovací plochy a tak dále, zeptá se, jaký tam foukají větry, na co si dát pozor. A napíše, a nepůjde někdo večer na pivo a 10 pilotů napíše, jo jasně, rád poznám evropskýho pilota a půjdeme na pivo, takže tohle je skvělý.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na rádiu Wave.

0: Jakub Rot je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o paraglidingu, o padáčkářích, o cestování s paraglidem a o všech souvisejících věcech, které mě dneska ještě budou dál zajímat. Co je to ten speedflying? Jak by si tuhle subdisciplínu nějak přiblížil posluchačům, posluchačkám, kteří o tom, dejme tomu, nikdy neslyšeli?
1: Speedflying je forma paraglidingu, dá se říct taková hodně extrémní. Vždycky tady nějakou kraje byla, poslední dobu je trošku vytlačovaná parakajtama, což je taková podobná věc, už bychom moc zacházeli do technikálí. Ale speedflying, když se to zjednoduší, tak je paraglidový křídlo, který je velmi malý. Jo, plocha normálního paraglidu na mojí váhu je zhruba 23, 24, 25 metrů čtverečních. Plocha tandemu, na kterém lítám tandemy, tak je zhruba 41 metrů čtverečních, aby to uneslo dva lidi, protože se zvýší váha. A ten nejmenší speedfly, co aktuálně lítám, má jenom 8 metrů čtverečních, což je pár stolů přiražených k sobě.
0: A takže pětina toho tandemového třeba?
1: Pětina, no. A to křídlo tím, že máš větší plošné zatížení, tak výrazně zrychlí. Takže místo toho ten paraglide běžně letí 35 na plnej takzvaný šlapce, což je, když se mění ten úhel náběhu, tak zrychlí třeba na 60 a závodnička až na 65. Tady ten 8-metrový speedfly tak běžně lítá těch 65-70 a do zatáčky ho utáhnu přes 100 km hodině. A lítá se s tím hodně nízko nad zemí, protože je to skvělé. Není to křídlo dělen primárně na to, aby se s ním stoupalo, chytali ty teplý vzdušní proudy a lítali několika hodiny přelety, ale je to spíš na to jako vyběhnout kopec a rychle spálit dolů. Je to v celé lyžování, se dá říct, v letě. A často lítáme tou 80 km rychlostí s tím, že tahneme prostě nohu v trávě. A tadyhle to křídlo na rozdíl od paraglidu je velmi přesné řízení, že opravdu se dá ovládat na centimetry tím, jak je malý, rychlý, přesný. A dělají se jenom takový ty různé salta bokem a tak dál. Je to, bych řekl, hodně adrenalin, right? Je to jako, pumpuje to adrenalin, ale vyrábělo to v minulosti poměrně dost mrtvol. Ty křídla bývaly nebezpečné, samozřejmě, jak ta technologie se posouvá, osvěta se posouvá, tak dneska je to bezpečnější a bezpečnější. A já můžu třeba si za sebe říct, že na začátku jsem spíš speedflyoval, říkal jsem si sletař a postupem času, jak se to vyvíjí, tak spíš tíhnu k té disciplíně hike and fly, běhání v horách a lítání na tom velkém křídle a dalším přeletům. Protože člověk jak stárne a upozaďuje to ego a sklidňuje se, tak si začíná uvědomovat, že se úplně nemusí tahnout 100 km v hodině v 10 cm nad zemí, ale byly to hezký zážitky, třeba na Zélandu jsme lítali na Glacier ledovec San Josef, tak jsme lítali helikoptérou nahoru a na Speedflake jsme lítali dolů a takový jako hezký věci. Neříkám, že nebudu speedflyovat, speedflyuju pořád, ale speedflyuju čím dá tím méně a méně.
0: Já to znám jenom z videí, samozřejmě, ale je to teda trošku zážitek, že si říkám, ježišmarja, Jesus, prostě tohle už musel mít odřený kotníky, protože to bylo fakt třeba ještě v nějakém žlabu horském a opravdu to jako připomíná to lyžování jako obloučky, ale skály nalevo, napravo a pak vidím, jak ten letec třeba po nějaké hraně jako nabere trochu na jednu výšku nad tím terénem a okamžitě udělá nějaké jako otočku, kterou bych laicky přirovnal k saltu skoro a zase valí jako těsně nad tou skálou a je to pro mě podobně jako třeba, nevím, base jumping, něco už trošku na hranici uvěřitelnosti.
1: Tak to je, má to zrovna k base jumpingu, se dá říct, i velmi blízko tou svojí dynamičností. A často i chodíme na podobný exity s basejumperama a třeba zhoníme, že oni skočí dolů tím volným pádem a my na tom malým křídle zatočíme za nima dolů a v podstatě jsme schopni se dorovnat na podobnou rychlost. Jak se lítají wingsuity, tak jsme schopni se s wingsuitem za letu chytit za ruce, že se pohybujeme na stejných rychlostech.
0: A crazy.
1: To, o čem si mluvil, je to, musím říct, že to je crazy a je to krásný zážitek, ale je potřeba to dělat hodně s rozmyslem a v tu chvíli to ego hodně upozadit, aby člověk opravdu lítal jenom pro to potěšení. To, o čem si mluvil, třeba ten deep dive za tou hranou, nádherný, nad tím jsem na Novém Zélandu, člověk tam řeže tu trávu těma horama dolů a pak je potůček, vodopád a kolem toho vodopádu to člověk takzvaně nadajuje, že se pošle deep dive a kolem toho vodopádu se točím 360 km, letím kolmo k zemi, tou 100 km rychlostí. Je to nádherný, ale čím dál tím víc nacházím zalíbení jenom v tom, že někam letím na tom velkém křídle a užívám si ty výhledy.
0: Jo, vlastně ještě jedna věc je možná, ke které bych ten speedfly, to speedfly odvětví jako přirovnal, a to je, že to připomíná let dravce, který se jako spouští vlastně za kořistí. Jak sokoly a tyhle dravci jako se vrhnou do toho pádu a teď vidíš tu zem, jak se přibližuje, tak ještě tohle mi to trochu připomíná.
1: Jo, a ještě stávalo se, už se to snad tolik nestává, že když se třeba slítá v Alpách, tam se často pasou ty ovce a dobytek na těch loukách, sjezdovkách, tak někteří ty speedflysti měli radost v tom, že přesně na tom speedfly to vzali a poslali to na ty krávy a ty se rozutekly samozřejmě strachy. Naštěstí už se to v komunitě neděje, vzniklo kvůli tomu spousta problémů, řešilo se to, že samozřejmě farmář pak byl naštvaný, že se mu tam rozutíká dobytek, když se nezlomí nohu. Ale tady ten pocit to přesně vyvolávalo asi i v těch kravách, že na ně padá ten dravec ze zhora. A je tohle, a já se k tomu vracím jak ve svých kurzech, tak ve speedflyingu, v lítání, že to je ego. A v tom lítání není největší nebezpečí. Spousta lidí si myslí, že největší nebezpečí bude nějaký technický selhání, tak to se neděje vůbec, to je 0,5% z těch nehod. Pak to bývá často jako změna počasí, jo, že se rychle změní počasí, něco se blbej vítr a tak dál. A já bych řekl, že největší nebezpečí v tom lítání je lidské ego. Jo, že lidi mají potřebu lítat pro to, aby ukázali, že oni jsou ty piloti, že doletí dál, že sletí zrovna tenhle kopec, že půjdou lítat do těchto podmínek. A z toho se pak stávají ty nehody. Já se hodně snažím učit ty lidi s tím pracovat, aby lítali opravdu pro radost, a ne protože musí něco vyhrát a něco sletět a chtějí si vyčistit hlavu od práce nebo čehokoliv. O tom to není a nemělo by být. Letecká amatérská asociace, to je takový český klub, co nás tady zaštiťuje pod ministerstvem dopravy, tak má hezký logo, mají lítáme pro radost. A o tom si myslím, že by to mělo být, že jsme měli lítat pro to, aby jsme si užívali to, co se tady děje, a to, že máme tu možnost lítat. Bůh nám nedal křídla, ale dal nám tu mysl, aby jsme si je mohli vymyslet, a já za to děkuju.
0: Ty máš za sebou nějakou nehodu, která by stála takhle v Casablance za řeč?
1: Drbu se na hlavě, mám samozřejmě za sebou nehodu. Patří to trošku k tomu, je to samozřejmě adrenalinový, nějakým způsobem rizikový sport lítání. Já vždycky říkám, že pokud člověk nebude lítat egem, bude lítat do slušných podmínek, takže je to bezrizikový sport a dobrý paraglidista je starý paraglidista, protože se toho dožila, nic mu nestalo. Nejrizikovější bývají ty první 2-3 roky toho lítání, kdy ten člověk je opravdu nadšený a neví, co neví. Jo. Když se na to pak zpětně podívá, tak ví, co nevěděl, nebo tuší, co nevěděl. A já jsem si svoji druhou sezónu lítání, první sezónu lítání, tak jsem si udělal kompresní zlomeninu páteře, což zní strašně, protože když se řekne zlomená páteř, tak si člověk představí autonehodu nebo lyžařskou nehodu, kdy ta páteř dostane ten zásah z boku a přeruší se ta mícha a ten člověk už nechodí. U těch padáčkářů je to tak, že zpravidla oni někde tvrdě přistanou na nohy nebo na zadek, ta páteř si v tu chvíli sesedne a tím tlakem se rozdrtí nějaký ten obratel. A v podstatě ta mícha je v tu chvíli bezpečí neporušená. Říkáme tomu padáčkářská rýmička, takže znám poměrně dost padáčkářů. Myslím si, že v lednu tady byl Hugo, který měl tu samou rýmičku. A takže znám spousta padáčkářů, kterým se to snalo, ale znám jednoho jediného, který dneska nechodí. A je to relativně, je dobrý se tomu vyvarovat, ale občas to stane, takže se to stalo. Sešrobovali mi tu páteř, bylo to 100% kompresní zlomě.

0: Takže je to příběh boje s vlastním egem. Tvůj příběh jako začátku a postupného rozvíjení paraglidingu a lítání.
1: Určitě ano. A neřekl bych, že jenom můj, ale doufám si říct, že 95% těch pilotů, co přijdou a dneska já ty žáky vidím, že dneska už jsou poměrně ty lidi uklidněný, ta osvěta nějakým způsobem funguje, ale spousta pilotů začalo lítat hodně egem a postupně se téměř všichni vyklidnili do toho, že lítají pro radost. Nemůžu říct, že úplně všichni, znám piloty, kteří lítají léta a už jsou i starší a pořád lítají pro to, aby jako show. Ale jo, je to tam involved určitě vždycky a je potřeba se s tím naučit pracovat.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave, dneska s Jakubem Rotem. Bavíme se o různých tématech spojených s létáním. Jaká je pro tebe ta sportovní stránka? Ty jsi Dolomitenman, máš za sebou účast na celé řadě závodů. Jak důležitá je pro tebe ta výsledková nebo výkonnostní část toho létání?
1: Nedůležitá. Závody dělám už od začátku, v podstatě od 2., 3. roku, co jsem začal lítat, tak jsem se začal účastnit nějakých závodů, protože to člověka velmi posouvá, učí se od těch nejlepších, co jsou nad ním a může následovat a učit se, kde oni chytají termiku, kudy si berou tu stopu toho letu a zlepšovat se tímhle tím způsobem velmi rychle. A samozřejmě na začátku jsem závodil pro nějaký výsledek, ale neměl jsem na to, takže ten výsledek tam nebyl, až postupně se člověk dolítával a dneska jsem v té fázi, že závodím pro radost, pro to, abych si to užil a opravdu na ty závody jezdím, snažím se jezdit bez toho, abych tam měl nějakou touhu se nějak umístit a ono to pak docela vychází. Takže na těch závodech je hezký, že zrovna ta moje disciplína, které se jmenuje nejvíc, což je hike and fly, to je kombinace horského běhu ultra. Což je kombinace horského běhu ultramaratonu, tak člověk

0: běží do hor a pak tam rozbalí to křídlo a letí směrem ten další otočný bod, i klidně několik desítek až stovek kilometrů, jsou to několika denní závody. A já jsem třeba s loňský mistrovství České republiky, Hike and Fly Moravian Challenge, co se běžel v červnu, v květnu, tak původně jsem ani neměl v plánu tam jet, protože jsem měl hodně práce v Rakousku s tandemama, ale pak nějak nevyšlo v Rakousku počasí, mě se tam uvolnilo místo, tak jsem říkal, jo, tak pojedu a kouknul jsem se na tu startovní listinu a teď jsem tam viděl všechny ty kluky, jsou to moji přátelé, znám, ale Stanislav Majer, Tomáš Matera, takový jako velký jména z historie, Xpir, Xalps piloti, a říkal jsem si, tak s těmhle lidma, tak cokoliv mezi čtvrtým až sedmým místem by bylo moc hezký. A jel jsem tam opravdu bez nějakého jako velkého očekávání, ještě to byl bivakový závod. Těch závodů máme několik stů, ten bivakový spočívá v tom, že si člověk sebou nese spacák, karimatku, nějaký sušený jídlo a samozřejmě smí si po cestě nakoupit jídlo, ale spát musíš v lese. A nějak se mi tam dařilo letecky, je to asi těma stovkama hodin, co každý rok trávím ve vzduchu, že se to člověk dostává do kůže, takže ten první den jsem v podstatě všechny přeletěl a když jsem večer dobíhal v těch 9 na, jo, člověk končí, běží se od rána, často ty závody od 6 do 9 do večera, tak jsem dobíhal v těch 9 večer a koukám, říkám, jo, já jsem první, tak bych měl si začít víc závodit, tlačit na to, ale věděl jsem, že druhý den mě čeká běh asi 50 km přes hranice do Polska, kde nebylo možné letět, protože to bylo proti větru a proti silnému větru. A říkal jsem si, já za mnou standardmér maximálně 2 hodiny, ze mě jasně doběhne, to jako nemám šanci. A mě to nějak běželo, nebo standa se nějak flákal, takže se mi to podařilo dokončit první a bylo to hezká přidaná hodnota, ale v podstatě jezdím na ty závody s tím záměrem si to užít. A ono se to pak daří. Stejně to pak vyšlo měsíc poté v Itálii, takže super.
1: Jaké to bylo v Kolumbii? Tam jsi byl možná i víckrát než jednou?
0: Ne, v Kolumbii jsem byl jenom jednou.
1: Jednou.
0: V Kolumbii jsem byl loni? Ano, loni, přes zimu. Já většinou hodně pracuji přes léto, mám spojenou všechnu práci s lítáním, takže tandem v Rakousku a tady učení v Čechách. A pak přes tu zimu nemám úplně tak moc co dělat, nebo musel bych si hledat nějakou jinou práci, což se mi úplně nechce a většinou přes to léto jsem schopný vydělat dostatek peněz na to, abych tu zimu nějak přežil úspěšně. Takže v zimě utíkám za teplem na tu jižní polokouli, takže loni to byla zrovna Kolumbie, kam jsem měl s přáteli na 3 měsíce. Odjížděli jsme někdy po Vánocích a vraceli jsme se někdy v březnu. A Kolumbie byla hezký zážitek, určitě jiný. Hezký lítání, tam je to vyhlášené, protože vždycky cestujeme na nějaké místo, které je vyhlášené za lítáním, takže Kolumbie je vyhlášená, že se tam lítají poměrně velký trojúhelníky, to znamená, že člověk letí nějaký trojúhelník s návratem. Byl to zážitek jak kulturní, protože samozřejmě ten jejich lifestyle je pomalej a oni jsou takový, že člověk jde na oběd a čeká 15 minut, než mu přinesou jídelák a pak 20 minut, než mu přinesou pití a pak zapomenu, že jsem objednal jídlo, tak Evropana, který je zvyklý na trošku jiný standardy, tak to umí jako otočit vnitřně, že už jako to, ale zároveň se tomu člověk jako docela rychle přizpůsobí a je to veliký klid a pak veliká volnost. Já si vždycky snažím cestovat na několik měsíců, abych se opravdu jako s těmi místníma seznámil, žil a koupil jsem si tam motorku a s kamerami jsme tam brali na motorkách jako poměrně velký kus Kolumbie. Po těch místech, které jsme měli oznámen, že se smí, pak tam byly místa, kam se opravdu jako nesmělo ani lítat. Byly tam zrovna závody loni, jeden polský pilot si blbě zaletěl, blbě přistál a už se nenašel. A když se člověk pohybuje tam, kde má, tak se tam cítí pocit bezpečně a ta příroda je tam zajímavá. Ty lidi jsou fajn, jsou často otevřený. Občas tam člověk cítí trošku jako nejistý. Nikdo tam skoro nemluví anglicky, takže je potřeba se rychle naučit španělsky, ale to tam naskakuje pro mě jako ty základní věty velmi rychle, takže.
1: A kafe dobrý v Kolumbii? nebo ani ne?
0: Ku podivu ani ne. My jsme zvyklí, nebo jako nebylo špatný, ale my jsme tady požitkáři v Evropě. Jo. Jsme i pražská kavárna zvyklí chodit na ty libový kafíčka, který si jako připravujeme přesně. V Kolumbii jsou lidi přírodní, zemitý, žijou, jo, nejsou tak vepředu, což má ty nevýhody, že přesně nemáš jídlo za 5 minut na stole a nemáš to nejlepší výběrový kafe, ale prostě pije se tam zrovna kafe, jaký je a to dobrý kafe asi spíš vyvážejí. Ale má to i ty výhody, že ty lidi žijou mnohem víc třeba spolu, mají na sebe čas, nespěchají a tak. Takže kafe dobrý v tom, že na něj máš čas a nemusíš ho pít jako v Evropě v nějakém stresu a pirsu.
1: Jakou krajinu si z vrchu během letu nejvíc užíváš a jak podstatné to pro tebe, jestli letíš nad zalesněnými kopci nebo nad nějakými impozantními skalními štíty, jestli je to krajina, která ti třeba v něčem připomíná tady střední Evropu nebo vůbec naopak, jako kdyby si letěl prostě nad pouští, tak to oceníš víc, protože to je větší změna, nebo nevím.
0: Zajímavá otázka, když se nad tím krátce zamyslím, tak určitě vnímám to okolí, je to v podstatě to, proč lítám, protože člověk vidí svět ze shora jako pták a je to úžasný. A pak je i hezký zase, když člověk někde přistane a musí od někud dlouho jít. Třeba s jednou jsem šel 2 dny na Zélandu takovým zařezaným údolím, odkud nešlo odletět nic.
1: Dva dny jsi šel z místa do letu, jo?
0: No, bylo na závodech na Zélandu, taky bivakový závody a tam ani nešlo jít po cestě, takže jsem šel asi 3 hodiny řekou a bylo to docela náročný, pěkný adventure. Ale abych ještě, můžu se k tomu pak vrátit, ale abych dokončil myšlenku, co si užívám. Nejraději mám hory, já jsem horský letec, miluji pohyb v horách, takže úplně nejradši ze všech hor mám Dolomity. Dolomity jsou nádherný a to lítání, ať už je tam člověk lítat pro radost, nebo třeba si nějaký závody, tak je vždycky veliký zážitek a ty skalní masivy jsou krásné, podařilo se mi třeba přistát nahoře na Marmeládě na ledovci a takový hezký zážitky. Pak jsem si moc užil lítání v té Austrálii, kde ta příroda je opravdu krásná podle těch vodopádů a nad těma ledovcema a tou nedotčenou přírodou, kde je opravdu, když člověk jde na přelet v Austrálii, tak se rovnou zabalí na bivak na 2 až 3 dny, protože se opravdu může stát, že přistaneš někde, odkud není jak se dostat a opravdu jdeš několik dní zpátky. Stalo se to párkrát. A Austrálie byla, tam se lítají roviny a zase trošku jiný výhledy, nádherný, pak sopky na Kanárech a všechno má něco svýho a ta změna je na tom, asi bych řekl, to nejhezčí.
1: A jak by vypadal pro tebe jako nepovedený let, nebo let, který jsi neužil?
0: Let, který jsem si neužil, by bylo něco, když jsem odstartoval do něčeho, že jsem věděl, že bych neměl startovat. Špatné počasí, silný nárazový vítr, blížící se bouřka, cokoliv. A já bych celý ten let řešil, abych se bezpečně dostal na zem. V tu chvíli vím, že bych si to neužíval, protože chci lítat pro tu radost, pro ten pohyb v tom vzduchu. A padáčkáři mají spousta hezkých příslovích a jedno z nich říká, je lepší být na zemi a přát si být ve vzduchu, než být ve vzduchu a přát si být na zemi. Takže když člověk odstartuje do něčeho, nebo se změní to počasí a on opravdu jako je vyděšený v tom vzduchu, sevřený a neužívá si to, tak a je mi jedno, kde by to bylo. A do takových situací se člověk bohužel záleží. Když budeš lítat jenom opravdu, že do dobrýho počasí, nebudeš na nic tlačit, tak se do toho dostat nemusíš. Jakmile začneš trošku závodit, tak už občas ty podmínky nebývají ideální. Říká se, že máme hezký letový počasí, počasí, který už tak hezký není, ale závodit se v něm dá. A pak počasí, který už není letový, ale asijští tandem piloté pořád létají. Tak přesně člověk začne jako tlačit z nějakého důvodu na to, že musí do vzduchu, ať už jsou to závody, nebo když jsou to asijští tandem piloti, kteří musí vydělat peníze, nelítejte tandemy fázi.
1: Okay.
0: Tak,
1: budeme si pamatovat tuhle radu.
0: Oni jsou dobrý piloti, mají často nalítáno stovky hodin, ale tím, že potřebují vydělat peníze, často mají poměrně starý, blbý vybavení a lítají do podmínek, kdy vy to vůbec neodhadnete, oni to odhadnou, ale troufnou si do toho a pak se tam stávají z toho mané jako problémy, takže když už lítat fázi, tak s evropským pilotem a vyhodit za to pár peněz navíc, že to bude stát víc než nazijský pilot, ale stojí to za to.
1: A ty teda mimochodem, když se dostaneš jako vlivem špatného odhadu nebo tím, že jsi to nějak hrotil nebo tím, že se počasí prudce změnilo, což v horách taky může být, do potíží, tak jak seš nebo nejseš schopný z toho jakoby odejít?
0: Jseš schopný z toho odejít, odletět. Dobrý je, že už od základu tak se učíme spousta meteorologie, takže my jsme, pro nás ta příroda, ten vítr, to počasí je to, co o nás rozhoduje, takže my se musíme naučit skvěle číst mraky, skvěle číst údolní větry a tak dál. A ty jsi schopný relativně rychle zjistit podle toho, že se podíváš tamhle na cumulus lenticularis, že dneska je fénová situace, může hrozit silný nárazový vítr a tamhle vidíš, že tam začíná cumulus castellanus, to znamená, že je velká instabilita ve vzduchu a může to přirůstat do bouřek, do cumulonimbů. Jsi schopný to odhadnout relativně dobře dopředu a jsi schopný relativně rychle vyklesat. Je několik vyklesávacích manévrů, ten dá se říct nejextrémnější spirál a jsi schopný krátkodobě opadat 15 až 20 metrů za sekundu. Je tam samozřejmě velký přetížení, ale jsi schopný vytratit prostě spousta výšky za relativně krátký čas. Blbá situace je, když tadyhle to neodhadneš a k tomu cumulonimbu se, nedej bože, přiblížíš, Tam jsou velký zestupní proudy, které můžou dosahovat až 30 až 50 metrů za sekundu a to už nejsi schopný uklesat ničím.
1: Ani prostě tě to tahá nahoru, jo?
0: Tahá tě to nahoru do té bouřky, ta bouřka si nasává vzduch z širokého okolí a to je největší nebezpečí pro pilota, nebo jedno z největších ta bouřka. Když se do tohohle dostaneš, no tak nejlepší se do toho nedostat a málo pilotů se do tohohle dostane. Zaznamených pár situací, kdy se nějakým lidem stalo. Někteří to přežili, někteří bohužel ne. A z té bouřky už se blbě utíká pak. Jo, a samozřejmě tam hrozí, že to člověka nasaje do velkých výšek, kde už není kyslík, takže nějaká hypoxie, velká zima, takže omrznutí, kusy ledu, blesku. Je hezký film, nebo dokumentární film, jmenuje se to Zázrak v bouři, Eva Višňarská. Asi půlhodinový dokument o nějaký polský pilotce, který to v roce 2000, nevím, nasálo při závodech, zrovna v té Manile v Austrálii, kde jsem závodil, kde jsem byl, tak to nasálo na mistrovství světa do Cumulonimbu. Vysálo jí to do veliký vejšky a ona zázrakem přežila.
1: A mohla o tom vyprávět.
0: A mohla o tom vyprávět, tak. A spíš její přístroje, ona už dávno spinkala ve vzduchu, protože samozřejmě nebyl kyslík, takže usnula. Ale to křídlo tím, že je to v jako autostabilní profil, člověk je zavěšený pod ním, tak ona dokáže letět i bez zásahu toho pilota. A pak vyklesala nějakou schodou šťastných náhod do výšky, kde zase měla dostat kyslíku na to, aby ožila a byla schopná přistát i s velkými omrzlinami. Takže jo, hrajeme si s přírodou, příroda je mocná a je potřeba umět, znát, vědět a vyhnout si riziku dopředu. Je to stejně jako třeba plachtění na moři. Jo, řekl bych, že samozřejmě člověk se bojí toho, co nezná, abych se víc bál být ve velké bouřce na moři, než blížící se bouřce na paraglidu, ale to protože tam paraglid zase velmi dobře znám a ovládám. Takže.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Vyprávíš nám dneska o svojí největší vášni, zároveň ale říkáš, že je asi jenom jedna věc, která tě dokáže bavit víc než lítání. A to je co?
1: No to je učit lítání.
0: Okay.
1: Ne, baví mě na světě spousta věcí a čím je člověk vylítanější, tím má potřebu lítat méně, takže dneska už chodím lítat fakt jenom za extrémně hezkých podmínek a jinak se jdu hrát třeba svést na kole nebo si zasurfovat. A v posledních letech se hodně věnuju učení jak těch základních kurzů pilotů plně nováčků, i těch pokročilů v tom, abych je zlepšoval, aby byli schopni lítat bezpečnější a větší přelety. A je to opravdu radost, i to lítání těch tandemů, když víš někoho, jak poprvé letí a má ten úsměv od ucha k uchu a to nadšení předávat ty své zkušenosti těm lidem, aby neopakovali ty chyby, co jsem udělal já, protože já jsem se poměrně dost učil learning by doing, takže jsem udělal spousta chyb a pak jsem se naučil, jak je nedělat a jak lítat líp. A když dneska můžu těm pilotům, teď jsem byl s 20 pilotama v Itálii, zlepšovat lítání a když můžu předat to, ty zkušenosti, ty triky, jak se zlepšit rychlejš a bezpečnějš dál, tak člověka v podstatě potěší líp než 100-kilometrový přelet, takže...
0: Takže ses našel v učitelské roli teda?
1: Svým způsobem ano, můžu říct, že jo. A i ta komunita těch lidí okolo toho lítání, při toho je to čistý lidi, takže já jsem s nima šťastný, opravdu. Jakože člověk je v přírodě, má to svý omezení, člověk musí hodně cestovat, takže upadá nějaká ta stabilita toho domova v tu chvíli, je potřeba to ten život vybalancovat, o což se snažím teď, protože poslední 4 roky jsem opravdu až moc cestoval nezdravě, takže teď se snažím trošku balancovat a uzemňovat a řešit nějaký zázemí.
0: Ty jsi to částečně naznačil, že jsi jako cestoval hodně přes ty zimní sezóny, ale jako vytížený ve vzduchu a celkově jsi byl zase v té letní sezóně tady. A to znamená, že jsi po nějakou dobu, po třeba 2 sezóny, bydlel v dodávce a byl jako jednou nohou pořád v přírodě. Je to tak?
1: Tak, já jsem před 4 lety měl nějakou životní změnu a tak jsem říkal, tak kde ti bylo vždycky hezky, tak v Alpách, takže jsem se nastěhoval do své obytné dodávky, poměrně veliké, a odjel jsem do Alp, kde jsem nejdřív si lítal pro svoji radost a pro ten požitek z těch hor a pak jsem zjistil, že bych si měl začít dělat zase nějaký peníze, abych nepřišel na buben, takže jsem si udělal rakouský tandem papíry. Rakouskou pilotní licenci a začal jsem lítat komerčně tandemy v Rakousku, což je jeden z takových mých hlavních biznisů přes léto, kdy opravdu jsem schopný odlítat za tu sezonu 200-250 tandemů. A občas je to super, přijdou, měl jsem tam Indiana, teda Inda, já jim říkám Indiáni, který se mnou letěl, ale úplně člověk, jo, tohle je odměna za mojí celoživotní práci, a úplně strašně nadšený a stříkalo z něj to nadšení a pak jsem tam letěl nějaký malý děti, úplně jako čistý. Člověk se opravdu potěší o to a nabíjí o to, že dává někomu tu radost. Takže to bylo Rakousko, no a v Rakousku jsem první 2 sezóny bydlel v dodávce, vždycky u nějaký paraglidový přistávačky, u nějakého kopce v horách a byl to krásný život, spojení s přírodou, chodit se koupat do potoku a do jezer. A
0: nic ti nechybělo?
1: Občas mi chyběli lidi, člověk je poměrně sám, když je v horách mezi cizíma, takže občas mi chyběli přátelé a lidi, ale zase to učilo člověka být sám se sebou a poznávat se a zpomalovat život. A pak samozřejmě trošku chyběl ten komfort, kdy člověk se jako ráno probudí a vůbec jako řeší, kam jít na záchod, kde se osprchovat a takové ty věci, co člověka, který žije v komfortu, v bytě v Praze, nenapadají. A když vystoupí z své komfortní zóny, začne cestovat a žít, tak se tenhle svět si najednou naskytnou, ale já říkám, že tam začíná ten život, tento dobrodružství, to poznávání. A musím říct, že teda po 2 letech dodávce už jsem toho měl taky, člověk se všeho přejít, měl jsem toho hodně, takže už jsem si našel nějaké ubytování na penzionu na Wolfganze, kde je krásná příroda v okolí, ale už mám zázemí vlastního bydlení a nějakého dostupnosti 300 metrů na lanovku a 100 metrů do kavárny a život je hezký. Jo.
0: Takže jako divoký muž se z tebe nestane zarostlý jety.
1: To asi ne, já mám rád takový ten trošku life balance a samozřejmě mám rád kavárnu a mám rád lidi okolo sebe, jsem poměrně hodně sociální člověk, že já rád se jako bavím s komunitama a tak dál. Takže asi si nebudu úplně sebe představit. Ale třeba když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že bych chtěl žít ve městě a v podstatě mě to přešlo a teď chci spíš žít a mít dům někde jako v dostupnosti města, ale někde u lesa bez světel, bez lamp a s tím, aby člověk byl blízko té přírodě a mohl třeba pak své budoucí potomky přibližovat k té přírodě a určitě ty hodnoty, které si myslím, že se dneska ze společnosti trošku vytrácí s tím, jak všichni moc nikam spěchají, proto svoje pohodlí se stávají v podstatě otroky nějakého systému a tak.
0: Hodně lidí k něčemu takovému, o čem jsi mluvil ty, nakopne právě nějaká životní změna. Pro někoho je to rozchod, konec vztahu, pro někoho je to třeba nějaké vyhoření v práci nebo nějaká ztráta smyslu, která je donutí jako ke změně. Někdo sedne na kolo a začne přejíždět na druhý konec kontinentu, někdo prostě změní aspoň místo jako pobytu. Máš pocit, že tebe to po nějakém takovémhle životním šrámu jako vyléčilo? Nebo že teda to byl ty, kdo se tam vyléčil?
1: Říkáš to prostě správně. Lidi, když začínají mít něčeho moc, ať už práce, nebo někam začnou utíkat, tak ten život přijde a řekne, ne, ne, chlapče, takhle ne, stop, a zastaví je nějakou takovouhle, v tom lepším případě přesně, jak si řekl, rozchodem, nebo ještě jako vyhořením z práce, v tom horším případě to může být nějaký úraz nebo nemoc. A ty lidi začnou přehodnocovat ty svoje životní
0: priority, třeba.
1: Priority, přesně tak. A začnou se vracet sami k sobě, začnou často ten život zpomalovat a dávat ty priority jinam na nějaký mezilidský vztahy a tak dál. A já můžu říct, že mě to určitě pomohlo, že jsem taky extroval nějakým smyslem, nějakým směrem. A měl jsem tam ten rozchod velký a když se tohle co stalo, tak jsem prostě potřeboval utéct do přírody a být sám se sebou. Možná mi chyběli lidi, ale bylo to to nejlepší, co jsem mohl dostat, být sám se sebou, odřízlej v dodávce, v Alpách, v horách a naučit se poznat sebe, poznat ten život. A jo, léčí to. Léčí toho člověka, to asi mě to nějakým způsobem změnilo, uklidnilo a jsem za to velmi rád, že v podstatě a čtvrdou lekci, občas bych řekl i hodně tvrdou, jsem dostal a mohl jsem se vrátit k tomu vnitřnímu klidu.
0: Máš teď nějaké cíle? Ať už by to bylo lítání, cestování bez lítání, nebo chuť zkusit ještě třeba něco jiného, cokoliv, na co by ses prostě teď chystal?
1: Určitě mám cíle, člověk bez cílů je bez motivace, takže mám nějaký cíle, ale nechci si stanovovat nějak moc velký cíle, takže můj cíl je zvětšovat tu svoji školu asi paraglidovou, protože v tom vidím nějaký smysl učit lidi, předávat jim to, co mě baví. No a do budoucna asi třeba budovat nějakou rodinu a zázemí a předávat zase ten svůj život někomu dál. Takže to je asi takový můj hlavní cíl. A pak co bych chtěl, já jsem opravdu jsem si toho zažil spousta, měl jsem skvělou příležitost a ještě jednou za to jsem vděčný, že jsem procestoval kus světa, opravdu Austrálii, Nový Zéland, Kolumbii, Keniu, Mexiko, poznal jsem spousta lidí, otevřel jsem si ten rozhled. Tohle to mám hotový, neříkám, že přestávám cestovat, určitě cestování bude část mého života vždycky, ale teď mám ty cíle, bych řekl, i trošku jinde a trošku takový normálnější, abych zase mohl poznat ten život jiný.
0: Tak díky za dnešní rozhovor, díky za tvoji otevřenost i ve všech věcech, že jsme se mohli bavit o lítání, ale i o emocích a o spoustě dalších věcí s tím spojených. Jakub Rot byl dneska hostem Casablanky. Díky.
1: Já děkuju a budu se těšit se všem jednou ve vzduchu třeba.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další cestovatelské a outdoorové Casablanky. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
5: Nazdárek, čauky.
6: Čauky, mňauky.
5: Ahoj, ahoj, ahoj velmi.
6: Ahoj, Miruš,
5: mávám na tebe. Jsem tě jinak dneska.
6: Já jsem
5: ale
6: se jako, že
5: já jsem se taky z toho lek úplně.
6: Mě dneska na poradě v práci řekl, že jsem přehnaně pozitivní, tak doufám, že to vnesu do dnešní epizody.
5: Ach, to potřebuji, já jsem dneska trošku trošku unavený, tak snad to nepřenesu do dnešní epizody. Vyvel si, ale chtěl jsem se právě probudit písničkou, kterou umíš podle mě skvěle zaspívat. Teďka trenduje
6: taková,
5: já to pípnu. Je tam vulgarismus, takže my to budeme muset pípnout. Každopádně je to teďka, jakoby, proč to budeme zpívat, to je proto, že je to teďka virální píseň, která je AI, takže AI písně už se dostávají i do České republiky, do mainstreamu. Tady ta AI píseň, jako myslím si, že kdyby Moniku Bagárovou tady ta píseň napadla před 3 lety, tak udělá všechno pro to, aby ji mohla zpívat, protože to by byl
6: brand.
5: Hit.
6: To není její brand.
5: Byl by to hit úplně od ní.
6: No byl by to hit, ale to prostě ona,
5: to je její brand,
6: ona dělá reklamu na šperky, kde se tváří takhle. Ona nemůže zpívat tohle a vyplazovat jazyk.
5: Ale právě, že víš, jak by hrozně právě prolomila ten brand.
6: Jo,
5: že právě
6: že jako, jakoby, že by jako rebrandla
5: nová éra,
6: vlastně.
5: Rebranding.
6: Nová éra Moniky Bagárové, no, tady to máte zadarmo.
5: Tuto nenapadlo a bohužel AI už tohle vykradla. Je to hrozný, ale právě my to nenecháme zpívat AI, my to nespíváme jako lidé. To zaspíváme.
6: Ty to budeš zpívat se mnou?
5: Já ti budu tak jako brumlat tam prostě.
6: Takový ty z vokály, jo? Brumlat, dobře. Takže jakoby vítejte u mého osobního ztrapnění, do kterého jsem se dostala dobrovolně. Budete se bavit spolu s Mírou. Ano, takhle jednoduchý to je mě do něčeho uvrtat. Řekně mi,
5: je to
6: přihlaš
5: prostě
6: se prostě do Asia
5: AI
6: Expressu. Přihlásím se a to nezvládnu sníst tam nic těch věcí, co jedli. Dobře, takže trochu
5: jebta.
6: Ale pořád jsem to já. Dobře, díky. Díky, nebyla jsem na to sama, nesklamal
5: jsem. Ne, nechal jsem tě v tom.
6: Takže no, takže to je tvoje expertíza teďka vlastně, jakoby AI věci v Česku vlastně primárně.
5: Takže už máme i AI písně.
6: A už to prosakuje prostě i k naší generaci.
5: Už jako neironicky zpívali tady
6: radši,
5: to.
6: Radši budu mít ten jakoby generace alfa humor.
5: Asi jo.
6: Viděl jsi teďka papeže, jak dělá Six
5: Seven? Viděl jsem to, no, já si myslím, že už jsme to zní k zániku.
6: já to udržuju při životě prostě v každý epizodě, ano. Takže tak, dobře, no, takže to byla taková náhodná snůžka vlastně zajímavostí na začátek.
5: Zajímavosti ze světa internetu, pokud jste offline, což je dobře, tak aspoň víte, co tam děje. Lidi zpívají AI píseň, respektive jenom na ní lipsynkou, my aspoň zpíváme naživo. A je to fakt smutný. Vlastně je to trošku smutný, ale jakoby zároveň je to fakt zábavný, protože to je úplně peak mileniálství, trošku hnutá, ale pořád jsem to já.
6: Zažil jsi ještě musicly, nebo už ne?
5: No jako nebyl jsem tam,
6: a Vine?
5: Zažil jsem to.
6: Vine je ještě starší vlastně.
5: Jo, ale jako Vine jsem, koukal jsme na Vine na Facebooku.
6: No, na Facebooku. Tak to se má vracet, že jo? Tak možná tohle je nějaká předzvěst jako lipsynku, akorát, že teď budou na AI písničky. No nic, doufám, že se no to nestane, ale už se to jakoby pomalu děje. No takže, ale my tady máme úplně jakoby největší aktuality, který jste určitě zaregistrovali, i když jste nebyli chronicky online, A to bylo finále Eurovize.
5: Je to tak, máme za sebou Eurovizi. Pokud vás tenhle pořad a tahle soutěž nezajímá, můžete mít radost, už jenom tenhle díl a pak dáme zase na rok pokoj.
6: Na rok pokoj, ano.
5: Snad. Každopádně musíme to shrnout a musíme to nějak zrekapitulovat, protože jsme na to teda koukali v Arše Plus, kam přišlo hodně lidí, byly zaplněny obě ty patra tý kavárny a bylo to super, takže díky všem, že jste přišli. Děkujeme Kolouští mamince za náramky, které jsem si zapomněl dne, já jsem zapomněl doma dneska, no tak příští týden, příštím díle ho budeme mít.
6: Bylo to super v rámci možností a bavili jsme se, já jsem se bavila a musíme říct, že to dopadlo dost mimo jak naše predikce, tak jakoby světový predikce.
5: Mega.
6: Bylo to dost šokující ten
5: šokující
6: výsledek.
5: Vítězství, ale já s tím mám fakt radost. Každopádně vyhrálo Bulharsko s písničkou Bangaranga od zpěvačky Dary. Která opravdu jako nebyla původně jeden z favoritů.
6: Fakt petice za Daru Rollins prostě v příští
5: Dara Rollins v příští Eurovizi.
6: A teď ještě, jak by se výjímala v tom Bulharsku.
5: No, tak. Nicméně Dara z Bulharska přišla s písní Bangaranga, což je jako neexistující slovo lomeno v jamajštině, znamená co si, takže existuje, ale bavilo mě, že ona vždycky odpovídala na to, co to znamená jinak a vždycky si vymyslela něco
6: vždycky
5: strašně
6: dýt. Vždycky řekla hello, how are you? Vždycky řekla jakoby na tu otázku a pak přesně hrozně hluboce jako říkala, to je o tom pocitu v nás, ten má každý z nás. A
5: všichni
6: prostě
5: máme bangarangu. Když jsme celá Evropa evidentně měla bangarangu, já si myslím, jo? že to je vlastně důkaz toho, že lidi se chtějí bavit a že ta Europop taneční scéna je jako zpátky.
6: A ten fenomén těch vymyšlených slov a chytlavých rýmů prostě funguje. A hlavně fungovala, myslím si, že ona i jako osobnost.
5: No
6: že
5: její
6: jako
5: charisma to strhlo úplně.
6: Nejvíc charismatická ze všech těch účastníků a účastnic.
5: Úplně úžasná. Já si fakt myslím,
6: jako
5: to živý vystoupení to pozdvihlo neskutečně. Já teďka tu písničku jako poslouchám, baví mě, ale pamatuju si, že když jsme to poslouchali a recenzovali, tak jsme to tady zmínili, ale jen tak okrajově. Jako přišlo mi to, nevím, nějak nenadchlo mě to tolik, ale to provedení naživo je tak strašně dobrý, zábavný, skvělý staging úplně a fakt ona má neskutečnou stage presence, jako neskutečný charisma a je fakt skvělá. A co je za mě jako jeden z highlightů tady té letošní Eurovize, tak je to její vítězný vystoupení po tom, co vyhrála, kdy oni improvizovaně tam prostě jí řekli, musíš to zaspívat, ale nebudete mít ten staging, takže jí prostě v tom ještě v té oblasti, kde sedějí ty účastníci, jí dali prostě mikrofon, ať zpívá. A ty tanečníci a ona se improvizovali to vystoupení, tam vzali tam náhodně nějaký 4 židle, na kterých to zatancovali, tu choreografii. A pak tam je ten nejvíc podle mě ikonický moment toho vystoupení. A to, když ona dojde nad takový schody, které jsou nad celou tou arénou a vlastně zapózuje na ten úplně nejlepší moment té písničky. A vidíte, je tam člověk, tam fakt vidí celou tu arénu těch lidí a jí jako tu megastar, která tam stojí a pak jde do beatu po těch schodech.

0: prostě promena, promenáda snad kilometr dlouhá přes celou tu arénu až na hlavní stage, kde prostě začaly padat zlatý konfety, pak tam přišli JJ předat cenu, jim asi nedošlo, že zaplej mikrofon, takže zase tam padaly trošku nějaký zprostý slova, bylo to hrozně emotivní.
1: Mega super.
0: A dopadlo to dobře, myslím si, že jakoby odezvy na to finále vlastně jsou tak všude docela pozitivní.
1: Mám fakt pocit, že po dlouhé době je to zase vítězná píseň, která má potenciál mít fakt velký úspěch na streamech.
0: Jo.
1: Myslím si, že je to jako kvalitní Europop a je to hustý, zároveň to Bulharsko se vrátilo po dlouhý pauze, kdy se předtím hodně dlouho usilovali o výhru a prostě se to nějak nedařilo, i když se umisťovali někdy docela vysoko, tak to nešlo a najednou se vrátí a vyhrajou, což je docela epický. V Sofii, teda v Bulharsku je jediná aréna a ta je v Sofii, takže,
0: takže
1: uvidíme,
0: ne,
1: kde to bude.
0: Takže nebude to na fotbalovém stadionu nebo na sídlišti, na sítích jsou skvělý.
1: Fast foodu někde tam.
0: Na sítích jsou skvělý memes, který jsou už takový jakoby občas trošku hraniční, když tam třeba, nevím, je Borat a tady ty, že jo, postavičky. Ale takový stereotypizační, ale je to strašně vtipný.
2: You don't know where you are?
3: No.
2: You're in Bulgaria.
0: A těším se na to, jestli teda můžu říct, těším se na to, je otázka, co se ještě bude dít za ten rok, ale jakoby zůstávám pozitivní.
1: Mega, já taky zůstávám pozitivní, no každopádně druhý místo je ten je Izrael, o kterém už jsme mluvili hodně a řeklo se o něm hodně. Tak já bych možná doplnil jenom to, že u vidiváků se zase umístili hodně vysoko, tentokrát třetí, po Moldavsku a Bulharsku. Mimochodem Bulharsko je po dlouhý době vítěz, který vyhrál jak u porod, tak diváků, že to byl univerzální vítěz. No ale Izrael se umístila dost vysoko u těch diváckých hlasů a jako co já si z toho jako ještě bych vypíchnul, tak další kontroverze, který ta jejich účast vyvolala a tentokrát to bylo v souvislosti s chorvatským vystoupením, který vlastně ta televize Kan, která se účastní Eurovize, tak vlastně udělala nějaký hodně jako špatný vtip nebo nevhodný vtip o nějakých jako kulturních nebo folklorních tetováních, které oni měli ty zpěvačky z Chorvatska na obličeji. Takže potom si za to musela omluvit a stáhnout to.
0: Jo, to je pravda.
1: Dlouho vedli, už zbýval fakt to Bulharsko, jestli je přeskočí nebo ne. Tak tam bylo cítit jako dost napětí v té aréně a i vlastně v té arše mezi lidma, takže mě tam prostě cítím, že pořád ta účast vyvolává, vlastně dost rozděluje ty fanoušky, ať už stojí na jako jakýkoliv té straně toho sporu a prostě to přináší vlastně dost špatnou, jako dost to kazí tu atmosféru, která jinak v té Eurovizi se opět podařilo, aby byla, nevím, nějak jako spojující a zábavná, ale když došlo na tady to téma, tak to zase bylo dost jako nepříjemný a jsem zvědavý, jaký kroky Evropská vysílací unie jako podnikne dál. No.
0: Já bych zmínila ještě úspěšnost Česka, kde se stal velký technický přešlap, který určitě musíme zmínit.
1: A ten glitch, no jasně.
0: Ten glitch, kdy prostě na chvíli během vystoupení Daniela Žižky vypadl obraz, a pak se obraz vrátil, ale byl zrnitý.
1: Tak z VHSky, to mi přišlo cool, přímě.

0: tady ta část už byla v pohodě, vím, že ty jsi ukazoval ten tweet, že to vypadá líp než bez toho, což jako bylo to zajímavý vlastně, nebylo to špatný, ale ta část, kde je tam černo, tak to byla blbá.
1: Jako já myslím, že se mi to seklo, že se nám to seklo.
0: Že se nám to seklo, že se nám se počítač. Bylo to několik vteřin a česká delegace vznesla jako oficiální nějaký, jakože nějakou oficiální stížnost. Mm-hmm. Prostě IBU ta zase vyjádřila, že to údajně jako by nepoškodilo ten divácký zážitek, protože hudba vlastně jela dál. Mm-hmm. No a myslím si, že i pro Dana to by to byl trochu stres si to dát znova, i když on byl jakoby docela odhodlaný.
1: Říkal, že byl jako ready.
0: Říkal, že byl ready, král, klobouk dolů. Opět to zaspíval bez chyby, stejně jako na druhém semifinále. Jako doufám, že se mu teď fakt bude dařit, držím mu palce, že mu to jakoby pomohlo víc v tom zviditelnění. Já si myslím, že on má všechny ty potenciály, o kterých tady vždycky mluvíme, ale přesně, že jakoby není třeba na první dojem takový jakoby excentrický a průbojný a takhle, tak věřím, že mu tohle dodal další sebevědomí a že třeba pojede prostě teďka zase nějaký vážnější věci. Predikce byly, myslím si, pro Česko nějaký 11. místo, docela dlouho, viď? A nakonec jsme skončili 16. jestli se nepletu, což je ale jakoby čtvrtý nejlepší úspěch Česka na Eurovizi,
1: jako,
0: což
1: není těžký.
0: Není těžký, ale ani lehký asi.
1: No každopádně, jo, to vystoupení bylo vlastně zvládnutý hrozně dobře a fakt si myslím, že s tím, co měli, tak všichni udělali úplný maximum. Furt si myslím, že prostě jsme nemohli očekávat nic víc od téhle písničky, která byla úplně zjevnej jury bait na ty poroty, protože nevím, fakt si myslím, že tam je nějaký strach z toho, že jako ten televote nemá rád Česko, protože reálně jenom dvakrát za všechny ty účasti Česka dostalo od diváků víc jak 10 bodů. Daniel Žižka to tentokrát taky nepřekonal, bych těsně dostal 9. A já bych tady jenom zmínil, že opět jako opět jsme předpověděli něco, predikovali. Já jsem tady v tom předminulém dílu o Eurovizi říkal, že očekávám, že nějak jako projde do toho finále, což nějak prošel z 9. místa, to nebylo zase tak jednoznačný, a potom, že dostane asi docela dost odporod a pak od diváku, a typoval jsem 3 body, takže to trošku překonali dokonce můj tip.
0: Tak ty jsi prostě tady můj osobní odborník, jakoby Eurovizi.
1: Ne, my se tady strefujeme, že... my se tady naladíme vždycky nějak.
0: Tady podle mě otevřem dobrý... nějaký třetí oko a nahlídnem prostě o kousek dál zase.
1: My jsme neměli dělat zadarmo takovýhle jako předpovědi, prostě věžby.
0: Ježíš, teď jsem na televizi naladila, zase já mám, hrozně mám ráda teleshopping a mám ráda tady ty EZO lidi v televizi. Občas třeba při nedělním raním kafíčku si to pouštím prostě za, jako kulisu, jak říkáš ty, jako kulisu. A teď tam byl pán a oni už to live streamujou z domovu. A on měl prostě heads free, měl jakoby roztomilý sluchátka, takový asi nějaký skoro dětský, za sebou kytičku. Měl ze svýho pokoje to vysílal, jel bomby, jmenovalo se to něco prostě, jakoby předpovím vám váš osud, něco takového. A zrovna jsem to zapla v části, kdy posluchačka, která od něj žádala službu, tak se hrozně dlouho loučila a on už byl jakoby tak naschledanou a ona furt něco mluvila a prostě tohle jsou moje nedělní rána a hrozně mi to uklidňuje moji nervovou soustavu.
1: To je vlastně krásný,
0: soustavu.
1: Že máš takhle slow morning.
0: Že jo,
1: v neděli.
0: Slow morning, ano, hashtag slow morning. Protože tohle bylo Česko na Eurovizi a ještě tebe poprosím odborníka o doplnění sledovanosti, protože to je taková věc, kterou jsme nezmínili ještě.
1: No tak to se docela očekávalo nebo s napětím sledovalo, jaká bude, vzhledem ke všem bojkotům, který tady tu Eurovizi provázeli a tak dál. Ta celkový číslo ještě v době nenahráváme nyní, ale třeba v Británii to dost kleslo. Už o nějaký asi jako 2 miliony, než to je ten průměr a standard v těch posledních letech, což už je docela dost diváků, ten pokles. Ale kde to vůbec nekleslo, tak bylo Česko, kde naopak ta sledovanost jako brutálně vzrostla a vlastně vyrovnala, nebo je to druhá nejvyšší sledovanost Eurovize v Česku v historii. A dokonce tam mi přijde úplně nejzajímavější to číslo v té nejmladší divácké skupině, což je teda 15 až 54, kde Eurovize vyhrála hned po hokeji. Což je jakoby docela hustý a výrazně, takže vlastně je to věc, která dokáže furt přitáhnout ty mladý diváky k televizi. A vnímám to fakt jako nějakou kulturní událost, která ty lidi pořád dokáže spojit ještě nějak, kdy jako je to taková, nevím, no, je to taková fajn věc, kdy se to řeší ten týden a ty dny potom, takže vlastně všichni na to mají nějaký názor a tak dál, takže se je o čem bavit. A líbí se mi, že ta popularita jako toho vzrostla, ale fakt jsem zvědavý, jako co bude dál, protože očekávám, že pokud Izrael bude dál účastnit, tak je možný, že další země budou chtít odstoupit. A to nevím, jestli jako Evropská vysílací unie přemluví, jako já nevím, kdo by se ještě tam ještě se nevrátil. Turecko možná, no, nevím. A ty se nechtějí vrátit vůbec. Takže, takže jsem na to zvědavý, ale ta sledovanost byla fakt vysoká a obecně i to povědomí a to vnímání té soutěže se dost proměnilo. Hmm? Když to srovnám fakt s tím, když jsem na to koukal před 10 lety, tak, tak to bylo hrozný, to jsem se styděl za to. Že prostě člověk vlez do nějakých komentářov, do nějaký komentářový sekce a tam jako ten, to fakt, ten postoj těch lidí k tomu byl strašný. Furt je to tady vnímaný jako nějaký bizár, ale každopádně určitě to sledovanější a diskutovanější, než to bylo. No.
0: To jo. Já jsem to vždycky vnímala jako bizár, jako guilty pleasure jsem to měla, jako ještě když jsem, než jsem věděla, co vůbec znamená guilty pleasure. Ale pamatuju si přesně, já jsem ti říkala, že jsem neměla moc na to s kým koukat s rodinou, nebo sama jsem na to koukala, ale vždycky to bylo trochu bizár a pořád to vlastně vnímám trochu bizár, letos jo, trochu, hlavně jo. Z hlediska ošacení a moderátorů.
1: Hlavní moderátorů.
0: To byl největší
1: Pro
0: mínus
1: Boha,
0: asi za letošní ročník.
1: Ostrovský a Svarovský.
0: Ostrovský a Svarovský, no. No dobře, takže, takže modří vědí, no. Takže více o Eurovizi snad za rok.
1: Asi
0: možná
1: za
0: trochu
1: rok.
0: Dřív, možná trochu dřív.
1: Tak my, ano, myslím si, že Eurovize téma můžeme asi uzavřít.
0: Výborně.
1: Já přemýšlím, co ještě bylo, ještě bych zmínil nějak na závěr moje favority. Řecko stále tam zůstalo, Bulharsko a docela se mi vlastně líbilo pak i Rumunsko a to Chorvatsko.
0: Mě nakonec bavilo ještě hodně Dánsko, který mu dala česká porota nejvíc.
1: Jo, jo, a chci vyzdvihnout Dominiku Haškovou z VR Domy jako
0: konečně
1: nejlepší.
0: Někdo, kdo umí anglicky.
1: Taky,
0: dobře.
1: Mega. A taky jako fakt nejlepší podle mě z těch, kdo ty body
0: jo.
1: předávali.
0: A dobře, takový osobní.
1: Bylo to fakt profesionální, příjemný, milý a
0: zbytečně
1: skvělý.
0: To neprotahovala.
1: Ne.
0: Takže pojďme to zbytečně neprotahovat a posunout
1: Jdeme
0: se na
1: dál.
0: Další téma. Takže Asia Express finále.
1: Ty jsi ho viděla,
0: já
1: tak
0: jsem
1: povídej.
0: Ho viděla, řeknu ti moje dojmy.
1: A počkat, sledovala jsi tu sérii jako celou v průběžně.
0: Jo, jo.
1: Fakt se ti to povedlo
0: jo,
1: na to
0: ale,
1: koukat průběžně?
0: Jo, ale myslím si, že třeba u dvou dílů jsem usnula.
1: Já teda musím za sebe přiznat, že já jsem to dropnul. Mm. Já jsem na to přestal koukat. Mm-hmm. Vlastně docela brzo po návratu, nebo okolo toho návratu Čikas. A to, jako asi pro mě to bylo nějaký těžký zkousnout, protože vlastně v mých očích se ta série pak už nejevila jako férová a já mám rád, když jsou ty soutěže jako fér, no, takže okay. Prostě to si myslím, to je i můj prostě struggle u té Eurovize a tak dál a obecně se mi líbí, když je něco jako, když něco můžu posoudit, že je to férový a tady mi to prostě přišlo divný a furt mi to přijde divný, protože ve finále byly všechny ty páry soutěžící v cíli a jako možná, jako buď teda mohli udělat to, že všechny vrátili domů a pak zase všechny vrátili jako na to finále, na tu cílovou rovinku, což mi přijde velmi jako podezřelý, takže si spíš myslím, že tam všichni zůstanou během toho celého natáčení.
0: Zůstali, no.
1: A tím pádem ty Čikas s tím jejich návratem působí ještě víc podivně. A to jako mám rád moc, Esther a Isi, myslím, že byli v tom castu úplně výborní.
0: My jsme jim tady chválili, vlastně to byly naše největší favority
1: jo,
0: z začátku.
1: Jo, v tom castu byli super, ale fakt jsem takovej, z tohohle mě, nějak jsem to nemohl se přes to dostat, takže jsem na to dost přestal koukat a pak už pro mě bylo, vlastně mě se mi nechtělo se tomu vracet.
0: Jo, to mega chápu, já jsem z nějakého důvodu u toho vydržela, asi to bylo i tím, že to bylo pro mě poprvé v životě takovýhle formát, já jsem nikdy nekoukala na ty všechny věci, které ty máš nakoukaný. Takže pro mě to byl mix prostě Survivora a Fear Factoru a přijde mi, že jakoby 99% té soutěže je, že jako potupně stopuješ auta.
1: A prosíš, no.
0: A prosíš a děláš sebe trošku, no dobrý. Takže to jsem si říkala, že to by pro mě bylo velký sousto překousnout, jakoby se zapojit do tohohle, ale hlavně bych nedala to, co dělala v těch posledních dvou epizodách a to je jezení všech těch různých jakoby věcí, jako jsou štíři, hadi, ploštice, larvy, bíčí koule i s penisem a tak dále, pana krále. Nedala bych ani jedno bych nedala. Ale trošku předbíhám, ještě vlastně takhle, jak ty Čikas se tam vrátili, tak tam byly jenom chvíli, pak zase vypadly.
1: Jo, jo, jo.
0: A pak takhle ještě to měly pro mě kaskadérky, které ale působily dost jinak, myslím, na diváky i na ty účastníky, na ty soutěžící, ty fakt tam si šly jakoby, prostě jako hrozně si získaly všechny ty kaskadérky. I tím, že to byla
1: máma
0: s dcerou.
1: A ten jejich návrat ale byl mnohem organičtější.
0: A ten jejich návrat byl přesně jako takovej
1: pochopitelnější.
0: Pochopitelný a dobře udělaný. A ty tam vlastně zůstaly až skoro do konce. Takže to mě vlastně tolik nevadilo. No a finálová trojice teda byly něco jako pár Jelítka a Zrádci, s tím, že já jsem to nejvíc přála Zrádcům a Jelítkám, něco jako pár prostě, já vím, že jsem tady jednou trošku hejtila tu slečnu, která jakoby overall za nic nemůže, ale prostě
1: jako hodně overshareuje na
0: občas
1: Instagramu.
0: Si s
1: hodně
0: někým
1: overshareuje.
0: Člověk nemusí sednout a to je v pořádku, na dálku. Takže třeba v osobní rovině mega fajn, ale přesně jakoby ty nastageovaný hrozně dramatický reelska, kde jakoby se kouká z kamery do kamery a pak tam jakoby brečí nebo co to tam dělá, tak na tohle já vlastně moc nejsem. A plus jakoby v tom seriálu mě štvalo to, jak jsem měla pocit, možná špatnej, mylnej, jak tlačí na toho ex přítele. Nebo možná asi produkce na ně trochu tlačila třeba, ať se dají zpátky možný, dohromady, jo. Ale ona vlastně i v té poslední epizodě mu tam jakoby prakticky vyznává lásku. Hmm. A Jakub Štáfek, že jo, se toho chlapce ptá, no tak jako je to i z tvojí strany láska? A on, no, jako mám jí hrozně rád, A jako jo, je to samozřejmě i láska, no, takže jakoby bylo úplně očividný, že on je do toho trochu natlačený a že ona cítí asi něco trochu víc. Takže to vlastně bylo hrozně nepříjemný. A pak mi jak bylo líto během té soutěže, ona se tam, oni jak pojídali tady ty výhřecí věci, tak tam všichni pomalu zvraceli u toho. Bylo to fakt nechutný, to se musela přeskakovat. Mm-hmm. A pak tam měla ještě jednu challenge, kde museli být na nějakým nejvyšším mrakodrapu pověšený jakoby trochu přes tu římsu. A tam ona měla breakdown další, že to nedá, protože se bojí výšek, což je jako understandable, ale pak to jak zvládli, každopádně stejně se neprobojovali do finálový dvojice nebo tak a zůstali tam Jelítka a Zrádci, pak už tam byla jenom taková jako takový rychlej závod a vyhráli to Jelítka.
1: Já jsem slyšel, že to finále prim bylo jako skvělý, tak čím ještě bylo skvělý?
0: Jo, bylo to hrozně dobře dynamicky, oni tam měli nějakých 7 úkolů, že jo, a hledali tam, já nevím, kdo je královna prostě popu, že to je ta Lisa, tak se ptali jako lidí, pak tam hledali nějaký LPčko, prostě taky jako náhodný věci, nebo prostě pak tam měli nějak prohledat nějaký losy, kde je logo Asia Expressu a nějak sečíst nebo nějakou malou násobilku, prostě takový jako drobnosti, ale vlastně to bylo
1: budgetoval.
0: Docela, hele, tak středně.
1: Jo.
0: Jo, a pak jedna z challenge bylo, že tam pili bubble tea a prostě oni jenom ve dvou těch čajích byly ty znaky, ty loga, který oni museli najít, ale v tom meníčku jich bylo třeba 10 těch čajů. No a myslím si, že většina z nich měla šanci nebo štěstí až na to, že to je v těch třeba posledních 2-3, takže třeba tu nějak vypil, Nikol vypila tak 2 ty pití, tu nějak vypil třeba 8 těch čajíků, pak tam strašně krkal, bylo to úplně nechutný. A nebo si museli nechat udělat tetování všichni, malinký handpoke tetování.
1: Jo, to jsem viděl.
0: Takže jako vlastně mě to mega bavilo, přijde mi, že každý se bál něčeho jiného, takže to vlastně bylo dobrý a bylo to hezky udělaný, takže vlastně jako to finále bylo asi to nejlepší z té soutěže a Jelítka to vyhrála, myslím právoplatně, i to říkala Nikol Stuňákem, halo, jsou tu prostě olympionici, bylo by to obrovský štěstí, kdyby to vyhrál někdo vlastně jiný a oni si to absolutně zasloužili, protože to byly prostě, že ty nemáš rád, když říkám o někom, že je skromný, ale byli
1: oni jsou
0: skromný.
1: Jakoby féroví.
0: A úplně hrozný jako chodící green flex. Oni jsou
1: jo,
0: tak,
1: mega.
0: Pak tam měli hovor se svýma ženama.
1: Fakt jako byli hodně féroví v té hře.
0: Strašně féroví. Jako jediný.
1: Soutěživý, ale féroví.
0: Jako jediný ještě s jedním týmem přispívali peníze do toho společného banku, který si pak odnesli. Takže jako právoplatně, protože to byly jejich peníze prakticky, no. No, takže tak, ale prostě včera na sítích, že jo, se šířilo to tu nějakovo video, kde je takovej rozjařený v autobuse na cestě domů z toho finále a je hrozně hlučný. Kdyby to byla holka, řeknu oni, že je pick me, ale byl to jenom tu nějak.
1: Tak
0: no.
1: Ten byl taky pick me.
0: Ale proměnil se mi hodně vztah k němu. Já fakt už ho mám docela ráda. Furt mě hrozně rozčiluje. Ale beru ho už.
1: Tak to je skvělé vykoupení.
0: A měli tam hrozně roztemilý právě ten vztah s tou Nikol, kde si tam prostě před tím finálem nějak říkali, jo, prostě štvali jsme se tady, iritovali jsme se, ale prostě vlastně tu nějakou mám tě vlastně mega ráda. Mm. A pak když tam měli tu challenge jít na ten mrakodrap, on se bojí výšek, tak ona ho prostě úplně automaticky chytla za ruku a pak ho hrozně jakoby uklidňovala a bylo to tak sympatický a roztomilý, že z toho vlastně jsem měla největší radost.
1: To je hezký.
0: Z toho jejich vztahu, úplně mi to přišlo roztomilý. No a Jelítka byly úžasný. Takže vlastně těším se na druhou sérii, na druhou sérii a nečekala bych, že mě tohle chytne.
1: Jako vůbec. Snad bude cast stejně skvělý, jako byl teď.
0: Snad jo, byl fakt dobrý, no. Takže ty to asi už nedokoukáš.
1: No, dokoukávat to finále, nebudu. Možná si pustím to finále, možná. Hmm.
0: Chápu. No každopádně jsem zvědavá, kdo bude v Zrácích, ty už jsou natočený, že jo?
1: Ty už jsou natočený, no, jsem taky na to zvědavý.
0: Blíží se to.
1: Já ještě něco, ještě dávají kromě je, takže Asia Express skončil, za to Růža pre nevestu furt pokračuje, už hrozně dlouho, nesledujeme, a Survivor taky pokračuje, ještě už strašně dlouho.
0: To mi přijde úplně, že jede už několik let.
1: Ale prostě. Teď byl zrovna minulý týden díl, který z toho, co jsem viděl a slyšel, jako fakt dobrý, zábavný a zajímavý, který se celý týkal vlastně Standy, zdravíme Standu,
0: zdravíme Standu.
1: Který tam furt je. A teď právě tam byla situace, kdy on byl jako na

0: fakt asi co z toho, jakoby byl to dobrý a zábavný moment, zajímavý, a prostě jenom škoda, že tomu předchází x týdnů, kde je to příšerný naprosto. Jako pro mě úplně nekoukatelný. Jak je to prostě roztahaný.
1: To ty vždycky říkáš, že po nějakém tom sloučení, až se na to dá koukat, ne? Neříkáš to
0: No,
1: ty?
0: jako logicky je ta hra zábavnější i jako v Česku, když je tam těch lidí míň a už hrajou nějakou dobu. Většinou to fakt tak bývá, že pak je to najednou to začne být jako nabírat jako na těch obrátkách, ale prostě nepomáhá tomu absolutně a škodí tomu ten formát 3 díly týdně natahaný a ještě jako, no, ještě to je prostě, ty první týdny jsou fakt hrozně ubíjející o ničem.
1: No každopádně toto je můj reminder pro vás, že poslední šance na to se podívat na seriál Banda, protože tenhle týden bude úplný finále celého seriálu. Pátý
0: Wow.
1: série. No, jako myslím si, že teďka ten předposlední díl měl nějaký úplně nejnižší hodnocení za celou tu
0: No,
1: sérii,
0: já jsem
1: protože
0: koukal,
1: už
0: že to máš docela
1: trošku,
0: špatný jako
1: no, já
0: přijetí.
1: si myslím, že to není ani tolik těma třeba tvůrcema nebo tím příběhem, ale myslím si, že to ztratilo to, co to mělo, tu hlavní věc, a to je taková ta shock value, tu hodnotu toho šoku, protože to furt přebíjelo to, co se děje ve světě a v Americe, ale teď už je to prakticky to samé, co se děje ve světě a v Americe.
0: No, taky jsem četl, že jako lidi třeba mrzí, že už to není tak zaměřený na ty Stargirl a toho Jacka.
1: Jo.
0: Že už to je prostě
1: No, ale
0: moc.
1: ono i v těch komiksech, jakoby ty hlavní dvě postavy, že jo, je ten Homelander a ten Butcher. Takže nevím, jestli odběhl víc, jakoby ten seriál od toho
0: Jo,
1: komiksu,
0: chápu,
1: nevím, jak
0: no.
1: to bylo. Ale to mi třeba vůbec nevadí, mně přijde, že se tam ty postavy různě, jakoby prolínají, že se to vždycky chvíli soustředí na někoho. A no, ale jakoby je to trochu, je to pro určitou cílovku. Je to trošku crazy, no. Dobře, chtěla jsem ti říct, jestli jsi zaregistroval, že Ďábel nosí Pradu 2 překonal originál v kinech.
0: No, ale už o hodně,
1: O
0: opravdu
1: hodně, no.
0: mega moc a furt to jede. Bude to
1: Wow.
0: mít hrozně moc peněz.
1: Wow. Pak tady mám velký téma a to je hypersexualizace homoerotických vztahů nejen na plátně, a.k.a. shipping culture.
0: To
1: Protože
0: je jakoby na nějakou,
1: to
0: to
1: je
0: je na
1: na
0: nějakou
1: esej, no,
0: sérii,
1: to je na
0: jakože.
1: sérii. Jakože jakoby low-key série možná bude jednou na toto téma, ano. Já jsem to posílala do našeho chatu a pak jsem si k tomu hledala nějaký věci. A já jsem ti říkala, že jo, že moje prostě tady ta homoerotická shipovací éra začala někdy, nebo začala a skončila v éře Sherlocka. Já jsem shipovala Johna,
0: Jo.
1: Sherlocka, John Locke. Ty jsi shipoval nebo ne? Tady ty dva.
0: Ne.
1: Ne.
0: Já
1: To...
0: asi nikoho, nevím, jestli jsem někdy někoho jako šipoval.
1: Jako v životě? Tak teď se cítím jako úchyl trošku vedle tebe.
0: Ne, asi fakt, jako asi jsem vždycky byl tým ten existující pár.
1: Oh.
0: Jakože,
1: Jo, tak to je
0: asi
1: dobře
0: jsem
1: samozřejmě.
0: nikdy nikoho takhle jako
1: Tak to má
0: nespojoval.
1: být? Tak to má být i podle Hudson Williamse, který hraje v seriálu Heated Rivalry, který odsoudil takzvanou RFP, Real Person Fanfiction, kdy z těch seriálů a filmů se to přelíná do toho skutečného světa a vytweetoval právě jakoby, halo, už s tím přestaňte, prosím, je to moc. Že už jim to prostě zasahuje do těch osobních životů. A já tady chci udělat jenom odkaz na One Direction, kde to všechno začalo. Šipování Harryho a
0: Jo,
1: Louisho,
0: mega, mlery.
1: hashtag Larry, kde jakoby se s tím fakt roztrh pytel. Je to, to už jsou jakoby úplně šílený konspirace a oni se k tomu jako mnohokrát vyjadřovali, že prostě je to fakt extrém. Takže zdravíme Zdeňku Horvátovou. A teďka jako z těch novějších věcí ještě se k tomu vyjadřoval herec z seriálu The Pitt, který hraje tu hlavní postavu doktora Robina Viče, já se na to teda bohužel nekoukám, jmenuje se Noah Wyle a tomu to jakoby zatím nevadí. Oni ho šipujou s nějakým taky jestli bratrem, sestrou, doktorem, nějakým mladším chlapcem, no, takže ten je zatím ještě v
0: Jo, s
1: pohodě.
0: tím, já už vím se kterým,
1: Ty víš
0: s
1: se kterým.
0: Whittakerem.
1: No, no,
0: OK,
1: no.
0: tak to ale jsem i lajkoval. ale tak jakoby šipuješ ty
1: Yes.
0: postavy.
1: No jo?
0: No,
1: Takže
0: tak to je v
1: jakoby...
0: pořádku, ne?
1: No je? Takže šipoval s někoho ještě v životě?
0: Lajkoval jsem Edity na Whittakera
1: Dobře, tak ty už se někam dostáváme trošku.
0: Robyho.
1: Dobře.
0: Možná, že jsem to má, možná, že jako mám všechno potlačený a teď to prostě bude vyplouvat na povrch.
1: Já se najdu tvoje lajkovaný a repostovaný věci a udělám důkladnou analýzu. No dobře, takže to je jenom taková náhodná zmínka, jestli s tím rezonujete, jak mi vždycky For You page u těch jakoby ezoterických předpovědí říká, take what resonates, leave what doesn't. Takže jakoby, vemte si z toho, co chcete, zbytek tady nechte. Další zajímavost tady mám.
0: Ne, počkej, já ještě jsem
1: chceš
0: chtěl.
1: Chceš k tomuhle něco?
0: No, ty jsi zmínila One Direction a

0: Aha.
1: já chci navázat, protože
0: Harry.
1: probíhá právě tedy dlouho očekávaná
0: Uf.
1: tour, i když jako nevím, jestli se tomu tak dá říkat, když to má, já nevím, pár zastávek, Harryho Stylese. A jako je to asi nejhorší věc, co jsem viděl.
0: Je údajně ve své flop éře, říkají
1: Údajně,
0: internety.
1: to ani není údajně.
0: Jakoby
1: To
0: my
1: už je
0: to tvrdíme už
1: oficiální.
0: velmi
1: My to říkáme
0: dlouho.
1: už dlouho.
0: Opět naše křišťálová koule
1: Ne, ale fakt, my
0: funguje.
1: jsme to říkali prostě. A už to album, jako už předtím, než mělo vyjít, tak jsem si říkal, jako hele, jsem nějaký skeptický prostě, tak teď nevím. Takže album vyšlo, flop, pardon, omlouvám se všem, komu se to líbí, ale jako je to flop a posluch, a je to vidět i na číslech poslechů. Jo, nejsme Taylor Swift, aby jsme všechny měřili na čísla, ale to album nikdo neposlouchá, což od někoho, kdo jednu chvíli byl největší popová hvězda na světě, mi přijde teda fakt jako smutný. Přijde mi to prostě odfláklý a přijde mi stejně tak odfláklá celá ta jeho tour, kde jako z prvních dvou nebo tří koncertů, které zatím byly, on nemá tam nic, má obří, nesmyslně obří, šílenou stage. Na
0: Kde
1: který
0: je
1: člověk
0: sám?
1: nic nevidí, když stojí
0: Jo.
1: dole. Protože tam jsou mosty.
0: Jo, jsou tam mosty a hlavně víš, že stojí tady u těch mostů lidi, co mají VIP
1: Jo,
0: lístky, za
1: lidi s
0: který nechali
1: VIPčkem
0: hrozně moc
1: a
0: peněz, třeba
1: nevidějí
0: 10
1: vůbec nic,
0: tisíc.
1: nevidějí vůbec nic,
0: Jo.
1: takže to je úplně jakoby
0: Jsou
1: hrozný
0: záběry
1: výsměch.
0: přesně, že tam je sám, maximálně tam je někde na druhé straně kilometr daleko jedna třeba slečna, která hraje na
1: No pak je
0: saxofon.
1: tam, má jednu nějakou nebo několik malých tanečků, ale ty tanečky, to jsou jako opravdu komická, když to srovnám s tím, co dělala Dara z Bulharska, nebo co dělá každá prostě popová zpěvačka, nebo co dělá, přemýšlím, kdo se takhle hejbe ještě na koncertech teďka.
0: No
1: Sumber
0: ta,
1: se
0: že
1: nehejbe.
0: jo, ta naše Slovenka Adéla,
1: Adéla,
0: halo,
1: no,
0: no to
1: tak co tam
0: tančí o
1: předvádí Adéla
0: 106.
1: prostě. A já chci říct nějakého muže, já hrozně přemýšlím,
0: Jo, tak to vždycky
1: tak třeba
0: straglíme.
1: Dan, ten Dan, tvůj oblíbený, ten taky tancoval, už
0: Ten
1: jsem musel jít za
0: tvrkoval
1: roh
0: přímo.
1: prostě,
0: To jo,
1: ale
0: no, to jsem
1: každopádně
0: šel
1: Harry
0: hodně za
1: Styles tam
0: roh.
1: nedělá jakoby fakt nic, vypadá, že ho to otravuje extrémně, když je tam takový jeden moment, který byl hrozně virální během toho jeho předchozího alba Leave America,
0: No.
1: tak vypadá, že ho to vyloženě obtěžuje,
0: A co to
1: takhle
0: je za
1: tam,
0: virální moment?
1: no takový to, go home, get ahead, light speed, internet, I don't wanna to, from, as it was,
0: Jo, já vím tu
1: leave
0: část. A na to se
1: America.
0: něco dělá, nebo?
1: No, jakože
0: Že ho
1: ten,
0: irituje to zpívat, jako.
1: no, on vždycky na tu část Leave America nechá to zpívat ty lidi. A
0: Jo.
1: oni to vždycky co nejvíc křičejí, to je jako
0: Jo.
1: takovej
0: Takže dělal
1: rituálek.
0: to, co dělala Lord při listening party, že na ty lidi dělala.
1: No on právě ne, on chce, aby to
0: On chce,
1: zpívali za
0: aby to
1: něj.
0: zpívali.
1: No prostě
0: Takže.
1: vypadá z toho u toho otráveně, bez energie,
0: No.
1: znuděně a jako kromě toho, že ta stage jako fakt teda nesmyslně hrozně obří a zároveň i hrozná, tak tam není vůbec nic a jako na to, že to bylo fakt strašně drahý a strašně omezený, bylo strašně těžký se tam sehnat lístky a dostat se, to je jako, mně to přijde fakt jako výsměch těm fanouškům úplnej. Prostě přijde, schrábne prachy, potom co vydá jakoby mid album, udělá ještě víc mid tour a jako vy odchodí si to doslova a pak odjede.
0: Já jsem viděla hodně na TikToku, fakt, jak říkáš, už před tím novým albem bylo takový jakoby konsenzus, že lidi už prostě tolik tím nežijou a viděla jsem jako spousta nějakých rozebírání těch jeho videoklipů, kde on se snaží o nějakou pozu, snaží se být jakoby hot a nějaký tyhle věci a lidi už mu to moc neberou a prostě má trošku flop éru teďka, no. A nedivím se jako oprávněně, minimálně už jenom kvůli těm cenám za ty lístky. No a každopádně internety teďka trošku říkají o ještě jedné velmi úspěšné zpěvačce, že má takovou jako lehkou flop éru a je to kvůli jejímu vyjádření se k jezení masa, respektive nejezení masa. Jestli jsi to zaregistroval.
1: Ne.
0: Billie Eilish.
1: Jo, má teď
0: No.
1: flop éru?
0: No, jako ne hudební, ale přijde mi, že za dobu,
1: PR-ovou.
0: co ji sleduju, tak teď ji nejvíc lidí hejtí. Jako kvůli tomu, že je vegetariánka prakticky, ale ona se jako na storíčkách měla takový rant, že prostě nemůžeš, nebo ona to začala nějakým rozhovorem, pak nějak tomu vyjádření na storíčkách a teď si to žije svým životem, že prostě nemůžeš mít rád zvířata, když jíš maso, ale bylo to psaný takovým jako zbytečně jakoby naštvaným tónem, což jako si asi mohla nechat pro sebe, ale zároveň má na to mega právo se vyjadřovat, jak chce, ale myslím si, že to úplně takzvaně nepřistálo dobře.
1: Já kolem Billie Eilish spíš zazvnímám to, že některým lidem se nelíbí to, že hodně milkuje Birds of a Feather, za který dostala i Grammy, jo, potom co to bylo to už pravda. Rok a půl starý, ale to nevadí. Já ještě jsem chtěl zmínit, že fakt ta tour je jako hrozná a když si vzpomenu, že jsme si tady dělali trošku srandu z tour Katy Perry, která teda jako evidentně měla, jako si myslím, neměla takový budget jako Harry Styles vzhledem k ceně lístku, tak ta se aspoň za těch pár korun, co na to asi měla, usnažila udělat maximum.
0: Hej, úplně prostě, přehodnocujem teďka prostě a přesně.
1: A prostě aspoň se snažila udělat maximum. A, ten, jako, a to ani, ne, ani jako nemusí, jako tam, já nevím. No Harry Styles fakt ne.
0: Jo, no, já vím, že jsem, to, vím, že tady ten tvůj rent už začal na Bieber čele a my jsme tam právě řešili přesně to, že jakoby tím, že se nemusí snažit tolik, jak ty ženy.
1: A ten
0: ženy.
1: Bieber, aspoň vím, že teďka jako si uvědomuji, že to bylo jako důkladně promyšlený a že to bylo jako vlastně trošku geniální, protože to mělo ten kýžený efekt.
0: A já si zase teď uvědomuji, že jsem si fakt jakoby nedívala, jakoby skrývala jsem zraky před tím, jak ti muži prostě fakt nemusí se tolik snažit. Takže předali jsme si něco. Take what resonates, leave what doesn't. No, my jsme zabředli už do hudebního okýnka, ale já se vrátím o krok zpátky, ano, protože jsem chtěla ještě doříct myšlenku o euforii, jestli se vůbec koukáš.
1: Potřebuju to dokoukat, potřebuju to dohnat.
0: Tak já nebudu spoilerovat.
1: Jsem u svatby teprv.
0: Jsi u svatby, každopádně ta, ta striptérka už tam byla, že jo, ta Angel.
1: Jo.
0: No, no, no. Tak lidi, že jo, už od Idola hrotí se malevincna za to, jak jakoby fetišizuje ty ženy. A nějaký magazín se ptal jako konkrétně různých jako stripterek a sex workers, co si o tom myslí, protože jakoby halo, je to tam hlavní ústřední téma prakticky. No a samozřejmě se to prakticky žádný z dotazovaných nelíbilo. Říkali, že je to ta show očividně jako vytvářená muži a že ta reprezentace je vlastně dobrá, že je potřeba, ale určitě jinak. No.
1: Jako já se zase nechci zastávat s těma Levinsma, jsem jako ani v nejmenším, ale prostě já fakt mám pocit, že tenhle ten seriál byl od začátku přehnaný a vyhnaný do extrému. Vždycky byl sexuální, teď přece celá ta linka dějová kolem Jules v první sérii, která byla přece ústřední, byla prostě mega sexuální a teď je to jenom vyhnaný do extrému, protože všichni jsou starší, už nejsou teenageři. A změnila se jako i ty, změnily se i ty témata, co se řeší, no. Já prostě mám pocit, že ten seriál je jakoby furt stejnej a furt je to jako přehnaný a jakoby asi mě trošku překvapuje ten šok všech těch lidí, no, to pohoršení kolektivní.
0: Víte, že jo, no. A ještě vím, že tam hodně kritizovali to, jak ten seriál jakoby pohlíží na tu OnlyFans jakoby tematiku.
1: A tak je to jakoby dět parodie trošku na to,
0: je, že je jo. To, je to celý, jako, ne, to, to se fakt přesně, že jakoby není to prostě dokument, že jo, je to prostě šokující, přehnaná, jakoby bizární, teď už tarantinovská
1: jako,
0: věc.
1: Přece to bylo stejně přehnaný i z té první série, žádný teenager takhle jako nežil prakticky, jako takhle
0: jo,
1: v extrému,
0: jo,
1: v takovémhle extrému. Takže si, ale stejně se to vnímá jako nějaká výpověď o generaci.
0: Ale v něčem mi to přijde přehnanější tohle, že podle mě už neměl kam jít úplně čas s postavama a s dějem, takže pak je tam víc jako gore a krev a sex a už
1: jo,
0: jakoby víc
1: pravda,
0: a víc a víc.
1: Okay,
0: a
1: je to víc nechutný, to určitě. Ale co tam je podle mě to, tak co tomu jako kraluje, podle mě tak je fakt Sydney Sweeney, ona je tam hrozně dobrá.
0: No protože hraje sama sebe, já to říkám pořád, proč mi nikdo neposlouchá.
1: Ne, já tomu nevěřím, já si myslím, že je to prostě dobrá herečka.
0: Víš, ale víš, jakoby co je můj argument
1: no.
0: Ve scéně, kterou má Trishou Paytas v tom seriálu.
1: No.
0: Která teď napsala knihu Crying on the Kitchen Floor a naspívala korejskou píseň. Královna, ne, já nemůžu o té paní mluvit vůbec. Tak ona tam hraje vlastně sama sebe, hraje tam jakoby podcasterku, moderátorku, k ní přijde se dnes na rozhovor a údajně dropla N-word, který nebyl ve scénáři, ale ona se to tam jakoby přidala. Což jako opět jakoby internety to zveličily a zbláznili se. Mně to jenom jakoby takhle dotváří ten obrázek.
1: Já si myslím, že je furt Sydney Sweeney. Já prostě jsem přesvědčený, že je dobrá herečka na základě toho, že když třeba byla v Příběhu služebnice, tak mě tam prostě přišla fakt dobrá.
0: Mě taky.
1: A talentovaná.
0: Mě taky.
1: A jakoby rozčiluje mě, něčím mě rozčiluje, ale A zároveň ve spoustě těch věcích fakt není moc dobrá, jako třeba
0: ten
1: v tom
0: horror,
1: Housemate byla fakt strašně, strašně průměrná, ale zároveň myslím si, že umí zahrát dobře, když...
0: Jo, já si taky nemyslím, že je nějaká jakoby marná, jenom je pro mě těžší a těžší jakoby si k ní hledat vztah. Tak. Dobře, takže to byla Euforie. Pak pro tebe mám otázku, jestli jsi zaregistroval film Sheep Detective. Nebo
1: ano,
0: Detectives,
1: zaregistroval.
0: Což je ovčí murder mystery v kinech a je to od režiséra Mimoňů a scénáristy Černobylu.
1: Já to miluju a je to fakt dobrý.
0: S
1: Hugh Jackmanem.
0: A já jsem to nejdřív, já jsem si říkala, že to zase bude nějaká jakoby murder mystery blbost, protože mě přijdou ty takový ty
1: já miluju
0: jak
1: murder
0: mystery. Jak se to jmenuje
1: mystery.
0: Ta série teďka? Jak...
1: Na nože?
0: No. Tak to mě nějak jakoby
1: já
0: tolik...
1: Já úplně miluju detektivky.
0: Já vím, že to miluješ.
1: Já to miluju. To
0: ale já jsem si říkala, tohle bude murder mystery pro děti a bude to hrozný. Není to hrozný, má to strašně vysoký hodnocení a já se na to
1: je
0: budu
1: to
0: snad
1: fakt
0: muset
1: výborný.
0: Podívat.
1: Já to chci vidět.
0: No, každopádně na Michaela asi nepůjdu, o Michaelu Jacksonovi na to jakoby neplánuju jít, to nevadí.
1: No, na Michaela taky ne, na Sheep Detectives bych chtěl... jít, přemýšlím. No,
0: a ještě,
1: snad se mi to
0: ještě v červnu jde do kin Stop Dead Train od RuPaula, jestli jste to zaregistroval. Teda ono to není od RuPaula, on tam hraje. A je to action comedy disaster film se spoustou drag queens a je to podle mě trošku přesně ve stylu takových těch nultých let úplně debilních komedií, prostě úplně hrozně těch nejhloupějších, ale to chcem, já to chci.
1: No, co jde ještě do kin právě ve stylu nejhloupějších komedií, tak jde Scary Movie,
0: no,
1: už brzy.
0: No, já to si vzpomněla. Mm-hmm.
1: Nový a já jsem extrémně zvědavej, jak to bude fungovat. Mm-hmm. A pak taky půjde do kin nový Toy Story už v červnu.
0: Tak to je tvoje téma.
1: Těším se.
0: To věřím. No, tak můžeme teda zpátky k hudbě, už tam toho moc nezbývá, nebojte. Mám tady Charlie XCX Rock Music. Slyšel jsi?
1: Slyšel a nic to ve mě nezanechalo.
0: Můj první dojem byl, že to je parodie, jakoby. Mm. Že ona už prostě žije v takovém jakoby kvazi meta vesmíru.
1: Jo.
0: A jede si svoje bomby, má ten svůj, že jo, jakoby fake film, fake dokument.
1: A teď bude hrát v nějakém filmu jako a bude mluvit polsky tam.
0: Jo. A teď máš jeho spolupráci Erupcia s Duolingem.
1: Mm-hmm. No, to není spolupráce.
0: To není spolupráce?
1: To je právě, že Duolingo reagoval na ty scény z toho filmu.
0: Ježíš, Duolingo to hrozně umí, ty jo.
1: Duolingo Polsko.
0: Pane bože, by měla dělat nějaký kurzy, abych si to zaplatila. No, takže ta má teďka trošku novou éru. Já si myslím, že to nebude úplně jakoby rebrand rockovej. To ne, to spíš takový, že to jako zkusila. A furt je to trochu elektronický. A mě to nešokovalo, ale docela mě to pobavilo. Nepřijde mi to jako přešlap. A potom tady mám Slater. Jestli jsi už slyšel Slater. Jsme zpět.
1: No, zpěvačku hodně se teda o ní mluví, mm-hmm. ale já od ní jako něco slyšel, ale opět to ve mě asi moc nezanechalo.
0: No. Jsou to takový ty edity, že pak... No, co tohle nejde říkat nahlas, já se pak úplně nesnaším a přijdu si, že mám nejvíc jakoby plesnivý mozek na celém světě, ale jsou to takový ty edity, kde se chytneš za ten pas
1: vím,
0: a máš jakoby neviditelný pas a jsi hrozně skinny, dobře, to je úplně debilní, ale...
1: Jo, včelí pas.
0: Včelí pas, máš vosí pas.
1: Vosí pas, ano.
0: A ona je sama hrozně kontroverzní, trošku ti připomene Kešu nebo Azaleu Banks, takovým jako vibem a Peta, myslím, buď si nějak jakoby měla nějaký kontroverzní prohlášení, protože ona kolem krku nosí takový ty jakoby mrtvý lišky a různý ty, že taková hrozně jakoby edgy,
1: jo.
0: Ale možná špatným směrem, každopádně lidi milujou tu její hudbu, protože je taková...
1: Kante,
0: no, prostě. No a potom tady mám už poslední kolonku před ikonama a to jsou sítě. A mě by zajímalo, co je tvůj cultural blind spot, a.k.a. tvoje slepé místo v kultuře.
1: Já nevím.
0: Protože já jsem viděla článek právě, že každý má tady ten blind spot, i lidi, co se pohybují prostě, já nevím, ve filmech a v tady tom odvětví. A pro někoho to jsou třeba Beatles, pro někoho Harry Potter. Co je to pro tebe? Co je něco, co třeba jako vědomě ignoruješ nebo si to necháváš na později? Já jsem nikdy nečetla a neviděla Šifru mistra Leonarda.
1: Já jsem to viděl, aspoň.
0: A nebo jsi tak dovzdělaný, že...
1: Ne, já jsem mega toho neviděl, ale jakoby já ignoruju ty věci, které jsem neviděl, jako vytěsňuju je, abych se cítil...
0: Aby se cítil, že jsi všechno viděl.
1: Ne, jako chci říct Pulp Fiction, ale i to jsem viděl, jenom mě to hrozně jako minulo.
0: No, já k tady těm... Teď jsem viděla nějaký hrozně vtipný tweet, že jako jsem opak cinefila, mám rád prostě špatný filmy vědomě. A schválně a štvou mě prostě tarantinovský věci a takový ty hrozně jakoby vysoký, kvalitní, jakoby kultovní věci.
1: Je
0: a takhle se občas cítím.
1: Motor.
0: Jo.
1: A to asi ho nikdy nepotřebuji zaplnit.
0: Taky ne, no. To já taky ne, to taky necítím. To mně přijde, že už bylo referencovaný v tolika jakoby dalších kulturních
1: vlastně
0: míst, takže to vlastně jak kdyby už si viděl. Což asi není dobrý, ale... No. Dobře, tak to nebyla hluboká debata, ale to vůbec nevadí. Další téma. Jestli si viděl, jak lidi už i v Česku nabíhají do scientologických budov.
1: Ano, ano, viděl, viděl. Zajímavý. Zajímavý.
0: No. Jo. Jo. Mně přijde dobrý, že mladí lidé tráví čas venku.
1: A spolu. Pohybují se.
0: A pohybují se. A tímhle bych přišla na další bod. Benedict Cumberbatch se pohádal na kole.
1: Děkuju za informaci.
0: A s cyklistickou helmou byla to nejslušnější hádka, protože v britské angličtině se nejde ani hádat neslušně, si myslím. Dobře. A Kylie Jenner ztratila spoustu sledujících a v rozhovoru řekla, že nikdy si myslí, že má depresi, ale pak jenom dojde, že potřebuje solárko a zase všechno bude dobrý.
1: Wow.
0: Tak a
1: wow.
0: Tím končí můj výtah.
1: Děkuju za tento exkurs.
0: Prosím. Tak teď už opravdu ani nikdo z vás nežije pod kamenem, ani kdyby chtěl. Násilně jste byli informováni o dění na sítích a teď nám zbývá už jenom...
1: Ikony týdne.
2: Ikona týdne.
1: A moje ikona je filmový studio Laika, který se specializuje na tvorbu a distribuci filmů, který jsou dělaný pomocí stop motion animace, což je to víceméně loutková tvorba, trošku smíchaná s nějakými prvky CGI, ale jakoby víceméně celý ten film je natočený a rozpohybovaný opravdu frame po frameu fotkama.
0: Stop motion.
1: Vidět jste od nich mohli třeba Coralínu, což je už má kultovní status tenhle film a je to fakt jako výborný film. Nebo třeba film jako Paranorman ještě, to jsem viděl. Norman a strašidla, nebo v češtině něco takového. Nicméně, tady to studio, jako opravdu ten film, každý film dělá několik let, produkuje strašně málo filmů, jeden za pár let. Naposled film Missing Link, který ale vyšel během covidu a strašně prohučel. Nicméně, tohle studio se nevzdává a opravdu jako malinký studio. Každý ten film je mimochodem ale nominovaný na Oscara za animovaný film aspoň. A no každopádně teď do kin letos bude od nich snad 11 let chystaný a natáčený a připravovaný film, který se bude jmenovat Wildwood. A vyšel k němu trailer. Tenhle ten trailer nazbíral když to natáčíme, přes 80 milionů zhlédnutí, nejenom na YouTube. A to je jako extrémně moc. Navíc je to třeba víc, než má jenom na tady té platformě trailer na Toy Story, nebo snad i Hunger Games. Fakt jako je to extrémní číslo na to, jak je to malinký studio. A je to výborný trailer, hraje do toho hudba od M83 a je to krásný trailer a fakt jako trailer až tak dobrý, že mě jako dojal už jen sám ten trailer. Příběh zůstává dost zahalen tajemstvím, oni chtějí, aby to si pošetřit do kina, takže je tam vidět spousta zajímavých výjevů a fakt jako neskutečných věcí, co se oni dokážou vyrobit pomocí toho stop motionu. Zároveň už na sociálních sítích si můžete dohledat spoustu behind the scenes, jak to dělali, což je neuvěřitelný. Jakože fakt tím postavám se hejbou vlasy, jo, a je to prostě loutka, to je úplně neskutečný. No a tak každopádně je to fascinující, dojalo mě to a myslím si, že navíc v období, kdy my jsme začali tenhle díl AI písničkou a v době fakt jako kdy do toho umění prostupuje AI-ko čím dál tím víc, mimochodem bylo i na Eurovizi do jistý míry, tak si myslím, že film, který vzniká jako rukama několik let, lidskýma rukama a je to celý opravdu jako mravenčí práce, tak je nádherný, že vzniká, nádherný, že půjde do kin a hrozně moc mu přeju fakt velký, velký úspěch.
0: Já jsem teď viděla, že tvůrci videoklipů pro Pink Panthers ukazují behind the scenes, jak vlastně to vytvářeli všechno bez AI v počítačích nebo
1: jako
0: na místě.
1: Jako behind the scenes se stává opravdu marketingový nástroj a další content, přesně, který se počítá čím dál tím víc, protože lidi jsou čím dál tím zvědavější, jak to vznikalo a jak co se během toho využívalo a tak dál.
0: A furt si myslím, že ve všech průzkumech prostě vycházejí líp věci dělaný rukama.
1: Já už jsem to nejsem jistý.
0: Jo, já jako vím, že v reklamovém průmyslu, že jako by to lidi hodnotí tam, pořád líp.
1: Ale už se AI jako fakt využívá. Já myslím, že jako nějaký mínění veřejný je víceméně jedno, protože je to fakt mega levný a rychlý a bude se to používat a lidi si zvyknou. Ale myslím si, že právě proto bym, jako doufám, že lidi ocenějí opravdu věci, které jsou tak strašně lidský, jako je třeba tenhle film Wildwood a strašně doufám, že bude dobrý, no.
0: To se těším, Coraline mám moc ráda.
1: Já taky.
0: Takže moje ikona je pán s italským jménem, ale českého původu, Goran Majelo, který dělá slam poetry a ty jsi ho určitě zaregistroval. Já ti ukážu, jak vypadá jeho profil.
1: Upřímně nevím.
0: Vždycky říká...
1: Jo, zaregistroval, kousíček, ale asi mě to moc nebavilo.
0: Tolik ti to nebavilo? Mně to přijde dobře chytrý a takový akorát vtipný.
1: No, já jsem měl éru, kdy mě slam bavil, ale teď už mě moc nebaví.
0: Tak to já spíš se do něj právě dostávám. Já jsem to vždycky hrozně odsuzovala a přišlo mi to moc jakoby rádoby chytrácký a performativní a takový jakoby hipsterský.
1: Ale jako to je pocit.
0: A měla
1: no,
0: jsem problém v tom rozeznat, co je fakt to umění a co je jakoby strašně špatný. A dělal mi to problém. Ale pak jsem byla na jednom slam poetry živě, kde byly docela šikovní lidi a docela jsem tomu přišla na chuť. A tohle mě baví, je to takový novej žánr nebo koukanej. Na těch sítích minimálně. A jakoby myslím, že to chce docela dávku kreativity.
1: Jo, to určitě.
0: Tak jo, takže mějte i vy velkou dávku kreativity v tomto týdnu a v příštím a budeme
1: Vemte
0: se na vás
1: si z našeho vyprávění jenom to, co chcete.
0: To, co rezonuje.
1: To, zbytek co rezonovalo, nechte. Zbytek nechte.
0: Tak
1: a my se zase vracíme za týden. Čus.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Je právě 14 hodin, vy pořád ladíte Český rozhlas Radio Wave a ze zproskleného studia vás teď zdraví Vojta Záhora. No a už tradičně ve 14 hodin začíná také víkendový on air, tak příjemný poslech.
2: Radio Wave.
5: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. No matter what.

velmi sebevědomý začátek playlistu po 14. hodině na rádiu Wave. Tohle to je Ashniko a Kelis na tracku Deal With It a předtím taky Lady Gaga a Doechii na společném tracku Runway. Je to tak, vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave a z proskleného studia vás zdraví a krásnou neděli 24. května vám přeje Vojtěch Záhora. Já tu pro vás budu dnes do dnešních večerních nebo odpoledních, záleží jak se na to díváte, 18 hodin, takže máme před sebou skvělé 4 hodiny společného stráveného času, na který já už se teď moc těším. Tak jsem rád, že jsme zatím na začátku. Je 14 hodin 7 minut a před námi v playlistu je hudební novinka tohoto týdne. Ta pochází z playlistu Charlie XCX a vy jste možná zaregistrovali, že Charlie vydala počátkem roku 2026 soundtrack k filmu Bouřlivé výšiny a písničky Chains of Love a ta druhá, na kterou si teď momentálně vzpomenu, Die for You, ano, Die for You, dva výborné a výrazné tracky, které rozhodně byly neskonale výrazně lepší než ten film samotný, ale o tom se teď bavit nebudu. Charlie XCX nás začala znovu trošku teasovat, protože vydala písničku Rock Music. Tahle ta písnička má být předzvěst nadcházejícího alba a také předzvěst mediální kampaně, ke které se Charlie XCX momentálně chystá. My víme moc dobře z loňského léta, že Charlie je v mediálních kampaních velmi dobrá. Vzpomeňme si samozřejmě, a jak bychom mohli zapomenout na skvělé zelené Brad Summer, tak já jsem moc zvědavý a jak bude vypadat tedy takovéhle rockové léto společně s Charlie XCX. A teď už si pojďme pustit tu písničku Rock Music a Charlie.

0: Jordana a taky Ryan Woods na společném tracku Doubt of Revival doznívali, nebo dozněli právě nyní a já vám teď pustím krátkou ukázku z nového dílu naší nejnovější série Rádia Wave s názvem Bedny a to je tedy série rozhovorů Honzy Žižky se světovými i českými odborníky na nejrůznější témata. V epizodě první a předchozí jste mohli poslouchat Honzův rozhovor s americkou psychiatričkou Annou Lempke, který byl věnovaný dopaminu a jeho hostem a proto jsme se teď v druhé epizodě dopaminu věnovali akorát s hostem tuzemským. A tentokrát do studia za Honzou Žižkou došel Vojta Hlaváček, který je spoluautor úspěšné knihy Svět levného dopaminu a také jedním z skupiny Brain We Are. Celý tento díl už teď najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Já bych vám určitě doporučil si poslechnout oba dva předchozí nebo oba dva díly o dopaminu. Jsou moc zajímavé a myslím, že sami shledáte, že tak trochu závislí na dopaminu jsme trochu všichni. Užijte si teď krátkou ukázku.
1: Ty algoritmy na Instagramu, na Facebooku se mění, čím dál tím méně vidíme věci, které chceme vidět od našich přátel a lidí, který sledujeme a čím dál víc vidíme content, který má teda potenciál nějaký virálnosti. Myslím, že Cory Doctorow tomu říká enshitification, nebo je to jeden prostě z elementů téhle změny. Anna Lempke mluví o tom, že ty sociální sítě jsou určitá fejková verze nějaký komunity, nějakého propojování s lidma. Vy v knize píšete o tom, že tlupa je na jednu stranu jedním z nejdůležitějších evolučních nástrojů, zároveň ale citujete Marka Aurelia, podle něhož je třeba méně řešit, co si o nás myslí jiní. Řekl bys, že se ti v životě daří najít balanc mezi společenskou potřebou, která je teda podmíněná tou tlupou, a schopností neřešit, co si ostatní myslí?
2: Já hodně jsem s tím bojoval na začátku. Bylo to jedno z témat u začátku našeho podcastu před 8 lety. A tím, že jsem tomu věnoval extrémně hodně pozornosti a praxe a tak, jsem s tím fakt aktivně pracoval, tak si myslím, že teďka to je o dost lepší. Že já musím aktivně skoro přistupovat kvůli některým efektům, kterým jsem si vědom, že vlastně člověk může zažít něco, čemu se říká audience capture, takže zajetí publikem. A ty vlastně můžeš být zajatec svého publika, protože ty něco děláš a to, co tě baví, děláš to se svým nejlepším svědomým vědomím, děláš to, co chceš sám konzumovat, máš nějaký hodnoty s tím spojený a pak najednou uděláš díl o něčem, co najednou vystřelí v poslechovosti. A teďka, to je dobrý, tyjo, to mělo hodně poslechů, tak to jako bychom mohli udělat zase díl na to, viď? A pak najednou se stane to, že to, co rezonuje nejvíc, začneš dělat. Takže já aktivně říkám, je to jako praxe, je to doslova jako, že to má efekt i ze studií. Ty když nahlas řekneš sám sobě, kašlu na to, co chcete slyšet, budu tvořit to, co chci poslouchat a to, co chci tvořit já, tak zaprvé ukazuje se, že čím seš zprostší, tím můžeš být, nebo je to na velký populaci, v Americe to bylo ukázané, tak tím můžeš být autentičtější a méně lžeš lidem. A já když si dovolím říct, že kašlu na ty věci a tak, já to můžu být víc sám sebou. Ty lidi ví, co ode mě čekat. Ty lidi ví, že se neposlechnou všechno, protože nebudeš se nima všechno. Ale to je super. Já nechci lidi, co tam jsou všichni pořád. Já chci kvalitní lidi, co baví, co dělám, i když je to dohloubky se zrovna šroubovat prostě ve vědomí nebo v něčem. A bude to velmi třeba níž, ale jako co? To je jedna z těch nejdůležitějších věcí podle mě v dnešní době, když člověk chce něco tvořit. Ale i když je člověk, který jen tak jako je, tak v dnešní době ho ovlivňují ty názory ostatních a může mít pocit, že je daleko vystavenější, než ve skutečnosti je. A super uvědomění je, že stejně budeš hodnocený. At the end of the day, prostě na konci dne, stejně tě někdo bude soudit. Buď tě bude soudit za to, co jsi vytvořil, nebo že jsi nic neudělal. Takže si můžeš vybrat to, za co tě bude soudit a vlastně se fakt na to vykašlat a bejt jako, tak jsem tady, prostě suďte mě. A jedna větička, co jsem slyšel od kamarádky z Austinu, když jsem tam byl, tak říkala, dej lidem šanci tě odmítnout. V tom je tolik toho. No jo, vlastně, já potřebuji nebejt sobec, dát lidem mě odmítnout, to znamená, že tam budu víc jako nahatej, ne fyzicky, teda občas i fyzicky samozřejmě, ale budu tam víc nahatej, obnažený, zranitelný, samozřejmě v těch kontextech, asi to není dobrý v první den v práci, ale potom, když buduješ ty pravý pojení connections, tak ty tam nechceš jít s nějakou maskou, ty tam nechceš být s někým jako, hele, tohle se asi bude líbit někomu. No ne, to je super, tak se to bude líbit tady nějakému průměru, ty se stáváš průměrnějším, ale nevytvoříš ty reální connection. Ne, ať tě někdo nenávidí, ten někdo tě miluje a prostě ty buď sám sebou a vlastně to bude možná nejlepší, jo. A tak to mám pocit, že prostě je potřeba v tom dnešním světě.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

písnička jménem She Abu Nai od hudebnice, která si také tak trochu říká Bad Girl Alice, dozněla právě v 14 hodin 31 minut. A před námi je teď další hudebník, ale tentokrát zabrousíme do českého hudebního bazénku. Před náma totiž je písnička Do podzemí od Davida Herziga. David vydal letos v březnu svoji desku, kterou vykročil tak trochu do neznáma. Stal se takovým trochu vesmírným kovbojem a tohleto album, které pokřtil 19. března, se jmenuje Planeta Pluto. Vy můžete tenhleten počin znát hlavně díky tomu, že na této desce jsou extrémně dlouhé písničky. Sám David v rozhovoru pro Radio Wave říkal, že nemá rád, když nějaká písnička nese dobrou náladu, akorát ta dobrá nálada brzy za minutu a půl a za dvě minuty skončí. No a proto se rozhodl psát svoje písničky mnohem delší, než jste normálně zvyklí. Jedna z nich taková je právě písnička Do podzemí. Ta uzavírá album a vy, nebo celkově se tak jako liší od

0: celého nádechu té desky. Je totiž mnohem optimističtější, mnohem veselější. No a právě tak proto to album asi zakončuje. Já vám teď pustím tu zmíněnou písničku Do podzemí a vy asi ji můžete užít právě po chvíli, po půl třetí na Radio Wave.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer na Radio Wave.

0: Tohle byla Yumi Zuma s písničkou Bruce, je zrovna 14 hodin 40 minut a před námi je rubrika Kulturistán. Momentálně zabrousíme do programu a do nabídky českých kin.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A tentokrát začneme v jižních Čechách, v Písku, v kině Portage. Tady můžete od 18 hodin zajít na snímek Mandalorian a Grogu. Pokud jste měli rádi a právě disneyovský seriál Mandalorian s Pedro Pascalem hlavní roli, který má takového malého roztomilého kumpána Baby Yodu, a tedy Grogu, tak nyní je to i film a od 18 ho promítají v píseckém kině Portage. Dále vám tu třeba zahrají také herecké legendy, jako je Sigourney Weaver a nebo další sex symbol dnešní doby Jeremy Allen White. No a od 20 hodin můžete v Písku v kině Portage zajít na slovinský dokument Hranice věrnosti od dokumentaristky Diany Fabiánové. Ta se rozhodla dokumentovat sebe a svého manžela, zatímco ohledávají a prohledávají hranice právě otevřeného vztahu. Každý ze své stránky dokumentuje, jaké to je během manželství mít někoho takzvaně bokem, ale vlastně oficiálně. Je to výborný dokument, já jsem ho viděl na právě Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě a určitě bych vám ho doporučil. Tohle bylo písecké kino Portage. Jdeme teď do Olomouce a do čekárny a tady můžete od 17 hodin zajít na americký snímek Indiana Jones a poslední křížová výprava. Velmi napínavý to film a od 20 hodin můžete v čekárně v Olomouci pokračovat českým dramatem Neporazitelní. Přesouváme se do Havířova, do kina Centrum. V 17 hodin tady potěší každého malého i každého velkého. Skvělý už, nebo teď už legendární film Shrek od 17 hodin. No a od 18 hodin potom v kině Centrum v Havířově promítají španělské intimní rodinné drama Neděle. A od 19 také Mandalorian a Grogu. A jedna speciální pozvánka, tak ta putuje i do Prahy, do jazzové scény Kaštan. Od 18 hodin tu totiž začíná promítání filmu S plyšákem po Africe. To je takový známý dětský cestopisný film, který mapuje exotickou kulturu, stolovou horu a zapadlé končiny právě jižní Afriky a to očima čtyř českých dětí, přičemž celé putování diváky provází plyšová myš, tedy proto S plyšákem po Africe. No a po skončení této projekce bude následovat i debata, takže pokud nemáte dnes s dětmi i bez nich co dělat, od 18 hodin můžete vyrazit na film S plyšákem po Africe do unijazzové scény Kaštan v Praze.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

9 minut zbývá do 15. hodiny v neděli 24. května. Vy pořád ladíte Český rozhlas Radio Wave a na něm víkendový on air s Vojtou Záhorou. Díky moc za to. Já doufám, že je vaše nedělní odpoledne příjemné a že ho trávíte ve vašem příjemném prostředí, ať už je to město či venkov, nějaký temný prostor či krásná prosluněná louka. Před námi do konce hodiny je třeba Generation 07 and Shake a na tracku Neosurf, nebo také Treska jednoskvrná s písničkou Maringotka. Právě nám zní mladá švédská hvězda Boko Youth a jeho výborný track Demolition Man. A na co se můžete těšit po té 15. hodině? Budeme se třeba s naším pořadem Psycho věnovat davové psychóze. O tom se hodně mluvilo v poslední době, hlavně kvůli tomu nechvalně proslulému derby mezi Sláví a Spartou, která nakonec stálo klub Slávia vlastně vítězný titul. Právě proto se o tom Karolina s Pavlem a v našem pořadu Psycho bavili a budeme se věnovat tomu, jestli davová psychóza je opravdu takovou výmluvou a jako se může zdát. No ale to samozřejmě až po 13.15. hodině. Do té doby vám přeju příjemný poslech.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Chvíli po 15. hodině se nyní na Rádiu Wave budeme bavit o českých národních parcích, protože právě v neděli 24. května si celá Evropa připomíná Evropský den národních parků. Ten se slaví už od roku 1999, no a má za cíl právě upozornit na nejcennější lokality našeho kontinentu. Letošní ročník potom zdůrazňuje právě propojení krajiny, také rostlin, zvířat a lidí, kteří v těchto oblastech pracují. No a letos se vůbec poprvé spojily všechny čtyři české národní parky, tedy České Švýcarsko, Krkonoše, Podyjí a Šumava, aby společně pod heslem spojení přírodou připravili právě bohatý program pro všechny své návštěvníky a návštěvnice, rodiny s dětmi, také milovníky přírody i právě odbornou veřejnost. My se můžeme třeba blíže podívat na takový program, který pro vás připravil Národní park v Krkonoších. Ten letos vrcholí právě v městě Vrchlabí. Do celého tohoto programu jsou zapojeni všechny místní muzea i právě místní podnikatelé, kteří působí napříč celým tímto pohořím. No a ve Vrchlabí jste se včera a můžete i dnes zúčastnit nejrůznějších odborných přednášek a diskuzí, také různé filmové projekce a koncerty. No a i během tohoto ročníku právě startuje třeba taková speciální fotografická soutěž, která, jak jsem říkal, dnes vyvrcholí ve Vrchlabí. Evropský den národních parků tedy probíhá každý rok 24. května a já věřím, že vy jste třeba, pokud jste měli čas o víkendu strávit nějaký ten čas v přírodě, tak jste se snad i podívali do jednoho z těchto krásných prostředí. Před námi teď ale písnička, se kterou zabrousíme do amerického Nashvillu. Tohle to je indie rockové duo Howdy a jejich nový track Try Try Try a shodou okolností je to také novinka tohoto týdne.

0: V novém díle podcastu Psycho Karolina s Pavlem rozebírají incident, který se stal na pražském derby 9. května. Zápas, který je nechvalně proslulý, který také předčasně skončil a měl původně skončit vítězstvím pražského klubu Slavie, ale kontumačně za chování právě fanoušků tohoto klubu vyhrál nakonec tento zápas Sparta. No a proto se Pavel s Karolínou v nejnovějším díle právě tomuto zápase věnují, protože je to takový výborný příklad davové psychózy. Povídají si o davové psychóze, také vyvracejí různé mýty, které jsou s ní spojené a které často svádí k představě, že lidé v davu přestanou přemýšlet. Celý tento díl Psycha už teď najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Já vám pouštím krátkou ukázku a rozhodně si nezapomeňte tento díl poslechnout celý.
1: Víš, co je psycho? Jak podlehli fanoušci Slavie davové psychóze?
2: Ty bála, to je jako fakt jako psycho teda. Víš co, ale zkus to představit, jo. Ty přijdeš někam do nějaký jako zhromáždění lidí, jo. A teď prostě se z tebe stane úplně jiný člověk.
1: No.
2: Už to zažila, Kájo, takhle?
1: Jo, hele, prostě každý den prostě jdu do metra.
2: Že jo,
1: a najednou je ze mě prostě šotouš, jako. A nevím, jak se to stalo, jako.
2: Přesně, člověk si stoupne prostě na schody v metru, jo, tam je s ostatníma lidma a je úplně někdo jiný.
1: Úplně někdo novej. Takže ve zkratce, akorát, že vůbec.
2: To, na co narážíme, je, že něco jako davová psychóza. Psychologie se to objevuje, ale je to vlastně jako stará věc. A dneska na to budeme čtít trochu síru, že něco takového moc neexistuje.
1: Novinářsky je to velmi přitažlivá záležitost, velmi přitažlivý titulek, ale vlastně je to něco podobného, jako když někdo o někom řekne, že je to schizofrenní situace. Jo?
2: Jasně.
1: Jo, je to úplně něco jiného.
2: Pojďme možná nejdřív říct, co teda vlastně se přihodilo, nebo jako pravděpodobně jste o tom třeba mohli slyšet, my jsme se o tom taky dozvěděli různě z novin, z médií. A pojďme si říct, co se teda vlastně odehrálo.
1: No, hele, předem chci říct, že se omlouvám všem fotbalovým fanouškům, ale já opravdu fotbal nesleduji ani sporty moc obecně.
2: Já se omlouvám taky všem nejen fotbalovým fanouškům, jsem na tom nemlich to samý stejně.
1: Takže můj feed je teď zaplaven videí o Spartě a o Slavii a je ze mě velmi, asi jsem se do toho dost ponořila, když jsme ten stinkl připravovali, protože já fotbalu fakt moc nerozumím, ale vím, že Slavie se Spartou mají mezi sebou vždycky velký býv.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Like NASCAR,

0: chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.
1: Víkendový on air s Vojtěchem.

Česko-iránská reperka Sosain a její track Sex Collabo dohrává v 15 hodin 27 minut na vlnách Rádia Wave. No a my už dnes známe také vítěze právě letošního 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Tohle to jsou dva filmy, o kterých byste právě z letošního ročníku měli vědět. Zlatou palmu, tedy hlavní cenu, si odnesl rumunský režisér Christian Munga za svůj film Fjord.

s pěti dětmi, kteří se přestěhují právě z Rumunska do Norska a pak se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s norskými úřady. Druhou oceněnou a druhý nejvýraznější snímek, tak to byl právě lotyšský snímek Minotaur. Ten si odnesl cenu velké filmové poroty. Je to takový politický thriller, který sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Film zachycuje také vraždy a korupci právě v Rusku a v Cannes ho uvedl jeho režisér Zavia Gičin. Ten při děkovné řeči vyzval Vladimíra Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině. Svými slovy, a miliony lidí na obou stranách frontové linie sní jen o jediném, aby masakr skončil. Za což potom samozřejmě sklidil v Cannes i veliký potlesk. Pokud tedy nebudete vědět, na co v příštích měsících vyrazit do kina, tak určitě si nenechte ujít tyto dva oceněné filmy. Film Fjord, norsko-rumunský snímek a potom také lotyšský snímek Minotaur. A my se teď vracíme do našeho playlistu. A tady to je jihlavská Group 58G na spolupráci s Anet X a jejich výborný track, už známá stálice našeho playlistu Rewind.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Tohle byla domácí skupina Below a písnička Girls. No a náš playlist nás teď vezme na druhou stranu velké louže, tedy do New Yorku a přímo za new yorkským rapperem, také kuchařem, který si říká Action Bronson. Vy, pokud ho posloucháte, tak jste zvyklí, že vydává svoje desky s takovou dvouletou pravidelností. Osmý zářez do diskografie, který nazval Planeta Frog, tak ta vyšla nyní po dvou letech od alba Johann Sebastian Baklavat Doctor. Beaty pro tuhletu desku napsali třeba známý Kenny Beats, taky Derringer nebo Harry Fraud a na desce mu hostuje třeba takový Rocca Marciano, Lil Yachty a nebo Paul Wall. My jsme z té nové nejnovější desky s názvem Planet Frog vybrali takovou výbornou skladbu s názvem Olympic Vince Carter. Tu produkoval Action Bronson společně s Aaronem Kirksem a rapuje v ní třeba taky o té známé přehnuté neapolské pizze Calzone. Pokud vám tahle ta písnička bude připomínat třeba tvorbu a Big... no, užijte si ji.

slovenská skupina Bad Karma Boy a písnička Iba měsíc se dohrála v 15 hodin 46 minut ve vysílání Rádia Wave a vy ho posloucháte v neděli 24. května při vašem odpoledni. A dneska jsme si také nepovídali o tom, kdo komu patří tento den. A tedy každé Janě a každé Vanese. Tato dvě ženská jména dnes slaví svůj svátek, no a proto všem Janám, všem Vanesám, které právě poslouchají, přeji jen to hezké a doufám, že si svůj výjimečný sváteční den pořádně užíváte. Dokonce 15. hodiny nám zahraje třeba Frank Ocean s písničkou Lost, anebo výborná pražská skupina Island Mint na tracku Suburbs. Je rozhodně na co se těšit a já vám přeju hezké vaše nedělní odpoledne, ať už slavíte svátek či ne, a teď si užijte Franka Oceana.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

Tohle byly Gorillaz a taky Thundercat na společném tracku Crack Island, kteří zní pár minut po 16. hodině na rádiu Wave. Dnes se v rámci brněnského festivalu Meeting Brno koná právě dlouho očekávaný sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Toho se účastní i jeho předseda Bernard Posselt, který právě označil příjezd právě potomků sudeckých Němců jako příjezd s poselstvím lásky a nikoli nenávisti. Zmíněného sjezdu se účastní i bavorský premiér Markus Söder. Tento sjezd označil za historický okamžik, také den naděje a usmíření a velký svátek radosti. Právě Bavorsko se stalo takovým zástupcem nebo útočištěm pro a také patronem pro sudetské Němce právě po jejich odsunu z tehdejšího Československa a převzal nad nimi záštitu, a proto není nic zvláštního, že se ho účastní právě bavorský premiér. Ten ze zahájení setkání jel přímo za naším prezidentem Petrem Pavlem na jeho pozvání, aby společně jednali. Zároveň k tomuto sjezdu se také vyjádřil jihomoravský hejtman Jan Grolich, který označil všechny právě příchozí Němce za v Brně vítané a za právě přátele. My jako Český rozhlas sledujeme tento sjezd a vy se můžete bližší informace k tomu, jak probíhá, dočíst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už novinka tohoto týdne, Bladey a písnička Blondie. There is no before, there is no after. There's only one king, only one master. King novinka nothing. Na rádiu Wave. Listen up, sulfur surfer, safety surfer. I am the only one that

0: V novém díle herního podcastu Quest jsme se tentokrát podívali na dvojici her. Předkrm vyplní Mouse PI for Hire, taková kreslená střílečka, která jako kdyby z oka vypadla začátkům tvorby Walta Disneyho. No a hlavní chod potom obstará netradičně pojmenovaná hororová adventura Directive 8020, která zapadá do dnes už letité ságy Dark Pictures. Celý díl našeho herního podcastu Quest s Jarnou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem už teď najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas, no a samozřejmě všude jinde, kde rádi posloucháte. Teď vám z něj pustím krátkou ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Co by to mělo mít, Jardo, aby se ti to udrželo?
4: No, jednak... Třeba nějaké hrátky s barvou by neškodily.
3: Ale tak nedělej z toho sensity, to je zase jiný žánr.
4: Ne, je, strašně nám chybí nějaký prvek překvapení. Už je prostě strašně spolehli na to, že všem bude stačit, že to prostě vypadá jako, jsou tam prvky jako z Disneyovek, že to je černobílé a že vlastně, když se na to podívá člověk, který vůbec neví, o co jde, tak si řekne, je to super, to potřebuju. A když to jako udělá tenhle ten akt, že to potřebuje a nakoupí teda, nebo jako nějakým způsobem si to obstará, tak vlastně zjistí, že to zas tak dobrý není. Že vlastně ten...
3: To... Že je to jednotrikový poník.
4: Ano, že to je skutečně jednotrikový poník. Jehož trikem je, že to opravdu moc hezky vypadá. Jsou tam jako prýma nápady v rámci třeba jako, jak bývají u stříleček, takový ty, tady smáš počet nábojů, tady máš zdraví, tady smáš ještě třeba nějaký další informace. A tyhle ty všechny informace jsou moc pěkně animované, jako v tom Disneyho stylu. Ale furt jsou stejný. Furt na, jako když se na ní podíváš první vteřinu, tak v desátý hodině jsou furt stejný.
3: Tak si musíš přebít, nebo
4: no, ano, zbraně, ne? Ano, a když třeba přebíjíš, tak ty animace přebití jsou moc hezký. Jako jsou tam, když ty věci v té hře vidíš poprvé, tak si řekneš, to je super. Ale pak je vidíš po desátý, postý, po 150. a pak už to tak super není. Už jako vlastně to, čím je ta hra zajímavá, už jako pominulo a už to tam není. Už tam není jako další, co by, další vrstva toho objevování, co bys vlastně si řekla, tak na co se budu těšit, až budu mít nějakou novou zbraň, uvidím, jak nabíjí. Ano, a uvidím ji poprvé a pak ji uvidím vždycky stejně, jak nabíjí.
3: Takže ta hratelnost prostě je jednotvárná.
4: Jednotvárný, hodně to je jednotvárný. Moc mě to mrzelo, teda musím říct, protože já jsem měl vysloveně chuť na takovouhle hru a zároveň ten grafický kabát, jakkoliv tohleto spojení nemám rád, tak prostě ten grafický znázornění a stvárnění je fakt...
3: Co to třeba je v kabátě?
4: No, kdyby jenom. Je moc hezký, ale nevystačí to prostě na celou hru. Měla to být dvouhodinová záležitost, měla to být prostě jako jednoduchá, možná i levnější třeba jakoby věc, kterou dohraješ jako jedním dechem a nestihne se ti to omrzet.
3: Takže ani ten příběh tě u toho třeba neudržel.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.

0: Tohle byl rapper Quasi a jeho písnička Entitled. Před námi je znovu rubrika Kulturistán. Tentokrát se podíváme do programu českých divadel.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud jste v Plzni, tak dnes od 19 hodin můžete vyrazit do divadla Josefa Kajetána Tyla na divadelní adaptaci detektivky Pět malých prasátek od Agáty Christie se jménem Go Back for Murder. Je to pozoruhodná autorčina dramatizace jejího vlastního detektivního románu, v němž mladá žena Karla hodlá očistit jméno své matky. No a na pomoc si přizve slavného detektiva, o němž má ty nejlepší reference, a za pomoci pěti klíčových svědků

0: představení Múra trochu světla ještě zbývá od kolektivu Nie. Ten vychází ze skutečných příběhů tří mladých lidí, kteří vyrůstali v Československu ve 30. letech 20. století. Dnešní doba je však velmi odlišná, co se ale nezměnilo, je právě způsob vyprávění. Ve třech příbězích je kladen důraz na humor i na scizení, které pomáhají otevírat obtížná témata, také na charakterní herectví a třeba i na živou hudbu. Představení Múra trochu světla ještě zbývá, začíná už tak za hodinu a půl v Pražském paláci Akropolis. A dnešním dnem i končí divadelní Flora, divadelní festival v Olomouci. Právě desetidenní multižánrový festival letos s ročníkem, nebo letos s motem ročníku Solidarita hostil divadelníky i divadelnice z 9 zemí. A dnes můžete vyrazit třeba od 19.30 na představení kniha Krev, což je adaptace známého knižního debutu. Uvidíte tady strhující herectví Lucie Kotlíkové, která si suverénně pohrává s jazykem románu, taky s emocemi a nebo třeba i s dialogem s publikem. Divadelní Flora končí dnes v Olomouci a vy můžete ještě pořád stihnout jedno představení 19.30 kniha Krev.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace pod

Skyfly a písnička Nothing Can Kill Us doznívá v 16 hodin 38 minut při nedělním odpolední na rádiu Wave a před námi už track Druhá liga. Vydáváme se do domácí hudební scény. Tohle to je rapper Floorballad, a.k.a. tedy Lukáš Vidra, frontman kapely Dukla a potom hudební producent Mark Junior.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.

Ústecká kapela Meluzína a písnička Probouzíš se zní právě pro všechny z vás, kteří se probouzíte z vašeho odpoledního šlofíku. Dobré ráno, je 16 hodin 45 minut a vy posloucháte Radio Wave a také On Air s Vojtěchem Záhorou v neděli 24. května. V příští hodině, tedy v hodině 17. vám třeba pustím ukázku z našeho nejnovějšího dílu podcastu Chudáčku. V něm se Petr Uhlík a Adam Ernest budou tentokrát bavit na téma nejvíc hot profesí, čili tedy vzrušujících povolání. Jedno takové povolání, které doufám, že do svého výběru zahrnuli, je třeba moderátor živého vysílání. Uvidíme, jestli ho Petr s Adamem probrali či ne, a to až za půl hodinky, až si společně pustíme tu krátkou ukázku. Do konce 16. hodiny nám zazní třeba kapela Sorry, také 100% Wet, anebo výborný český hudebník Laser Viking se skvělou písničkou Bored in Jeans. Tak to může být i ta právě někdo z vás takhle na gauči, Bored in Jeans. Já vám přeju příjemný poslech.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Buchty.
2: Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život.

19 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tohle byly Sorry a písnička More a nebojte se, víc toho určitě bude po 17. hodině, která přichází právě teď.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Girl IRL dohrála právě se svým trackem Girl Boss v 17 hodin a 5 minut na vlnách Rádia Wave. A já bych vaši pozornost teď rád zaměřila na jinou dívku, kterou nenajdete momentálně v playlistu Rádia Wave, ale také na našem YouTubeovém kanále. No a to je slovenská hudebnice Mňaulau a baskytaristka slovenské kapely Billy Berman, která dříve tvořila společné duo Sval. A teď ale Laura Jašková alias Mňaulau vyrazila na svoji solovou dráhu. Vy jste v uplynulých měsících mohli zaregistrovat její výborný debut Květy, který je takovým přirozeným krokem osobní proměny a syrové hudební výpovědi, která spojuje postpunk, melancholii a taky introspektivní texty. A právě Laura povídá, že rok 2025, tedy ten loňský, byl velmi zlomový v jejím osobním i nějakém hudebním životě. No a právě proto jsme si ji pozvali do našeho studia, aby s námi odehrála Radio Wave Studio Session, která už je momentálně teď k slednutí na našem YouTubeovém kanále. Určitě si ji nezapomeňte pustit, určitě si nezapomeňte pustit celý její debut Květy. A tak pro ochutnávku já vám teď dávám do playlistu track Duša v koši právě od Mňaulau.

0: Tohle byla písnička Double od Wet a před námi je teď krátká ukázka z nejnovější epizody našich chudáčků. Ta se bude zabývat tím, co považují Petr Uhlík a Adam Ernest, tyto dva herci, za takzvané nejvíc hot profese, čili zrušující povolání. Právě v aktuálním díle se dozvíte, že Petra nejvíc přitahuje práce archeologa a nebo takového správce majáku, pokud je to teda vůbec povolání, protože oboje dvoje podle mě zní jako role pro Harrisona Forda. Adam Ernest je potom zase posedlý květinářkami a jednou konkrétní trafikantkou. Stal se totiž obětí estetiky Amélie z Montmartru. Výborný to film. Já vám pustím krátkou ukázku a vy už teď celý díl chudáčku najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích.
1: Hele, a máš nějakou i nějakou hot profesi, která je opravdu hot? Že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který
2: se právě urazil.
1: Který prostě sice...
2: Typický archeolog.
3: Za svůj život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vytomyšli, když se tam stavěla fontána.
2: Vy jste hot.
1: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba Bubenici v kapele a ta má crush na pana Svěráka a čím je starší, tím má větší ten crush. Mm-hmm. Takže ano, takže archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
2: Dalšího mám hlídač majáku.
1: Majáčník?
2: Majáčník, klasický.
1: Tak to jako, a je to...
2: Ale přijde mi to hot tím, jak je v tom cítit ta samota.
1: To mě taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl,
2: Jsem majáčník. On je majáčník.
1: Ticho,
2: je majáčník.
1: To je majáčník.
2: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
1: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako dobře, rozumím. Osamocenej desperát v takovém tom dlouhým prostě.
2: Jo, přijde mi to hot, chápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
1: To je super film, by the way.
2: Je to dobrý. Jak se to jmenuje, maják.
1: Maják.
2: No, ale přijde mi to hot, jako prostě. Jako samozřejmě se s tím stotožňuju jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom jí jakoby velmi dobře hraju. Nebo jakože hraju.
1: Potom nikdo nepochybuje, Petře. Velmi
2: prostě,
1: dobře.
2: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuju, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojedeš do nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekneš, hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
1: No jasně.
2: Jestli víš, jak to bys...
1: Kázat můj maják.
2: Už končím.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastů.

0: Švýcarská reperka Elle A rapující v italštině a její písnička Ti aspetto doznívá 4 minuty před 17:30 na rádiu Wave a víkendový On Air se tak pomaličku začíná chýlit do svého konce v hodin 6. Každopádně ještě předtím, než já se s vámi rozloučím, mám tu pro vás pozvánku na poslech našeho pořadu Boys, který uslyšíte v našem vysílání od 20 hodin. Po 8 letech skončil na rádiu Wave pořad o duševním zdraví Balance a jeho autor Petr Bouška proto právě dorazil za Krištofem Šimkem do Boys, do pořadu o mužském světě a o maskulinitě, aby tak trochu bilancoval, ale taky se zamyslel nad duševním zdraví právě mužů, taky nad zásadními momenty svého života a nad tím, jaký on sám má vztah k terapii. Byl to přeci jenom autor pořadu o duševním zdraví. Velkým tématem rozhovoru je ale také alkohol a třeba i to, jak velkou součástí je alkohol přátelských vztahů mezi muži. Vy poslouchejte Boys už dneska od 8 hodin.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: nesmírně suché. Jsou dnes večer rty mé a je mi líto.
1: Tohle byla domácí kapela Rekreace a jejich písnička Nesmírně suché. No a já si tak říkám, jako kdyby název té písničky nebyl každým dnem čím dál tím víc trochu aktuálnější. My teď v našem playlistu však přeskočíme velkou louži, dnes už po druhé, a vydáme se do Ameriky za duem, které si říká Ear. To prorazilo před 2 lety na Spotify se svými low effort písničkami a albem Nervous, které nahráli na iPhone v univerzitní knihovně. No a od té doby se z nich samozřejmě staly takové malé indie hvězdičky, které baví své publikum velmi nonchalantním přístupem k hudbě a taky k životu. Jejich tracky zní tak trochu jako hudba z Gameboye nebo takové Tamagotchi pro Gen Z. Každý song působí dojmem, jako kdyby vznikl tak trochu vlastně náhodou. A přesto je zatím ale spousta precizní práce, hlavně s dynamikou, a jejich zvuk čiší extrémní roztomilostí, rozmanitostí a taky hlavně citem. No a právě na novém singlu N plus Ultra tohleto duo roztřílený dojmem nahodilosti a rafinovanosti dotáhlo svoji tvorbu právě na novou laťku. Vy tady uslyšíte něžné pípání i ostré basové syntetizátory a také můžete vědět, že právě duo Ear otevírá svoji novou éru tvorby. Tohle je jejich track N plus Ultra.

Právě nám hraje Claire Rosencrantz s písničkou 1, 2, 3. Je 17 hodin 47 minut a víkendový On Air na rádiu Wave svojitou záhrou dospěl do svého konce. Teď od 18 hodin budete v našem vysílání poslouchat náš spirituální magazín Hergot s Dominikem Čejkou, Petrem Wagnerem a Fatimou Rahimi a tentokrát také s jejich hostem, básníkem, spisovatelem, novinářem a hudebníkem Jáchymem Topolem. Budou se bavit třeba o jeho nové knize s názvem Peklo neexistuje, také samozřejmě o víře, o pochybnostech, ale i o naději ve světě, který se často tváří, že pro duchovní otázku už nemá místo. No a řeč přijde samozřejmě i na jeho osobní zkušenosti s vírou, a nebo vlastně spíš se ztrátou jeho víry, které se často propisují do jeho psaní i do jeho osobního života. Hergot s Jáchymem Topolem začne už za pár minut od 18 hodin. Já doufám, že váš zbytek nedělního večera a odpoledne bude příjemný a díky moc, že jste poslouchali a mějte se pěkně. Ahoj!

Žijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádiu Wave.
4: Krásný nedělní podvečer, zdravíme vás ze studia Rádia Wave. Začíná váš oblíbený pořad o spiritualitě a společnosti Hergot. Tento týden ve složení Fatima Rahimi,
5: Dominik Čejka
6: a Petr Wagner.
5: Za chvíli se k nám přidá i náš dnešní host, básník, spisovatel, novinář a hudebník Jáchym Topol. Budeme mluvit o jeho nové knize Peklo neexistuje, o víře, pochybnostech a naději ve světě, který se často tváří, že pro duchovní otázky už nemá místo. A řeč přijde i na to, jak se osobní zkušenost s vírou nebo její ztrátou propisuje do psaní i do života.
6: Jak se píše v anotaci ke knize, nová kniha Jáchyma Topola je strhujícím ponorem do chaosu současného světa, v němž se osobní tragédie prolínají s tektonickými posuny dějin. Děj se odehrává v únoru 2022, kdy česká společnost právě odkládá roušky po pustošivé pandemii, aby byla zasažena šokem z ruské invaze na Ukrajinu. Hlavním hrdinou románu je Tomáš, poněkud zběsilý novinář, který se marně snaží udržet řád ve svém neukotveném životě. Tak kolik se dovíme o knize a nakolik odráží také osobní boje vnitřní autora, tak o tom už za chvilku v rozhovoru, ale teď si pustíme písničku, kterou nám právě autor knížky Peklo neexistuje věnoval na úvod našeho pořadu a je to tak trošku, řekl bych, pochopitelně zpěvačka Načeva a její písnička Nebe je rudý.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

0: Posloucháte Hergot na rádiu Wave, dohrála nám právě písnička od Načevy Nebe je rudý a ve studiu s námi už je náš dnešní host, spisovatel, hudebník a básník a novinář Jáchym Topol. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jáchyme, vaše nová kniha nese název Peklo neexistuje a my v tomhle pořadu se samozřejmě musíme zeptat předně na to, jestli je to nějaká teologická provokace, anebo spíš nějaká zpráva o něčem dalším, třeba o naději nebo něco takového.
1: Já jsem rozhodně nechtěl polemizovat s Dantem a vlastně já si myslím, že už se mi v hlavě vytvořila taková vtipná odpověď, že jsem chtěl napsat knížku se lživým názvem. Jo. Ale samozřejmě existence pekla, která od počátku vlastně křesťanského náboženství lidi uváděla do takového jaksi pocitu, že když se nebudou chovat řádně, tak skončí strašlivě, skončí věčným mučením, kdy věčnost bude vteřina, oni budou za svý hříchy trpět, tak si myslím, že tohle je věc, které snad už nikdo nevěří. A my si to peklo většinou představujeme jako náš špatný život na zemi. Dokonce jsem zaregistroval, že celkem nedávno se k tomu vyjádřili papež, který řekl, že peklo se asi představuje nebo můžeme představovat jako peklo bez lidského kontaktu, bez lásky, takový ten sobecký život chladu. A to už je taková spousta úvah a asociací, že bych to jenom řekl, že peklo je asi to, čeho se všichni bojíme. Ale v té knížce to má taky význam, když člověk přečte, tak si určitě všimne, že já se tam jaksi vyrovnávám s tím sám v sobě, že náboženství, které tvořilo náš základ nebo základ života našich předků, už vlastně jako dneska je věc, která skoro nikoho nezajímá. A on tam je na pohřbu svého táty, ten hlavní hrdina Tomáš. A on, protože má výchovu katolickou, tak vnímá s určitou nelibostí, že ten pohřeb probíhá v takovém tom civilním ritu někde v krematoriu. A pak najednou s úžasem vidí, že ta rakev toho táty zajíždí pod zem. A vlastně ví, zjistí, že vlastně i v těch krematoriích jsou takový jakoby kolejničky a ta rakev zajede pod zem. Zajede pod zem, ale v peklo už nikdo nevěří.
3: Já se možná pokusím o nějak jako obecnější otázku k celé té knize. Co vás vedlo sepsat vůbec takovou knihu? Protože co jsem četla, tak to trvalo nějakých 8-9 let?
1: No, je to tak, že těch 8-9 let bylo naplněný mimo jiný teda životní věci a chození do zaměstnání a děti a láska a nenávist a prostě běžný život, tak jsem měl rozepsaný dvě knihy. Ale mně se stalo to, co se mi někdy stává, to už se mi stalo v životě víckrát, že ta kniha, kterou jsem psal, mě jako přestala být pro mě žhavá, prostě už mě to netáhlo. A pak jsem byl vlastně na první demonstraci snad proti Rusům, který vpadli na Ukrajinu, prostě tam se svou dcerou a najednou jsem měl pocit, jak to Václavské náměstí bylo zaplněné těma lidma, kteří měli vztek a strach a prostě hrůzu z toho Ruska. Tak já najednou jsem se tam celý šklebil, protože jsem říkal, to je ono, já tenhle pohyb musím prostě zachytit, protože zrovna končil covid. A já jsem prožíval se spoustou lidí takový jako polodepresivní období, ta epidemie se do nás vrila, ani nevíme jak, a najednou začala strašná krutá válka. A já jsem si říkal, tohle já chci nějak zachytit. A zároveň mě taky k tomu trochu vedl takový pocit, že ta česká literatura se příliš nezabývá současností. A já vlastně jsem si řekl, ta současnost je tak úžasná, tak nabitá, tak dramatická, že to je pro mě výzva. A to, jestli ta knížka bude zajímavá za 10-15 let, nebo tyhle věci, to mě vůbec nezajímalo, když jsem to psal.
0: A potřeboval jste teda k tomu, abyste mohl začít právě nějaký to pnutí mezi tím, že za covidu bylo takový hrozně zvláštní mrtvo a potom se hned okamžitě začaly dít ty věci?
1: Přesně.
0: A nebo tam ještě hraje třeba taky roli to, já jsem někde slyšel, že vlastně teď máte příležitost dost času trávit se svým synkem, tudíž být svědkem něčeho ještě takového jako čerstvého, nového. Tohle to třeba taky v tom zahrálo roli, v tom, jak jste začal psát a jak to pokračovalo, ta
1: Určitě
0: práce na díle.
1: Určitě, ale ještě i u toho taková jedna věc, kterou považuji za vtipnou, A když jsem tu knížku začal psát, tak jsem tam chtěl, aby tam byl důležitá věc, jakýsi konflikt nebo vztah mezi rodičem a dítětem. Protože mám dvě dcery, už velký holky, tak jsem si říkal, to nemůže být dcera, protože ty moje dcerky by třeba měly pocit, tati, to, jo, nebo prostě nechtěl jsem. Tak jsem říkal, tak napíšu, že mám syna, kterýho jsem tehdy neměl. A najednou mě se narodil i synáček. No ale tak to jsem prostě pokračoval dál a dál. A jak jste říkal, ten samozřejmě pocit, že máte v životě někoho novýho, křehkýho a malýho, vás jakoby vede k té energii starosti a starosti o svět a tak dál. No. To prostě tam v té knížce určitě je.
2: Ten hlavní hrdina se jmenuje Tomáš. Nevěřící Tomáš, který touží uvěřit v Boha, říkáte v jednom rozhovoru. Je tady ta touha odpovědí na ten covid a na tu válku nebo na něco úplně jiného?
1: Já si myslím, že ta, jak si, když to řeknu teda vzletně, touha po Bohu nebo touha věřit, že je úplnou, aspoň já jsem o tom přesvědčený, úplnou jakoby, takovou antropologickou konstantou. Já jsem kdysi studoval, no, takže mám tohleto výrazy. Bo. A že to je v každém z nás, ale že samozřejmě nežijem teda na rozdíl od nedávné doby našich předkyň a předků jakoby v tom církevním ritu. A že jak prostě, když si odeřím každý časopis, který se zabývá životem a tak dál, tak to hledání nějakého náboženského směřování, ať už je to sekta, nebo ať je to něco exotického, nebo ať je to návrat ke kořenům, nebo ať jsme Kelti, ať jsme Indiáni, furt hledání jakýsi víry jako vlastní identity u lidí je. A jak jste prostě správně řekl, ten Tomáš se jmenuje, protože je to nevěřící Tomáš. Vlastně chce věřit. A i pro mou minulou knížku, která se jmenovala Citlivý člověk, bylo hrozně důležitý, když jsem si kdesi přečetl u Tomáše Halíka, který psal právě o lidech, kteří jakoby chtějí věřit. Že už to, když vy máte problém chodit do kostela, máte pocit, že nevěříte v takový nesmysl, jako že je nějaký Bůh, tak ale potom toužíte. Chci, abys byl. Tohle, když říkáte o Bohu, tak vlastně už ten kontakt máte. A to si myslím, že je trochu kompas toho mýho hlavního hrdiny.
0: Já vím, že je to trošku až moc častá otázka, ale kolik v tom Tomášovi je z vás samotného ve stavu, ve kterém jste tu knihu psal, třeba ohledně toho tázání zásadního, ohledně hledání, ohledně pochybovačství?
1: Tak ohledně pochybovačství a tázání a hledání, to jsem úplně já, ale zároveň pozor, ten chlapík v té knize je od takových třeba 20-15 let mladší než já. Když jsem byl hodně mladý, tak mý hrdinové byli starší a teď, když jsem trochu starý, tak mý hrdinové jsou mladší. Furt se člověk tak jakoby hledá, promítá v různých zrcadlech sebe.
0: A ještě mám jednu otázku, která dost souvisí s tím, že se nemůžu té postavy Tomáše zbavit, jak ho třeba vidím skrz Evangelia, protože ono se to na něj nalepilo trošku neprávem, to nevěřící ten přídomek, on tam zároveň má nějakou jako vnitřní soudržnost, třeba když říká, když Ježíš chce jít do Judska, kde mu hrozí smrt, pojďme s ním, ať zemřeme spolu s ním. Je v té postavě taky nějaký tohleto jádro, který je vlastně dost zásadový a dost pevný?
1: To je výborný, že tady potkávám bratra znalce Evangelia. Já si myslím, a je to teda můj takový autorský záměr, který bych asi neměl říkat. A byl bych šťastný, kdyby teda čtenářstvo přišlo na to, že ten Tomáš, ač je to prostě strašný opilec a strašně s ženskýma je zamutaný a je trošku takovej, že chce přežít, tak se chová divně, takže v něm nějaký jádro pravdy a dobra je. A to si myslím, že vlastně je to vztah k jeho synovi, k jeho dítěti, že on se chová někdy hrozně a prochází různýma peripetiema, ale pořád dbá na toho svého synka, který vlastně by ho nejradši už někdy nakop. To je strašně zajímavý, protože když jsem byl mladý, tak jsem se tak štvou ty starý, ty rodiče a tyhle. Teďka se to přesunulo a zase tam píšu o těch konfliktech, jak ty mladí jsou hrozný.
3: Vy jste před chvíli říkal, že dnešnímu člověku víra moc není nic, co by ho zajímalo. A vy ale v té knize o víře a nevíře vlastně mluvíte, píšete docela často. Tak co vás na té víře tak hrozně ovlivňuje, nebo možná Nevím, je to nějaká touha? Nebo chcete prostě dodat, že i možná dnešnímu člověku by měla víra něco říkat?
1: Já si myslím, že víra je strašně důležitá a sám bych ji pevnou chtěl mít. Myslím si, že člověk, který jaksi věří v toho laskavého, dobrýho Boha stvořitele a ne v nějaký úchylný bůžky, tak má prostě bohatší, pestřejší život. Já si to prostě myslím. Ale zároveň vím, že pro mnoho lidí je tohleto cesta a hledačství. A zároveň si myslím, že tohle už u spousty lidí nefunguje. Že myslím, se stává to, co se asi někdy, nevím, jestli se to někdy v dějinách dělo, že ta víra přestává být zajímavá, že už lidi nejsou jako ateista, přemýšlel o Bohu každý den, ne, já nevěřím v Boha, měl argumenty, ale že dneska už spousta lidí vůbec neví, že nějaká víra je, je vůbec to nezajímá.
0: Fakt? Máte tenhle ten dojem? My totiž jako zase z pozice toho pořadu o náboženských jevech ve společnosti máme dojem,
3: který trvá 14 let.
0: Který trvá už vlastně 14
3: každý týden.
0: Let, tak máme dojem, že jsme zdaleka ještě nenarazili na dno u různých forem a podob spirituality, které tady ve společnosti normálně žijou a lidi je provozují nějakým způsobem. A mám naopak dojem během těch let, že toho je víc a víc. Že možná ten rozchod, který je mnohem hlubší s tou institucionální stránkou a že ve skutečnosti ta zbožnost různých forem neuvěřitelně rozbujela.
1: A myslím si taky často, že je to taková výběrová zbožnost. Jo? Že
0: to určitě.
1: Vlastně to je taková jakoby takový upínání se k nějakému třeba ezoterismu, kdy vy nic nemusíte. Kdy vy nic nemusíte, vy nemáte zodpovědnost za nikoho, dokonce třeba ani za sebe. A jen tak tu víru máte jako takový likérek. Jo? Ale přece ta třeba křesťanská víra, jak tam v té knize píšu, je náročný náboženství, ve který zoufalství je hříchem. A vy jste měl spousta povinností jako křesťanská žena, jako křesťanský muž. A mám pocit, že lidi hledají takový ostrůvky jako spíš nějakého exotického pošimrání než skutečnou víru.
3: No tak možná se zeptám, co teda pro vás víra znamená?
1: Co pro mě víra znamená? No chtěl bych říct, že víra je pro mě pevnou kotvou, ale prostě patřím k těm, kteří to v sobě neustále hledají. A musím říct, že jsem mockrát v životě měl ale pocit, že jsem v tom. A to tam ironicky píšu v jedné kapitole, že ten hrdina tam sní o jakýsi hrnčířský rokli, kde je nějaká kaple a on tam půjde a lehne si do trávy a uslyší cvrlikání vrabců a brabenců v trávě a všecko bude mít smysl a Bůh bude jasný a dobrý a on bude pevný ve své víře. Ale může se mýlit. Takže vždycky mám tady ten ironický osten vůči sobě.
2: A to vaše hledání se spíš obrací nebo pohybuje v jaké tradici? Je to to tradiční křesťanství?
1: Já si myslím, že určitě jsem aspoň částečně svými dost divokými rodiči vychován v katolicismu. A mám v sobě ale i tu obrovskou radost z umění. Píšu tam o baroku, jako o době, která byla strašně podobná té naší, to tam ty hlavní, ty hrdinové hádají na Karlově mostě. Ten říká, ta doba byla taky plná strachu z epidemie, z války, z nejistoty, z budoucnosti, z klima bylo strašný, ale oni měli něco, co nemáme my. Jednak víru v Boha, víru v posmrtný život a milovali umění. Všichni ty warlords, všichni ty zabijáci, kteří měli peníze, je dávali do klášterů, aby tam prostě ti géniové baroka vytvářeli sochy, sousoší, křížové cesty, alegorie cností a neřestí. Prostě to umění mělo obrovský dopad. A dneska mám takový pocit, že skutečně umění jakoby mizí, a to nejsem sám, že jo, to říkají brilantnější mozky, že to umění se jako ocitá v té jámě popkultury. V nejlepším případě.
3: Já jenom teď právě přemýšlím, proč člověk potřebuje kotvu. K čemu ta kotva má být?
1: Abyste nevyplavala na hladinu úplně mrtvá a omráčená, tak je dobrý mít nějaký upevnění svý. Je dobrý mít v srdci nějaký svůj plamen. To já myslím, že je úžasná věc.
3: A musí to být víra? Nemůže to být něco jiného?
1: Myslím si, že ta víra je tradičně, nebo vždycky tradičně byla tou kotvou. Ale právě mluvím o tom, že si myslím, že v dnešní době spousta lidí už tohle vůbec jako nepotřebuje. Nepotřebuje kotvit. A když nekotvíte, tak se často pohybujete jako bárka nebo špunt na rozbouřeném moři a nevíte, kam vás to vrhne. Na Mělčinu, mezi žraloky, někam na tropický ostrov, do zamrzlých zemí, a to může být určitě nějakou dobu zábavný. A když budete takhle dlouho na těch vlnách poskakovat, tak vás to vyčerpá, unaví a zničí. Já jsem trošku literát, jo, takže...
0: No, já se musím přiznat, že mě to srovnání nebo ten odkaz na to baroko trošku provokuje, zvlášť v tom našem prostoru v naší zemi, protože já to vnímám jako nekatolík, jako vlastně nástroj, ano. I to umění, jakkoliv vysoké, jako nástroj rekatolizace a toho ujařmení a vlastně nové totality. A tu kotvu spíš vidím jako autoritu, která si vynutila prostě nějaký pořádek ve společnosti a že vlastně ty stejně tak teda křesťanské, ale prostě mimo katolické směry byly donuceny žít buď v exilu, anebo nebo v nějaké ilegalitě a schovávali se a scházeli se někde po lesích. Proto mě to nějak neladí v tom, že tahle ta kotva vlastně se mi jako úplně nelíbí, že bych vlastně si nepřál, aby bylo to náboženství ve společnosti tak tímhletím způsobem přítomno. Jestli ono to dneska není spíš tak, že právě tenhle obraz je tak nepříjemný, ta majestátná a mocná instituce, že spiritualita mizí z toho radaru a možná, že se fakt jako by potopila do popkultury taky, jo, ale že je jí prostě potřeba hledat někde jinde, protože tam na těch známých místech už dostupná není, nebo viditelná není, pozorovatelná není.
1: Ne, to jste řekl obrovskou věc, jo, protože já jsem velkou část té knihy napsal evangelický faře v Broumově, díky faráři Grendelovi, děkuju a zdravím tě, a zúčastňoval jsem se prostě setkání a shromáždění a tohodle jsem si vědom, a to je strašně zvláštní věc, která ve mně hlodá celý dekády, že to, co já obdivuju, obrovský barokní umění, ať už je to kostel svatého Ignáce, ať už je to Brokov, Diesenhofer, desítky dalších, vyrostlo jako propaganda totality. To je strašný. A prostě to tak je. A zase vy evangelíci, když jste vtrhli do Prahy, tak se zničili takových věcí, spálili takových obrazů, prostě, takže tyhle ty věci máme pořád sobě. To s tím si jakoby úplně nevím rady, ale musím to prostě přijmout. Píšu tam, že jsou všechno ta úžasná sousoští na Karlově mostě, to je prostě akt propagandy. Akt propagandy, pomůcka rekatolizace, kdy teda berany, evangelíky, jako seš ty, vyháněli ze země a trápili a zabírali jim knihy. To je strašný.
2: Mně přijde zajímavý a stalo se to i některým recenzentům, že vlastně obhajujete tu knihu, jako by to byly vaše názory, což tak vůbec být samozřejmě nemusí, že to nemusí být mapa vaší psyché, ta knížka, na základě které je možné vyčíst, jakou máte politickou orientaci a duchovní orientaci, tak by mě zajímalo, do jaké míry to odpovídá nebo neodpovídá. My jsme se to trošku dotkli, ale jestli byste se i k tomuhle vyjádřil.
1: No je to román. Člověk může napsat knihu ze svý hlavy, může ji napsat jenom z toho, co obsahuje. Jak říkal Flaubert, že svý Madame Bovary. Já jsem paní Bovaryová. Ale já prostě trvám na tom, že jsem napsal fikci a vymyslel jsem si to. A zároveň jsem rád, že jste zmínil tu politiku, že ať se tam dotýkám tak závažných věcí, jako je víra, popisuju prostě barokní umění a tohle všechno, tak tam sprostě a surově píšu o současné politice. Ta parta, co tam je, se baví o vraždě Okamury, o vraždě Zemana. Strašně jim vadějí perverzní prorusáci a o tom je to taky. To je vlastně to určitý riziko, že člověk opravdu chytne tu skutečnost, současnost a píše o ní. Taky tam vystupuje spousta lidí, který znám, který znáte třeba vy, který se pohybují po Praze v té kulturní oblasti. Takže jo, já jsem nepsal svůj deník, svou autobiografii, nejsem to já a nemůžu to nebýt já.
3: Vy jste před chvíli říkal, že jste, co se týče otázky víry, v procesu hledání se.
1: V trvalém procesu hledání, kdy občas mám pocit, jo, je to tady, vím to, Bůh je dobrý.
3: No, tam jsem mířila. Je to jako nějaký stav, který je trvalý, nebo jste měl období, kdy jste se cítil víc, nevím, ukotven možná?
0: A nebo no. Míň mnohem třeba taky ukotven.
2: Nebo neukotven dokonce.
1: Je to, o tom napsal takovou minibásničku Ivan Martin Jirous. A já si ji samozřejmě nevybavím, ale je to ve smyslu toho, že když je mu špatně, tak jo,
0: v neštěstí se v bytě uchylují k
1: religiozitě. Hned jak si ulevím, tak už se ani nemodlím. A tohle napsal Ivan Jirous, u kterého já jsem vždycky taky stopoval. Skutečně tenhle ten běs věří v panenku Marie a všechny tyhle věci. A myslím si, že jo, že on k tomu došel. Takže ale tahle ta básnička, kterou umíte vy líp než já, tak to myslím vypovídá. To je trošku špatně, že člověk tu víru má jako tu berličku. Bylo by fajn jí být protchnutý pořád.
3: No, já jsem se na to ptala, protože jste zmiňoval, že jste vyrůstal v rodině, která jako byla katolická, tak proto jsem vlastně mířil, asi dětství bylo víc třeba náboženské, potom období puberty, hledání se, potom jako méně a teď zase jako se vracíte. Mm-hmm. Jestli ten proces, ta cesta bylo takový jako
1: kopce. Já mám pocit, kopce, že mám štěstí, údolí, já mám štěstí na takový trvalý kompas. Ale nebyla to katolická rodina ve smyslu každodenních modliteb a tak dál. Moje rodiče byli divoký lidi. Táta byl dramatik, prostě u nás se dost pilo, scházeli se tam ostatní umělci, pak disidenti. A takový ten základ chození do kostela jsme měli. A já jsem vždycky se snažil, aby ho měli i moje děti, aniž bych je k víře nutil. Vlastně, aby ten posvátný prostor, aby ho poznali, aby viděli, že to je. Protože většinou lidi chodí kolem kostelů a mají pocit, že je to nějaká pamětihodnost, že jo? A ne, že to je možnost živýho místa. Takže já mám ten kompas nějak trvale v sobě zabudovaný. Nebylo to tak, že v pubertě bych nějak byl jinde, nebo tak. Pořád to stejně.
3: Předtím, než jsme přišli do studia, tak jste říkal, že pro vás mluvit o víře je něco jako niterního, že se stydíte vlastně jako o tom mluvit. Tak je to teď v pořádku? Teďka je to v pořádku,
1: teďka si tak jako povídáme. No.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli, když mluvíte o té víře, jestli mluvíte o nějakých konkrétních věroučných otázkách, anebo jestli mluvíte o nějakém pocitu důvěry, že v nějakém obecném jako psychickém rozpoložení, že věci jsou v jádru dobré, nebo že budou dobré.
1: A myslím, že je to tohle, co říkáte. Že se nezabývám nějakými články věrouky nebo pravověří, nebo moc tomu nerozumím, nepitvám to. Ale v podstatě to se teďka fakt jako cítím úplný stud. Jako ale dobro a láska jsou. Jsou, existují a to je Bůh.
4: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.

0: To byla kultovní písnička Passenger od Iggyho Popa, píseň, kterou si v rámci dnešního dílu Hergotu vybral náš dnešní host, spisovatel a novinář Jáchym Topol, se kterým se bavíme nejen o jeho nové knize Peklo neexistuje, ale i o jeho osobní spiritualitě.
1: Vy jste jednou řekl, že boží tvář člověk někdy spatří až v okamžiku zoufalství a že se vám to stalo dokonce a že to bylo úplně bezvadný. To je, myslím, citace přesná. Co se to tehdy vlastně stalo a co to vlastně bylo?
2: To já vám ale neřeknu.
1: Dobře.
2: Jako každý člověk, nebo každý ne, ale hodně lidem se stává, že někdy v životě zažívají fakt ty propasti zoufalství. Že jo? To, ale nemluvím teďka o nějakých klinických depresích, kdy člověk nevstane fakt z postele, ale někdy se máte pocit, že se vám život vymknul, že to nezvládáte, že je to špatně celý. A já jsem měl to štěstí, že jsem v těchto okamžicích fakt narazil na něco silnějšího než já. Jako dobrýho. A dokonce tady jsme mezi tady sebou, my čtyři, tak mám pocit, že mě to možná i zachránilo od chlastu. Což teda ještě mý dny nejsou sečtený, tak nevím, jak to dopadne. Ale mám pocit třeba, že jsem opravdu v životě zažil roky, kdy jsem o toho alkoholu

0: jako couval, nebo se ho bál. Z takového toho rozdivočelého mládí, undergroundového, dlouhovlasího, v té tradici Haška a Hrabala a Jirousa a ostatních, tak jsem byl tak rozjetej, že pak jednu dobu jsem opravdu si začal dávat pozor. No. A tam najednou jsem cítil, že opravdu mě někdo jakoby chrání. A to je zajímavé třeba, že na setkání anonymních alkoholiků, kde je spousta ateistů a kde je spousta chytrých lidí, ale spousta lidí, kteří, já nevím, sotva prošli základkou, nevím, jak to mám říct, tak vlastně tam ty lidi, kteří jsou z nejrůznějších sfér, se shodnou na tom, Bůh je, je to potřeba. Když ho potřebujete a dovolíte, tak vám pomůže.
1: Já chápu, že nechcete popsat ten zážitek celý, to je jasný.
0: Kolik bylo víc, že jo?
1: A zajímá mě vlastně takový detail na tom, jak to člověk pozná, nebo jak vy sám to pro sebe poznáte, jo, teď to bylo, teď se mě Bůh dotknul. Je to trošku na ten způsob toho Mojžíše, který vlastně vidí jenom toho odcházejícího Boha, to znamená, že on už tam jako není, on už jde pryč a teď to člověku všechno dojde, anebo je to fakt ten úplně jasný okamžik.
0: Já se právě fakt bojím nějaký ezoterie, to je prostě vnitřní pocit.
1: No v tomhle pořadu se ani té ezoterie nemusíte bát.
2: Když se nemusíte bát vůbec ničeho.
0: To je dobrá věc prostě, no. A jakmile začneš v souvislosti se mnou mluvit o Mojžíšovi a tak dál, tak úplně cítím, jak se mi ježí srst. A je to na mě moc velký a bojím se, jako. Ale je to prostě jistota nějakého dobra, no. Že je. A je hodně na tobě, aby se s tím přiblížil. Není to úplně zadarmo.
2: A byl to pocit? Nebo byl to opravdu obraz, když mluvíte o Boží tváři?
0: No, v podstatě jistota. Uh-huh. Je to dobrý. Tak tohle jsem v žádném rozhovoru ještě fakt nevybaloval, takovýhle věci.
1: To my tady asi děláme často, tak až vytahujeme tyhle ty obsahy. No. Já bych nerad zapomněl ještě na jedno téma, které v té knižce taky nějak je přítomno a řeší se tam, že literatura, jak ji známe, končí a že novinařina, jak ji známe, nějak se proměňuje a taky končí v nějakém slova smyslu.
0: Jo.
1: Jak to pozorujete a co tam přesně jako vidíte za procesy? Zvláště ještě ze své pozice, teď máte venku novou knížku a zároveň pozorujete to,
0: no ne, že... Tak asi se všichni shodneme na tom, že literatura byla před dekádama takovým tím hlavním nosičem, že jo? A že to byla opravdu věc, kterou jako nějak nešlo opomíjet. Inteligentní člověk, jak si četl knihy, bylo to běžný. A že dneska už to prostě běžnou výbavou není. A není to věc, nad kterou bych hořekoval, to je prostě vývoj, to se děje. Taky se kdysi přestali stavět katedrály. Nicméně já jsem ještě člověk v té literatuře prostě ukotvený. Jak tam ten hrdina se svou manželkou si říká, my jsme asi poslední literární generace, tak si myslím, že asi to nejsem já, ale asi to padne na vás, že budete poslední lidi. A to je prostě vývoj, který je všude. A u nás je to možná o něco drsnější. Vlastně tím, že, jak všichni víme, kultura, živá kultura o 30% míň a tady míň a tohle se zavírá a tohle se ruší. Tak teď jsem se vrátil z Londýna včera, kde jsem byl na literárním festivalu a tam ve 4 hodiny odpoledne v British Library přijde prostě 70 lidí, koupí si 15 vašich knížek a je to takový jakoby běžný. Ty pořadatel, to stojí spousta peněz pozvat těch 20 spisovatelů z nějakých těch různějších zemí. A já vždycky jsem tady na těchto akcích se jako vopíjel s nějakýma kamarádama, nebo jsem si z toho dělal legraci. A až teď, když vlastně mám pocit, že v České republice ta kultura fakt jde dolů, než jsou na ní peníze, všichni bědou, tak si tohle vážím, že se v té Británii děje, že se v tom Německu děje, že se v těch bohatých státech děje. Ale jsou v tom ty peníze, které tady prostě nejsou. A nevím, nakolik se vám uskočil z té otázky, ale nechtěl jsem uskočit. Myslím si, že i samozřejmě ta umělá inteligence tady je a bude to možná úplně všechno celý měnit. Asi nikdy ta literatura nebyla v takovém jakoby ohrožení.
1: A není to taky možná o tom, jak si tu literaturu vymezíme. Mě třeba, já řeknu příklad, co mě překvapilo na dětech, který mám kolem sebe, který se vlastně dostávali k normální beletrii třeba přes mangu a četli dost jako složitý a mnohovrstevnatý série v rámci té mangy, který si vypomáhali k příběhu, nebo tak je to v tom žánru daný, že dost pomáhá ten obraz. A vlastně tohle to je přivedlo obloukem zpátky k nějakým light novels a pak k literatuře beletrii, kterou jako asi máme už společnou s těmi generacemi před námi. Není to zase spíš tak, že ve společnosti nějaký pohyb, který my ještě víc jako připoutaní k běžní beletrii nevidíme, ale ono vlastně to pokračuje a jednoho dne se to tam obloukem zase vrátí?
0: No, možná se chytáte jen tak nějaký naděje, jo? Ale chtěl bych tomu taky věřit. Ale zároveň víme, že třeba přečíst dneska Vojnu a mír, knihu, která kdysi patřila k výbavě každé šlechtické a měšťanské rodiny, prostě dneska skoro nejde. Všichni, jakoby teďka moje generace je generace Vinnetou a já si myslím, že dneska napsat 2 stránky popisu skalistých hor, jak se tam znášejí kondoři, už nikdo neudělá, protože vy ty skalisté hory můžete vidět. A to je to, co jakoby tu literaturu nějak určitě mění. Ale jako chci věřit, že ta literatura nejsou jen popisy skalistých hor a velkých bitev, že to je něco, jakoby, co přežije a lidi se k tomu budou dostávat třeba, jak říkáte, přes tu mangu. Ale osobně si zase myslím, že to bude trvat tak 10 let a že mě to už je jedno, já s tím dožiju. Co si počnete vy, to už nevím.
2: Jenom, aby se neměl pocit, že trošku tady jako slovičkařím, ale podobně jako Petr jsem přemýšlela, jestli to je opravdu konec a jestli to není nějaká proměna. Jestli to
0: by bylo zajímavý.
2: Stejně jak u náboženství, protože před chvíli jsme se bavili taky, že fungujeme tady, existujeme tady jednou týdně 14 let a stále opravdu jako nemáme úplně všechno vyzkoumáno. Jsou lidi, který jsme tady ještě neměli a během těch 14 let jsme byli schopni opravdu jako každý ten týden vydávat nové věci, nebo skoro každý týden vydávat nové věci. Tak jestli to není o té proměně, jestli to není jako, není to vlastně jako konec, ale nějaká proměna.
0: Tak tomu věřím, že to není konec a že jde o nějakou proměnu, kterou ještě jakoby třeba my nemusíme vidět. Ale samozřejmě to může být spojený a proč by neměl být jakoby konec literatury, jaký známe. Jo? Já si také myslím, že to půjde někudy jinudy. Ale zároveň v té knižce tenhle ten pocit, který myslím není úplně pesimistický, že literatura končí, žurnalistika končí, víra končí, dobře končí tak, jak je známe. A já jsem chtěl být ten, kdo to popíše. A vás to donutilo takhle se mnou se o tom bavit. Dobrý, tak to jsem rád. Peklo neexistuje.
3: V té knize se objevuje postava mága, který přichází z Ruska s poselstvím o absolutním zlu. Je to právě postava, která nějak ohlašuje to, o čem jsme teďka mluvili?
0: No, je to Cornelius, což je umělecké jméno performera zdatného, který v 90. letech se proslavil, pak se svým bratrem dvojčetem vyrazil do světa a je tam vlastně takový až halucinační popis současného umění, teda ty jámy popkultury a s veškerou legrací je tam popsaná ta jízda, kdy tyhle ti dva bratři nakonec byli znechuceni tím bohatým západním světem, chtěli něco zase čenichat lidskýho, prapůvodního a vydali se do Ruska. A to, když ten Cornelius tam řekne těm shromážděným, tak někdo vypískne pro boha. A taky se jim stalo, že se dostanou vlastně do koncentráku. A tenhle ten koncentrák jsem vzal z vyprávění a popisu jednoho ukrajinského novináře Asenjeva Stanislava, kterého jsem potkal. A je to popis, můj je samozřejmě halucinační a strašný, toho, co se stalo v Doněcku z místa zvaného Izolace, což byla umělecká kolonie, hippie punk, báječná, legrační, avantgardní, progresivní, tak dneska je z ní koncentrák a mučírna. Je to teda místo, kterých je na území okupovaných Ruskem v Ukrajině hodně a ty popisy mučení elektrickým proudem a bití a tak dál, to je všechno bohužel braný z reality. A já jsem trošku když ta kniha tam popisuje toho hlavního hrdinu, který manželka, milenka, prostě všechny tyhle ty věci a vystupují tam známý postavy pražské kulturní scény a najednou oni se odstnou před tímhle mágem Kornéliem, který na něj chrstá hrůz, hnus a hrůzu, tak jsem doufal, že v tom čtenáři vyvolám určitý jakoby šok a u některých se mi to povedlo, že tam to mučení, to vlastně ten pobyt v tom pekle jako podle mě děsuplný.
1: Já se ještě musím vrátit k tomu, co jste zmínil už několikrát, ten obrat jáma popkultury a říkal jsem si, co ale třeba československý underground, teď to jsou formy převzatý z popkultury, je to hudba pro člověka třeba školenýho klasikou primitivní a debilní a přesto odtamtud vycházejí opravdu hluboký věci obsahem a nakonec postupně přes jednoduchou formu se to dostane i ve formu dost sofistikovanou. No tak jestli opravdu je to tak strašná nevzhledná jáma, teda ta popkultura, jestli náhodou...
0: Je fakt, že když takhle řeknu jáma popkultury, tak to říkám s takovým staženým obočím a takovým pohrdavým úsměvem učence a literárního znalce, ale samozřejmě asi jde o to, že ta popkultura je ještě jakoby to nejlepší. Mám pocit, že opravdu avantgardy se vyčerpaly, že vlastně kdokoliv je třeba autentický a začne mít úspěch, tak ten úspěch ho téměř jakoby smílá, jo? Že to jsou vlastně obecné věci, které se prostě jakoby dějou. Ale popkultura je i samozřejmě jako dobrá, pozitivní věc. Jo? Prostě kde byl David Bowie? Byl to underground, byla to popkultura. Myslím, že pak se vyjeví umělci, umělkyně, který jsou nad to, který jsou mimo to, který si dokážou brát z nejtemnějšího undergroundu, z nejkýčovitější popkultury a zase toho něco jako stvořit.
1: A nebyl to vždycky takhle vlastně?
0: Asi jo, ale nikdy nebyl náš život tím, čemu říkám teďka jako nějak pracovně pop, přecházející do kýče, tak válcovaný. Nemůžete jít metrem, abyste neviděli 10 plagátů, a to jsem se vrátil z Londýna, tam je jich 150. Ale není to zase, že bych na to nadával, já to prostě sleduju. Jak to je? Taková kapela, se mnou tam byla jedna švédská autorka, Sara, která psala o Velvet Underground knížku, což mě hrozně potěšilo. Tak Velvet Underground byly nejtemnější underground, ale samozřejmě se staly určitým popem. Že? Když začnete, když vyjedete nad hladinu a rozprádnete svý křídla mezi spousta lidí, tak ty křídla většinou nějak uhladíte. To je takový běžný proces. No. Není to z mý strany láteření.
2: Vaše kniha říká, že peklo neexistuje, nebo aspoň se takhle jako nazývá. Ale co nebe? Existuje nebe pro vás?
0: No asi jako to peklo, no.
1: Má stejnou pravděpodobnost na existenci, anebo je to s nebem lepší přeci jenom?
0: Já bych řekl, že přece jen to ve mně okamžitě teďka se vzepěly křídla naděje. A myslím, že ideální by bylo tohle. Peklo neexistuje a nebe je určitě. Ale asi to nebude takhle jednoduchý. No. Ale je fakt, že když si vemete, že by se knížka jmenovala Ráj neexistuje, tak by se mi to moc nelíbilo. A když se řekne Peklo neexistuje, tak je takový tvrdší, takový jako...
1: Zní to určitě líp, ale na druhou stranu je to nutně spojený tyhle ty dvě věci.
0: No a teďka o tom právě přemýšlím a mám pocit, že slovo ráj v nás vyvolává takový úsměv, ale vůbec se nedivíme tomu, že v něj nevěříme. A když řeknete peklo neexistuje, tak lidi říkají fakt? A jsi si jistý? Že z toho pekla bojíme, že? Tak to je teda dobrý.
1: A nebo ho víc taky známe jako z té běžný žitý reality. Zdá se nám, že je nám důvěrnějc blíž to peklo přeci
3: jenom. Nebo si ho dokážeme představit.
1: Dokážeme si ho představit mnohem víc.
0: Asi jo.
1: A když jsme formovaní teda tou křesťanskou spiritualitou i v těch komentářích k nebi, to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a nikomu na mysl nepřišlo, to si opravdu velmi těžko můžeme nasimulovat tady, jak to asi jako vypadá.
2: A já zase ještě přemýšlím, že když teda podle některých výkladech Bůh je protiklad, to znamená dobro i zlo, bez dobra nebude zlo a tak dále, může neexistovat
1: jako, že Bůh je obojí.
2: Podle některých definicí ano. Tak může existovat nebe bez pekla?
0: Tak během jako řádný zhulenosti se myslím, že na půl hodinky se tam člověk může dostat. Ale to fakt, asi se opravdu budeme pohybovat mezi nebem a peklem. A asi jo. A my říkáme, to bylo peklo dneska zas. A neřekneme, to bylo nebe zas. Ale hodně často lidi říkají, to bylo boží. Což mám pocit, že se neříká tak dlouho a mě to trochu irituje. Ale je to asi místo toho. Ten byl boží Dušan, jak tam přišel. Jo? Nebo víte, jako, to je zajímavý.
1: Že vlastně to jméno Dušan by se to...
0: No ne, tak jsem tady tak jako plácnul, že jsem si hrál nějakou krávu, která někde takhle vykřikuje. Ale jo, to je zajímavé, jak se slova používají. To, k tomu má velký psychický vazby.
1: No ale přeci jenom, jak by mohlo, nad čímž přemýšlím často, souviset třeba psaní jako tvůrčí proces s dotýkáním se těch nebeských věcí teda.
0: Já mám pocit, že když jste v nebi, tak nechcete psát. Když jste v nebi, tak nechcete nic. A když jste v pekle, tak se z něj asi snažíte dostat. Nebo pokud máte ještě kus mozku, tak přemýšlíte, jak to skončit. Nebo vlastně vás to nutí k nějaký činnosti. V nebi jenom jsme.
1: No a vy to teda máte spíš teda, že píšete v tom nebo na hraně pekla,
0: ne,
1: abyste
0: ne.
1: se vymanil, anebo že spíš jako usilujete k něčemu svatýmu, čeho se lze třeba na chvilku dotknout při tom psaní.
0: No já zažívám od malička báječný stavy při psaní. Jako když to jede, tak je to nejlepší, úplně nejlepší, co znám. Ale těch propadů a jistot, že nikdy jsem nic neudělal, nikdy nic neudělám, to, co dělám, je blíž, to je úplně strašně. Za celý život jsem se toho nezbavil. A taky navíc vlastně píšu s mobilem, že furt mi někdo píše nějaký zprávy, že jo, furt jako, a to mi připadá jakoby nový pro vás, pro vaši generaci, asi už jako to je běžný, že vlastně o tom jsme se nebavili. Žijem s mobilama a když člověk čte knihu, nevěřím, že nepřečteš 200 stránkovou knihu, aby ses 20krát nekouk na mobil, jo, nebo já, protože pracuji v knihovně Václava Havla dosud a psal jsem vždycky dopoledne, tak nepřečteš, že někdo píše. Kolik připravit židlí na večer. Paní Malásková odmítla přijít. Roland přijde pozdě. A furt to jede. A já si myslím, že se mi povedlo se ten mozek na to naučit. Že jsem vlastně využil toho, že jsem vždycky byl novinář, kdy teda neexistovalo jako čekat na inspiraci. Ne, dělej, napiš to a jedeš, za 3 hodiny to má. Tak vlastně v této knize jsem se fakt vždycky donutil, když vyšel ten čas od 9 do 12, to bylo blaho. Ale u toho byl ten mobil. No, takže takhle to vypadalo. Takže rozhodně to žádný nebe nebylo. No.
3: Ta Petrova otázka by se právě k té inspiraci dala posunout, jestli právě v ní není ten přesah, protože někteří autoři, autorky říkají, že svým způsobem nevědí, co píší a potom, až si to přečtou, tak se to teprve dozvědí. Tak jestli tenhle ten efekt třeba není i u vás?
0: To ne, to opravdu, když jsem psal vždycky básně úplně opily nebo sjetej, jo, tak to někdy bylo, že jsem si je ráno přečetl a pak se mi vyhodil, ale prozu píšu zastřízliva. A myslím si, že velice dobře vím, o čem. Horší je, že mám způsob psaní, kdy píšu pořád dokola. Závidím autorům, jako byl Hrabal nebo Kerouak, který prostě to hodili. Já bohužel napíšu odstavec nebo stránku a pořád ji přepisuju, pořád, než si to sedne. Tu knížku jsem teda nepsal 8 let, ale myslím, že 3 roky, jo. Že jsem to pořád přepisuju, to je tak, no.
1: To mě taky zajímalo, kolik toho vyletí najednou
0: a kolik
1: je potřeba přebírat a jestli taky nenastává v tom psaní stav, kdy si člověk řekne, tak tahle kapitola už za to nestála. V tuhle tu chvíli už je na tom mnohem víc vnitřní dřiny a kdyby to bylo přirozený, tak by to bylo asi správně a takhle to tam tím pádem asi nepatří. Tak tohle to taky zažíváte?
0: No, mění se to před očima, mění se to pod rukama a ten výsledný tvar je vždycky jiný než ten úmysl u mě teda bohužel. A většinou je to tak, že když tu knížku vydám, tak pak musím rychle zapomenout na to, jakou úžasnou katedrálu jsem si představoval, jaká zbídačelá troska z toho jako zbyla. Ale je to prostě namahavý, strašně jakoby namahavý proces u mě, bohužel. No.
3: Takže spíš pekelný než nějaký. Spíš pekelný proces.
0: Tak. No, tak jako peklo, to se zase bojím říct. Jo. To zase v podstatě blaho, že si píšu a nelítají nade mnou nějaký drony, anebo že mám teplo a že mám ty 3-4 hodiny denně, to je furt krásný. Jako, jo. Ale psychicky je to někdy strašný. Ty propady, že jste k ničemu, že už nic jako nebude, jo. To prostě je toho součást. No. A to má asi každý.
2: Vy jste na začátku říkal, že jste během těch 8 let měl 2 knihy
0: rozepsaný. Asi jo, tahle je třetí.
2: A tahle to je třetí. To znamená, že 2 knížky na nás čekají a no, za chvíli výjdou, nebo jak to je?
0: Já teďka, až se tak jako trošku vzpamatuju, teďka musím třeba na Tajván, jo, tak až se trošku voklepu, tak si myslím, že tu jednu zkusím dodělat. Jo, a ta první, ta asi vůbec. No. Prostě to se tak stalo, no. Myslím, že to je běžný proces a nejsem ten autor, který musí každý 2 roky něco vydat, nebo 3 roky něco vydat, to vůbec. To úplně, to vůbec neumím, ani to nechci dělat takhle. Takže...
2: A bude v té knize víra?
0: Nevím, já myslím, že tentokrát ne. Bude se to odehrávat u vody, bude to v takové vesnici šílený, posedlý epidemiem a bude to strašná legrace. A myslím, že tam vůbec nepůjde o novináře, o literaturu, o kněze, ani o faráře.
2: A tak víra antropologicky, jak jste říkal, je součástí člověka, může tam nebýt?
0: No, myslím si, že tam bude jako přirozeně pramenit z těch postav, ale chtěl jsem říct, že já o tom nebudu psát z pozice toho zapisovatele a toho pozorovatele, jako píšu tady. Takový ty věty, víru nezničil Freud ani Marx, jo, takový ty chytrý věty, který pak rudnu a říkám si, má to tam být, nemá to tam být. A je to tam dobře, ale to tady v této knížce nebude.
2: Říkáte, že rudnete, to znamená, že vy tu literaturu vyloženě prožíváte, když píšete.
0: Já myslím, že jo. Jak kdysi jsem řekl, a někdy se k tomu vracím, že vlastně píšu jakoby celým tělem. Že i těma vlásečnicama, že to prostě je takovej namáhavý jako proces. A ještě si u toho různě chodím po místnosti a musím u toho být sám úplně, no. To prostě vůbec nejde, aby tam někdo byl. A samozřejmě někdy mi přijde, že nejtěžší na tom psaní je najít to místo, kde to napsat, najít ty prachy, za co to napsat, že rodina nesmí strádat. A to je to nejtěžší. Pak už to udělám. A vždycky jsem si představoval, třeba ještě v mém věku už budu přemýšlet, jako má být román v R-formě, anebo v I-formě a takovýhle věci, to mě vůbec nezajímá, to jako přijde samo. A furt mě zajímá to jedno místo, kde si zavřeš dveře a seš tam sám.
1: No mě ještě přeci jenom zajímá k té tvorbě osud těch knih duchů, těch odložených, které se prostě neobjeví. Jestli jich máte snad dokonce jako třeba víc během těch let, co píšete, víc těch odložených věcí a třeba věci, které jsou napsané, ale nikdy neuvidí světlo světa.
0: No máme jako víc takových odložených, to jo. A někdy se v tom prohrabávám a někdy si myslím, že něco, co jsem odložil před 5 lety, jsem třeba teďka použil do téhle knížky Peklo neexistuje. Třeba některé dialogy se mnou vlečou. No, a že to je takový pařeniště, že člověk má takový svůj skleník nebo hnojiště, kam jako sahá. A že je to přirozený a že nemám v sobě takovou tu touhu všechno zpracovat. Že beru s tím, že je u toho odpad.
1: Takže i ta kniha Duch může mít nový život. No, nějak. No. Nebo část z ní třeba.
0: Možná jo. To je jako, abych já žil v té době. Že? Ale já myslím, že jo, že dalších 10 let na novou knížku možná nemám. Jo? A když ne, tak je to jedno.
1: Možná úplně nakonec, stranou od literatury, máte něco vepředu, na co se těšíte?
0: No, v podstatě se těším, až půjdu spát dneska třeba. Jo? A vlastně se těším na to, až se vrhnu na tu novou knížku a podaří se mi zase nečumět na ten mobil a podaří se mi zavřít ty dveře a budu takový uklidněný. Toto se hrozně těším. To jsou příjemné pocity, zalíst do nory.
1: Jachime, my vám děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejem všechno dobré do tvorby i do života, do všeho.
0: Tak děkuji, že jste to vydrželi. Díky.
2: Mějte se krásně.
1: A loučíme se také s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase s jinačím tématem, ovšem ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Střednějs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelober.
6: Či divadlo pro děti.
5: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednějs, festival, co není střední. Víc na sítích Statku Střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
7: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Čelisti.
6: Čelisti.
8: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, právě jste doposlouchali píseň Mám rád Limču a nyní již začíná filmově kritický magazín Čelisti. A my jsme se s mými kolegy dnes rozhodli, že vzdáme hold našemu oblíbenému a nebal bych se říct formativnímu intelektuálně debatnímu formátu Katovna. A já už zde vítám Tomáše Ryška z Tejskala.
1: Dobrý večer.
0: Šárku Petříček-Gmiterkovou.
2: Dobrý večer, dobrý.
0: A od mikrofonu vás zdraví Antonín Just Tesař. A my jsme se rozhodli právě, že si připomeneme nejikoničtější díl Katovny, což je právě díl věnovaný filmu Návrat idiota, díl, který byl zvěčněn a zároveň sparodován v pořadu Česká soda. A my jsme se právě tady v duchu tohoto pořadu rozhodli, že se vrátíme k tomu idiotovi a že se podíváme na to, jestli ty argumenty, které v té Katovně tenkrát padly, tak jestli do dneška jsou vlastně validní. Budeme validovat nebo invalidovat takové teze, jako je právě, že tam dochází k té gleichschaltaci, bagatelizaci té obrazové informace, že je tam kromě obrazu i zvuk a tak dále. Ale nejprve bych vykopnul tady tu debatu postřehem, právě myslím, že zrovna Miroslava Petříčka, že příběh toho filmu je krásný, ale filmový zpracování je příšerný. Co si o tom myslíte, o téhle tezi? Platí to?
1: Já teda předně cením, že jsme se rozhodli takhle jako resuscitovat ty tři pravěké audiovizuální formáty, tedy Českou sodu, Katovnu a film Návrat idiota, což jsou věci, které někteří naši posluchači jistě vůbec neznají, takže teď budete dlouho ztraceni. No a jinak, já teda jako jsem ten film neviděl vlastně od té doby, co vznikl a teď jsem si ho teda rewatchnul a byl jsem hodně překvapený, no, protože jako na rozdíl od jiných z vás, já teda jako jsem měl podstatně horší divácký zážitek než na poprvé a mám pocit, že teda problémy jsou jak v tom příběhu, tak v tom zpracování.
0: Dobře, takže a co Šárka si myslí? Kdy jsi naposledy viděla Návrat idiota a s jakými pocity jsi se k němu dnes vracela? A je opravdu příběh krásný a filmový zpracování příšerný?
2: Tak si nejdřív řekneme, co se v tom příběhu odehrává, co se v něm vypráví.
0: Tak nás do toho zasvěť.
2: Návrat idiota je příběh z nějakého mentálního nápravného zařízení propuštěného Františka, který jede ke svým nově nalezeným příbuzným v takovém tom zvláštním čase mezi Štědrým dnem a Novým rokem. A cestou vlastně odpozoruje a potká takovou jako zajímavou mladou ženu, kterou hraje Aňa Geislerová, která se loučí na nádraží prostě s nějakým jako mladým mužem, evidentně k sobě mají velmi blízko. No ale ve chvíli, kdy dojede prostě do toho blíže neurčeného a nespecifikovaného městečka, z kterého jediné, co poznáme konkrétně jménem, tak je Bystro Riga, což je dost jako...
0: To je velmi v pořádku podnik podle názvu.
2: Což je dost zvláštní. A tam vlastně začne jakoby zjišťovat, kdo je teda ta mladá žena v podání Anny Geislerové, pozná její sestru Olinu, kterou hrála tehdy Táňa Vilhelmová, dneska Diková, a zjistí, že vlastně oni obě tak jako chodí se stejným mužem nebo jsou zamilované do stejných mužů, v podstatě bratrů. A ten vlastně idiot František je tak jako konfrontuje tou svojí přítomností s tím, jaký chaos v těch životech mají a jak to vlastně mají takové celé jako chaoticky uspořádané ty vztahy. Pro mě to byl hrozně důležitý film v devadesátkách, dá se říct, že i do jistý míry formativní z těch českých, stejně jako předchozí celovečerní debut Saši Gedeona s názvem Indiánské léto. Tenhle ten film ještě vlastně v té čistotě jak toho obrazu, tak toho příběhu, tak toho zvuku.
0: K obrazu se ještě dostaneme.
2: K tomu
0: ano.
2: Se dostaneme, tak vlastně mě jako velmi zaujal, dokonce jsem si koupila i nějakou knížku, která posléze o tomhletom filmu vyšla, která se jmenovala Idiot a jeho návrat.
0: Ano, v pořádku. Vypadá to jako v pořádku publikace
2: tam,
0: podle názvu.
2: To byla nějaká filozofická důmka o tom filmu a teď, když jsem si ho znova připomněla, tak jsem zjistila, že vlastně pořád se mi ten film líbí a pořád ho vnímám ne stejně jako před lety, ale nějak výrazně kritičtější postoj k tomu filmu jsem nezaujala.
0: Tak já se přiznám za sebe, že jsem přehodnotil svůj postoj, protože mně se ten film v těch 90. nelíbil, ale já jsem tehdy procházel takovou fází, že jsem měl rád popkulturní západní import a českým filmem, zvláštím 90. jsem okázale pohrdal, protože jsem byl teenager a měl jsem pocit, že to je jako cool záležitost. Ale teďka jsem naopak, mám pocit, trošku se k tomu vrátil s takovým naopak jako pozitivnějším, nebo ten můj dojem teďka je takový pozitivnější, ale jenom do nějaké míry a dokonce bych to obrátil, tady to tvrzení Petříčkovo, mně přijde krásnější to zpracování než ten příběh teda.
1: Já teda musím říct, protože co tady nepadlo, tak on je to samozřejmě nějak volně inspirováno teda tím Dostojevského Idiotem a vlastně tohle je taková ale hodně jako vyprázdněná verze, jo, protože ten idiot, ten hrdina toho Dostojevského, jako ten tam opravdu vypráví nějaké konkrétní příběhy a nějak tam jako funguje mnohem dramatičtěji, tohle je taková prázdná nádoba, taková až jako pomalu jako buddhisticky zenová, ten Pavel Liška, prostě ten jako se tak projevuje, že mu občas začne týc krev z nosu a občas rozdává teda nějaká moudra, nic si nepamatuje na to, že aby vyprávěl nějaké příběhy. A podobně vlastně i jakoby to obrazový stvárnění, který jako...
0: Už jsme u Gleichhaltace, ano, bod dva.
1: Nějakým způsobem, že ho jako odkazuje jako nepochybně na československou novou vlnu, nějaký prostě formanovský odkazy tam jako za mě určitě jako můžeme detekovat nebo takovýhle věci, ale zároveň je to zcela jako nekonkrétní svět, jako že zatímco ta nová vlna vyprávěla o nějaký, já nevím, ubohosti, o nějakým prostě dobovým jako komentáři, tak tohle se odehrává v jakémsi bezčasí. Já nevím, 80. 90. let, občas tam probíhají repliky o potulce prostě po nocích, za kterou vás zavřou, který jak kdyby byl ještě o 50 let z dřívější doby. A je to takové jako vlastně podivně jako melancholická snová bezčasová záležitost, která mě jako stejnou měrou občas jako okouzluje a občas jako nějak jako vytrhuje z toho tou svou určitou jako nekonzistentností.
0: Takže taková gleichschaltace, bagatelizace té Dostojevského informace možná.
1: No, maličko bych skoro řekl, nechci se pouštět do nějakých komparativních analýz, na to si
0: na to si počkejte ve druhém vstupu. Na to si počkejte ve třetím až čtvrtém vstupu, protože dnes bude celý díl Čelistí jenom o Návratu idiota.
1: Krásně.
0: A co ty, Šárko, jak bys na to zareagovala? Je to v pořádku takhle se chovat k Dostojevskému?
2: Za mě určitě, za mě si to zaslouží a měl by dostat naloženo ještě víc. Ale já právě to bezčasí a nějakou jakoby vykořeněnost toho, kde se ten film odehrává, že to je fakt jakoby příběh, který je odtržený od nějakých jako konkrétních časoprostorových souřadnic, tak já beru jako fakt jako nějaký jako důležitý autorský gesto, protože ono nejenom, že jako nevíme, kdy se ten příběh odehrává, ale ani kde, protože ten film začíná poměrně jako dlouhou cestou vlakem, kde myslím, že ty hrdinové jednou přestupují a jdou dokonce nočním vlakem, tak si říkám, sakra, jako kam se potřebuješ jako dostat jako v rámci Česka vlakem, jako kam teda dojedeš, když prostě jedeš vlakem, kde zvládneš jednou usnout, pak přestoupíš a pak jdeš vlastně celonočním vlakem.
1: A že? Ještě oba dobíhají s těžkým kufrem, ten vlak už poměrně rozjetý a pak se v něm jako teda ocitnou, aniž by to bylo jako nějak teda dramaturgicky, tam, no, dramaticky tam nějak znázorně, no to se prostě bere jako holý fakt a tyhle jako podivně jako snový věci, jo, mají jako furt nějaký kouzlo, ale tehdy jsem z toho byl na větvi a teď teda musím říct, že už jako úplně se v tom neumím tak usadit, nebo taky jako vlastně mi trošku dělá problém jako ten kontrast těch, řekněme, těch snových scén a těch pohledů na to světlo, nějaké té nespavosti, nějaké té jako liriky existenciální, nebo jak to nazvat, a pak takových trošku jako komediálních eskapád s padáním po ledě a prostě Langmeier už se tady trošku pasuje na toho pozdějšího krále těch poprcávacích komedií, což je v podstatě terminus technicus a už vidíme, že je to tady a ty jeho opilecké bláboly. Prostě některý dialogy mi přijdou opravdu jako silný a působivý, jindy mám pocit, že se ocitáme někde, ne tak úplně na jako jistém terénu.
2: V předsálí poprcávaček. Tak
0: leze nám z toho taková teda ta vykořeněnost teďka dobově. Já mám právě pocit, že ve své době tenhle ten film byl právě přesně jako hodně přirovnávaný k té československé nový vlně, kterou si zmiňoval, což si myslím, že je hodně, protože tenkrát byla jako poptávka vlastně po něčem, jako vrátit se tady k tomuhle tomu období, jako která k tomu zlatému věku té československé kinematografie a navázat na něj, což se tak jako spíš nedařilo u těch filmů, které se to v těch 90. pokoušeli.
2: To je dodnes ta poptávka potom jako resuscitovat československou novou vlnu.
0: A tady mám pocit, že tak jako trošku vlastně ty scény z těch kulturáků a z tohohle toho prostředí, že tam trochu tímhletím směrem namířili, ale taky jako ty na mě koukáš přísně, jako paní učitelka přísná, a já to naprosto chápu, protože si taky myslím, že to vlastně vůbec jako není jako formanoidní materiál, tahle ta věc.
2: No už jenom pro ten cast, že jo, to je jako jasně nám to zpětně jako připadá jako automatický, že se v tomhletom filmu sešly jako ty později nejvýznamnější herci tuzemské kinematografie minimálně v těch nultých letech a dá se říct, jako ne na vrcholu svých tvůrčích sil, ale opravdu jakoby v silném počátku té své kariéry. Ale ono to není automatický, jako svést dohromady v druhý půlce devadesátek Wilhelmovou, Geislerovou, Langmajera, vlastně je tam Macháček a vlastně Pavel Liška jako velký objev jako tuzemské kinematografie. Tohle je jeho průlomová role. Takže tam je vlastně vtipný, že v těch 90. letech ještě nefungovala pozice castingového režiséra, takže jak pomocného režiséra, tak ten casting měl na starosti Ben Tuček, který vlastně měl podobně jako sebevědomý obsazení i svých filmů, například do svého filmu Děvčátko obsadil Dorotu Nvotovou, což byl taky takovej jako herecký zjev trochu.
0: Tak pokud vám tato debata přijde strhující, tak v ní budeme i pokračovat v následujících vstupech, ale teď už Pavel Liška, to je číslo ten Pavel.
1: Nepřepínejte kanela.

0: Tak, to byl Pavel Liška, je to číslo, ten Pavel. A
1: kadeřavý.
0: Kadeřavý a my pokračujeme v rozboru filmu Návrat idiota. Vzdáváme hold pořadu 90-kovému Katovna a dostáváme se k otázce, jestli tam kromě toho obrazu je i zvuk. Protože Miroslav Petříček si v tom pořadu myslí, že není, že tam je jenom ten obraz.
1: No ono s tím, zvukem, já vám nevím, no ono, jak jsme se bavili o tom, že jediný jako trošku konkrétnější prostor je tam to bistro, v němž se odehrává pár scén ze zcela vyprázdněného podniku někdy po ránu a pár scén, kde je tam opravdu plno a já mám pocit, že ten zvuk jako zní pořád stejně a asi je to taky nějaký autorský záměr, ale vlastně nevím. A stejně tak jsem si nebyl úplně jistý, jestli na mě funguje ten lyrický, minimalistický, hudební leitmotiv, který se neustále vrací a vyťukává něco do klavíru.
0: No to jsem zrovna chtěl poznamenat, že mě tam irituje ta hudba. Ten takový ten kolovrátek od Vladimíra Godára. Já bych právě od Godára čekal trošku jako
1: nějaký, jako
0: vrstev znatější
1: subverzivnější
0: zvukový přínos. Možná by bylo lepší, kdyby tam žádný zvuk nebyl. Co myslíš, Šárko?
2: No, zvuk tam je. Pojďme si říct, přátelé, zvuk tam opravdu je.
1: Není to němý film.
2: Není to němý film. Byť dneska jsem se vlastně zaměřila trošku právě na tu úvodní klauniádu, o kterých jsme se bavili v předchozím vstupu, jak tam různě pobíhají s těma těžkýma kuframa a hledějí na sebe z těch oken rozjíždějících se vlaků. Tak vlastně první slovo je tam pronesený až v 9. minutě, takže do té doby ten film se skutečně tváří, že bude němý nebo bezeslovný. Ale já se přiznám, že vlastně pro mě ta hudba tak trošku jako ustupuje do pozadí, protože to, co jsem si připomněla a to, co mě vylezlo skutečně velmi do popředí, tak byly víc ty jako obrazový, vizuální věci. Mně se vlastně hrozně líbí, že ten film je opravdu jako barevně, jako harmonický, krásný a mám pocit, že to je vlastně takový to poslední období té jako celuloidové kinematografie v té úplně jako nejčistší fázi, kde opravdu se s těma barvama, s tím svícením umělo nádherně pracovat, že když je tam nějaký neon, tak opravdu jako řízne do očí. Ale většinou ten film je takový jako pudrovej a velmi hezky se tam pracuje třeba s kostýmama, což já mám ráda, kde se vlastně na téhletý rovině pěkně vytváří ten rozpor nebo ty rozdíly mezi tou Aňou Geislerovou a Táňou Wilhelmovou, která je tam věčně v takových jako dětských tričkách s dětskýma obrázkama, což vlastně svědčí něco o té její povaze, o té pozici vlastně v celém tom prapodivném mnohouhelníku vztahovým.
0: On to zase takový složitý uhelník není, že oni jsou... Ono je to taková jako bizarní kombinace toho, že to jsou teda dva sourozenecký páry.
2: Je to taková štafeta, no.
0: Kde spí jako ten jeden z těch bratrů spí s oběma těma sestrama a jedna z těch sester spí s oběma těma bratrama.
1: To už nevím, jestli to pořádku. Matematická hádanka na mě, složitá.
2: Takže já jako jsem schopná ty drnkačky, jak bych nazvala ty melodie, tak ty jsem schopná nějakým způsobem vytěsnit. A další taková jako pikoška, kostýmní výtvarnice byla maminka Saši Gedeona, Milica Gedeonová, která jinak byla to učitelka výtvarné výchovy na základní umělecké škole na Kladně.
0: Dobře, a působí tam ten idiot teda jako katalyzátor, dá se to takhle říct?
1: No, jako...
0: Případně je idiotský v tom, že je normální? Já právě nevím, mně přijde, že oni jako teda, jako v porovnání tady s tím, jak teda, jako vlastně, že jo, je to zase, jsme furt jako na hraně toho, jestli to je civilní film, nebo jestli to je fakt nějaká teda hodně, hodně stylizovaná věc, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, jak jako podivně je tam rozehraný ten vztah mezi těma takzvaně jako normálníma postavama, a o kterým taky moc nevíme vlastně, jako proč se to stalo, že teda jako se takhle navzájem spolu vyspávají, tak jako jak je tam ten idiot moc normální, je velká otázka pro mě.
1: A tak on tam vlastně neustále poukazuje na to, že si nic nepamatuje a že vlastně jako nic nezažil, no jako nechci se vracet k tomu, co už jsem říkal, ale rozhodně teda je menší katalyzátor než ten jeho předobraz literární a vlastně... No jako já si nejsem úplně jako jistý, jako, jak moc je jako úplně jako konzistentní ta jeho jako zvláštní stylizace. No, jako...
0: A co ten Pavel Liška? Je to číslo, ten Pavel. Je fantastický tak, v tom.
1: Tak ten byl vždycky číslo, no, tak ježišmarja.
2: Tady byl ještě takovej tlumenej hodně, po evidentně nějakých elektrošocích, tak ještě se nemohl tak rozdovádět, jako v pozdějších filmech, no.
0: Dobře, tak jo, tak teďka už teda končí naše idiotská, tady idiotské extempore a ve skutečnosti samozřejmě se budeme zabývat i dalšími filmy v těchto čelistech a příště, v příštím
1: vstupu, jak budou staré to do ty další filmy?
0: Uděláme velký krok do prázdna, protože se podíváme na Mortal Kombat, ale ne bohužel na ten 90-kový, ale na ten aktuální Mortal Kombat 2, takže zůstaňte věrní pořadu čelisti. Dobrou noc.

0: Posloucháte Čelisti bez Aleše, bez Vítka, ale za to s Tondou, Šárkou a Tomášem. Tak Vítek je v Cannes, Aleš je v Polsku, takže na nás nemůžou. A my jsme se proto rozhodli tady, že vás poctíme tady touhletou idiotskou retrospektivou, tím návratem do pozdních devadesátek. Trošku jako mentálně v těch devadesátkách, možná zůstaneme i v tomhle vstupu, protože teďka se vrátíme, ale jenom dva týdny dozadu, k dalšímu filmu, který měl premiéru, ale nedostalo se na něj v Čelistech ještě, což považuji za trošku trestuhodné, a je to film Mortal Kombat 2, a teďka pomrkávám hlavně na Tomáše, protože mám pocit, že Šárka není úplně Mortal Kombat type.
1: Neumím, nehraju, neznám.
0: Znáš tu hru? Hrál jsi to někdy?
2: Já jsem hrál ty starý hry, že jo, který byly opravdu jenom o tom, jako kolik písmenek z klávesnice člověk zvládne vymlátit. Co jsem pochopil, tak ono těch her je hromada, ty pozdější už mají relativně komplikovaný příběhy a spoustu nějakých, že jo, těch mezifilmečků a tak dále, takže i tvůrci toho nového Mortal Kombatu se pokoušejí teda do té mlátičky akční vměstnat, co si jako děj, co si jako nějakou mytologii. Působí to prostě tak pitomně, jak to působit může a musí, ale mě to teda vůbec nevadí.
0: Mně to nevadí vůbec taky, já to naopak vítám. Já mám pocit dokonce, že oni tenhle ten film vlastně resuscituje tu zápletku toho devadesátkovýho zmíněného filmu z roku 95, což je jedna z prvních videoherních adaptací, která taky byla jako z těch devadesátkových už tenkrát velebená jako jedna z nejlepších, a tam právě taky šlo přesně o jako takovou hrdě stupidní zápletku o to, že teda jde o to, že naší dimenzi hrozí invaze z nějaké jiné démonické dimenze, a jediný způsob, jak tomu zabránit, tak je prostě vyhrát asi 10 soubojů vlastně jeden na jednoho.
2: V tomhle vesmíru, jakmile se střetnou nějaké dvě říše, tak jediný způsob, jak to vyřešit, je, že musí být turnaj o 10 zápasech a prostě tento celé rozhodne. Je to krásně idiotský, ale vlastně jakoby je tady hrozně vidět, jak tam mají asi 12-15 postav, nestíhají se všem věnovat, a zároveň je to asi trošku taková jako, že konečně jako doručili to, jako k čemu nakročovali v tom prvním díle, kde nebyl žádný turnaj, byl to takový jako opatrný rozjezd, tady vlítem rovnou do akce, a kromě té akce, která je tam přehršená, tam konečně ten turnaj, tak je to taky jako docela příjemně odlehčené přítomností Johnnyho Cage, kterého stvárnil Karl Urban, takzvaně takovým tím, kdybych to chtěl říct s velkou mírou nadsázky, tak jako Clint Eastwood měl jenom dvě herecké polohy s kloboukem a bez klobouku, tak Karl Urban tady má dvě herecké polohy s brýlemi a bez brýlí. A chopil se jich nádherně béčkově, že jo, ten úvod tohle vyžilého akčního hrdiny, který na rozdíl od všech těch postav, který po sobě posílají různé energie a firebally, tak je jenom vyžilý akční herec devadesátkových rolí, který už i tehdy jako se zaprodal co by nadějný karaťák teda tomu jako té pochybné slávě béčkových filmů, kde teda předváděl takové absurdní akce asi z ranku Michaela Dudikoffa filmu typu Americký ninja, takže tady vidíme nádhernou pravěkou sekvenci, kde prostě vykydlí příšernými rozmáchlými pohyby všechno, co mu stojí v cestě, a pak s roznožkou přeskočí střelu vystřelenou z bazuky, a je to jako nádherně vlastně cheesy, je to taková podsta tomu 90. old school. No zároveň film, který asi jako těžko doporučit někomu, kdo nemá rád Mortal Kombat a tyhle ty 90. akční kraviny, který se nějak vezou na tom odkazu toho Bruce Leeho, který teda zašlapávají hlouběji a hlouběji do země.
0: Zároveň bych to ale doporučil lidem, kteří byli trošku rozpačitý z toho zmíněného prvního dílu, protože přesně tam mě jako hodně vadilo, že se na ten Mortal Kombat vlastně nedostalo, že to je celý taková jako přípravka prostě, kde se tak velmi pozvolna buduje zápletka, je tam nádherná teda ta úvodní sekvence v tom Japonsku s tou zmraženou rodinkou, a to jsem si říkal, to vypadá zajímavě, ale pak mám pocit, že ten film trošku umřel, ale tady jako se konečně teda dělá ten Mortal Kombat, dělá se hodně poctivě. Přijde mi, že vlastně opravdu takovým centrem tý podívaný jsou ty souboje, které jsou strašně pěkně udělaný, fakt jako ty arénovky jeden na jednoho, a jim vlastně docela cením, že celý ten děj okolo je vystavěný kolem nich, že tam vlastně vždycky jde maximálně vlastně jenom o to dát nějaký background tomu, kdo tam teda s kým bojuje a proč a o co v tom fightu jde, aby jsme měli prostě víc jakoby komu fandit, a to je celý. A mě to stačí, a přijde mi, že jako od Mortal Kombatu ani nikdo nemá právo požadovat cokoliv víc.
1: Nemaj.
2: Je to tak, no, ale jako co na tom, že někoho to působí prostě hrozně uměle a že najednou jeden souboj se odehrává prostě v aréně, kde proskleným nějakým tam jako vitrínou vidíme měnící se prostředí, nedává to vůbec žádný smysl, proč by to tam mělo mělo být, ale je to tam a je to hezké a to je vlastně celý. No. Jako, podobně jako v těch videohrách člověk nepátrá úplně po nějakých jako detailních základech takhle prostě bizarního univerza.
0: Trošku jsem doufal, ale že možná, že ten Johnny Cage bude trošku nahláškovanější a ještě vofou z víc cheesy. On tam trošku navíc vlastně bojuje o tu pozici toho jako ironického hláškaře s postavou Kejna, což je takový zrádce podvraťák. Ono vlastně hodně, jako ten, ty zápletky se jsou takový wrestlingový, že se to hodně jako točí kolem toho, kdo zradil koho prostě a kdo jako má nějakou nefér výhodu a je potřeba stejně ho porazit. Ale ten Kejno už z toho prvního dílu je právě taková ta jako nahláškovaná postava a mám pocit, že jako mně přišel iritující v tom prvním díle a tady mám pocit, že jako jeho míň, což jeho tak akorát v tom filmu, ale zároveň jako je to zvláštní jako protiváha a nevím, kdo vyšel z tohohle souboje o nahláškovanějšího frajera vítězně, no.
2: Těžko říct, no. Oni samozřejmě jako si dělají alibi, protože jako rovnou říkají, jako my nejsme ta podívaná typu prostě filmu s Keanu Reevesem, který pro

vlastně jako to, jak tam odpraví jakoby postavy, který pokud sledujete ten první díl, nebo pokud si jako já ten, teda ten druhý díl, ale nebo pokud si jako já ten první díl už tolik nepamatujete, tak to zas takovej punch nemá. Ale co má pořád punch, tak je Mortal Kombat 2 Technosyndrom, který si dáme teď v nové verzi právě připravené pro tento film.

0: Posloucháte intelektuálně nerdský speciál pořadu Čelisti s Tondou, Tomášem a Šárkou. Šárku ještě necháme možná chvilku spát, protože po Mortal Kombatu jsou tady Star Wars, Mandalorian a Grogu. Co ti říká univerzum Star Wars, Šárko?
1: Má s tím něco společného seriál Shogun?
0: No, hodně přes tři kolena. No, dá se říct, že George Lucas, on se inspiroval Akirou Kurosavou v těch původních Star Wars, ale úplně tam hodně toho z toho nezůstalo, z toho šogunství přímo.
1: Ne jinde, jo.
0: Ty máš pocit, že seriál Shogun patří do univerza Star Wars.
1: Jo, jako doteď jsem si to myslela, se přiznám.
0: Tak okamžitě nastudovat Star Wars a taky japonskou historii. Tomáši, kolik šogunství zůstalo ve filmu Mandalorian a Grogu? A kolik si mám dát Grogu, než na ten film půjdu?
2: Podle mě tam hrozně málo, teda trestuje málo Grogu v tom filmu, ale... Jako vlastně ten...
0: A co pivko? Dávaj si.
2: Trošku jo, no, je tam samozřejmě scéna z vesmírného baru, která nemůže chybět jako skoro žádný Star Wars, a ten film je hodně postavený na tom, jako dát divákům a fanouškům to vše, prostě co si s tou ságou jako nějak nejikoničtěji spojujou. No a když se bavíme o těch japonských inspiracích, tak on už prostě ten původní seriál, že jo, který teda jako stojí na tom, že ten Mandalorian, ten teda neohrožený válečník z planety Mandalor, si osvojí teda jakési mládě, a to trošku upomíná na takové ty věci typu Vlk samotář a mládě, prostě ty jako stojičtí válečníci, co se teda jako nějak získají jako takovou ličtější tvář díky tomu přítomnosti toho nemluvněte, ať už je prostě lidské, či prostě zelené, ušaté a disponující sílami Jediů. A vlastně ten seriál jako začal jako takový westernový, stylizovaný, jako radostný, dobrodružný John Favreau vlastně jako to, tak jako zase jako tím prvním z té nekonečné řady seriálu, tak jako trošku možná nakopl nějakou tu víru v ty Star Wars, že to furt bude takový to radostný, dobrodružný, plný objevování něčeho novýho.
0: Patřil k těm lepším teda, rozhodně.
2: No, jako určitě jo.
0: Dobře se mi na něj koukalo, ale nedokoukal jsem ho.
2: Taky ne.

0: Taky ne. No. A tady vlastně se navazuje, ono to původně měla být čtvrtá řada toho seriálu a vlastně pak až díky změnám u Disneyho se to dostalo do kin. Je to na tom trochu vidět, je to, jak kdybychom koukali na nějaký 3-4 epizody seriálu. Nevadí to úplně, ale je to vlastně spíš, než aby jsme dostali něco nového, tak je to teda takový nostalgický jako retro prostě dobrodružství s troškou těch westernových prvků, s patřičnou dávkou roztomilosti, že ten děj se odehrává někde pár let prostě po konci té původní trilogie a je to vlastně to navazuje na ten šestý díl, kde prostě místo medvídku Evoku, tady máme teda roztomilýho baby Jodu Grogu a taky partičku malých vesmírných mechaniků, kteří tam taky švitoři roztomilou řečí, takže v tomhle je to jako teda jako velmi pro to náctileté či mladší publikum, což by ale jako nutně nemuselo vadit, jo, protože
1: naopak,
0: jsou tady zajímavý motivy, tady třeba jeden z nejzajímavějších, který mi přišel, že se tady objevuje syn Jabby Hutta a místo toho, aby ten jako žábo červ oslizí byl...
1: Baby Hutt?
0: No, ale taky on je spíš takovým jako cnostným válečníkem, nechce být jako ten otec a je to takové to, jakoby z ranku poličtění monster, který jsme třeba mohli vidět v posledním dílu Predátora, tak něco podobného, že má tady ten jako hluboký zvláštní hlas toho Jeremy Allena White, který hrál v seriálu Medvěd a prostě je to ten cnostný chlapík a to je vlastně jako docela hezký motiv, ale když teda se vrátíme k tomu, že přesně ten poslední Predátor vlastně taky se o něm psalo, jak trpí nějakou určitou jako disneyfikací a mě to vůbec nepřišlo, vůbec mi to nevadilo, to bylo jako velice invenční jako pokus posunout nějakou ságu zase do jiného teritoria, do trošku jinějšího ladění, ale tady jako ten zásadní problém s tím Mandalorianem filmovým je, že je to vlastně jako furt to samý, no, že prostě jako John Favreau se snaží, jako má samozřejmě tam jako spousta odkazů na nějaký oblíbený scény i na jiný filmy, chvilku tam máme takovou neonoárovou pasáž jak z Blade Runnera, je tam taková příjemná jako tepající techno hudba, která jako dodává
1: jak na Mortal Kombatu.
0: No, jako něco taková jako sofistikovanější, která jako dodává na té atmosféře, ale se furt mám jako pocit, ať se Favreau snaží, jak se takovým trošku jako údržbářem v té továrně u Disneyho a vlastně jako asi jako věřím, že spousta fanoušků si tuhle nostalgickou jako porci téhož užijou jako víc než tu novou trilogii, která byla jakoby spíš jakoby kritiky omilostněna než těmi fanoušci, kteří jako buď nadávali na to, že je to stejné, ale horší, anebo že se snaží o něco kacířského, tak tady tohle asi nehrozí. No. Tady se zabydlíme v takovým jako přívětivým příběhu, který má i trošičku jako temnějších podtémat, to se tam trošku řeší nějaký teda jako takový ty věc jako otázky života a smrti a nějakého jako
1: nuda,
0: takový ty prostě jakési jako otcovství toho Mandaloriana Pedro Pascala. On to samozřejmě krásně odehraje i pod tou helmou, jenom svým hlasem, stejně jak ten z toho medvěda namluví toho slizáka hezky. No je tady Sigourney Weaver jako taková milá nová velitelka Nové republiky, jako rozehrává se tady nakročení k něčemu, co by mohlo dále pokračovat, a je vlastně otázka, jak moc na to chceme dál a dál koukat. No.
1: Takže mám pocit, že to tak jako vlastně jako pokračuje v tom trendu těch disneyfikovaných Star Wars, nebo kam bys to tady do této fáze toho jako univerza řadil jako kvalitativně, pokud vůbec teda na ty nový seriály koukáš, jako což já nedělám třeba.
0: Já to nemám jako zdaleka nakoukaný, jako rozhodně mi to nepřijde tak jako nějak svébytný, jako Andor, je to prostě z toho, že to furt je to vlastně nějak ten seriál, jako to je fakt pokračování toho seriálu víceméně jako v podobném ranku, no, je to prostě to jako nějak děčtější, je tam jako furt jako trocha nějakých jako radostných akčních scén, je tam krásná gladiátorská arénovka, Martin Scorsese si namluvil prostě jedno z prodavače nějakých vesmírných kebabů, jsou tam prostě jako hezký momenty, dostanete všechno, co už jste viděli, ale jako jestli to stačí, no mě úplně ne, tak jako 50-50, no.
2: A nejsiš příliš náročný.
0: No, co se týče univerza Star Wars, tak jako tam nejde ani být příliš náročný, tam člověk jen doufá, že se třeba ještě něco povede, protože samozřejmě patřím těm divákům, který to kdysi nadchlo a kdy jako považuji to za nějaký formativní zážitky. No.
1: V pořádku, takže slevte se svých nároků i vy, než půjdete na Mandaloriana, dejte si aspoň 5 grogů a my si teď dáme další tepající techno, který by určitě v tom filmu mohlo zahrát, a to jsou Deeza Boys, Dej pusu dej, a pak už čistá infantilita, malá Amélie, animáček.

0: Stále ještě posloucháte nejsklidněnější epizodu Čelistí ever s Tondou, se Šárkou a s Tomášem. My jsme se teďka potom po těch fajtovačkách, po těch vesmírných bitvách rozhodli trošku se sklidnit a dát si čistou infantilitu. Francouzský animovaný snímek Malá Amélie, který taky koluje našimi kiny. A já bych možná byl radši, kdyby nekoloval. Nebo takhle, to je možná příliš ostře řečeno. A je to prostě, je to snímek podle Amélie Nothomb, což je francouzská spisovatelka, kterou si já jako japanofil spojuju především s podle mě vlastně hodně pěkným románem Strach a chvění, což je taková přízračná záležitost o tom, jaký to je být zaměstnaný v japonském korporátu a nebýt přitom jako Japonec, nebo být za prvé žena a za druhé gaijinka, to znamená jako nejaponka. A ten korporát je tam ukázaný podle mě vlastně jako velmi realisticky, ale zároveň příšerně. Ale tohleto je naopak jako taková idylická oslava toho, jak je to je v tom Japonsku vyrůstat, když jste synem belgického toho, jak se tomu říká, ambasadora.
1: Velvyslance. A ono je to teda taky podle její asi minimálně částečně autobiografické novely, ale nicméně tedy je to příběh, který opravdu zachycuje to ten jako život té tříleté dívky, který vidíme přímo jako od porodu a není to tím, že by to bylo vyprávěno retrospektivně, protože ta premisa tam tak trochu je, že ta holčička se domnívá, že je Bůh, takže je to takové teda jakoby nějaké zvláštní vědomí v tom jako nedospělém, ale jako silně dětském batolecím a vlastně ani ne batolecím těle, protože teda ten film začíná tím, že ona, ta holčička, žije v jakémsi jakoby vegetativním stavu a nepohybuje se, jenom všechno reflektuje. A tohle všechno samozřejmě nějakým způsobem předjímá to, že je to také film, kromě o těch prvních rocích života člověka, o nějakých francouzsko nebo evropsko, prostě japonských stazích, řekněme, v nějakém ne poválečném Japonsku, ale stále v těch 70. letech, kdy se to odehrává, jakoby doznívají tam určité nevraživosti, tematizuje to nějaké identitu, kulturní rozdíly. A ono samozřejmě jako tenhle ten koncept toho, že v těch prvních letech života se nám nějak jako odehraje v nás všechno podstatné, tak je nějaký jako bytostně japonská záležitost a asi to autorka chce tematizovat, ale musím říct, že jako jsem místami jako se velmi právě pral s tímhletím jakoby aspektem toho příliš dospělého a jako reflektujícího vypraveče v tom dětském těle, což sice on sám s tím jako nějakým způsobem pracuje, pak to tak trochu vymizí a není to úplně důsledné. No a ten film vlastně bývá přirovnáván ke snímku Můj soused Totoro, což mě tak už jsem jako spozornil, jako když jsem si to dopředu četl. A jako jasně, byly by tam určité jako by jakoby paralely, nějaký jako důraz, nějaký jako taktilnost, objevování přírody, nějakého spojení něčeho všednodenního s něčím jako transcendentálním nebo nadpřirozeným, ale tam ty přirovnání podle mě končí a oproti tomu Miyazakimu, který je jako mnohem rafinovanější, vlastně si vystačí jako s nějakou jakoby vlastně zápletkou, která nepotřebuje antagonisty, tak tady je všechno tak trošku na sílu. Byť jako díky té animaci to prostě je vtahující i citlivý. Jako mě to jako částečně si to velmi získalo, ale jako vždycky tu a tam přišel teda jako trošku takový záchvěv něčeho jako spíš jako protivně, ne snad vykalkulovanýho, ale nedomyšlenýho.
0: Mně taky přišly přesně tyhle ty vnitřní monology, ty postavy vlastně iritující a přijde mi to jako, že tohle by Miyazaki teda myslím nikdy jako v žádném filmu nedopustil, ale naopak mi to přijde velmi jako francouzské, takový ten jako líbivej, trochu jako intelektuálně se tvářící, nebo tak jako by filozofující,
1: Friends, no.
0: ale vlastně jako přihlouplej v důsledku tady tenhle ten diskurs, nebo tenhle jako to, že teda ona jako říká, že je ten Bůh a jako jo, jako můžeme zatím hledat teda nějaký, jako že působí to hrozně chytře, ale vlastně to jako zase až tak strašně chytrý není a trochu přesně mi to jako kazilo dojem z jinak jako citlivě a vlastně jako pěkně jako na zpracovaných právě těch scén, kdy ona se tam jako ohledává to svoje okolí a seznamuje se s tím světem a poprvé jako vlastně nějakým způsobem reflektuje to ten culture clash, to, že je prostě teda jako cizinka někde jako v nějakém prostředí, který ale pro ní vlastně ten jako domov, do kterého jako patří i nepatří. Co ty, Šárko? Dojala ses?
2: No já jo, já se ale dojímám skoro u každého animovaného filmu. U Kočičí Odysseji jsem měla téměř hysterický záchvat v kině. Takže to je ten důvod, proč já vlastně tolik nesleduju animovaný filmy, protože já prostě nemám tam tu kritickou distanci, jako mě to vždycky nějakým způsobem...
0: Příliš mnoho dětství.
2: No právě. Tady vím, že mě na začátku trošku pobavilo, že ten autobiografický román, jeho český název zní tak, jak byl přeložený, Metafyzika trubic, že vlastně ona, to dítko jako uvažuje o sobě jako taky právě o nějaký jako božský jako trubici, prostě, kterou věci tak jako procházejí.
1: Průtokáč.
2: No, průtokáč. A takže taky jsem si vzpomněla právě na tu spisovatelku Amélie Nothomb, která teda není známá jenom pro ten svůj román a filmové zpracování Strachu a chvění, ale vlastně ty její romány jsou dost často jako filmově zpracovaný a vždycky se týkají, jsou jednou nohou vlastně zasazený v tom japonském prostředí. A pro mě vlastně je to film, který je zase, jo, strašně jako lirický, příjemně barevný, příjemně barevná vize takový velmi raný životní fáze, kde vím, že jsem si poznamenala větu asi ze závěru toho filmu, která mě přijde pro ten film příznačná, že když jsou člověku 3 roky, tak všechno vnímá, ale nic nechápe. A to byl vlastně takovej můj jako převládající pocit během toho sledování, že to jako vnímáš, že to máš až jako pocit, že prostě některé ty věci jsou fakt jako hezky, jako že se jich dotýkáš stejně spolu s tou postavou, jsou takový taktilní příjemně, ale jako moc jako nechápeš, proč to všechno se odehrává a jak to spolu souvisí a já prostě potřebuju tam mít jakoby nějaký jako ten...
0: To nevím, no. Já mám pocit, že to chápeš vlastně docela víc, než bys jako 3letá hrdinka měla, včetně toho teda, že ty japonský postavy spolu, i když mluví spolu, tak mluví francouzsky, aby to jako bylo ještě srozumitelný. A pro mě se tam trochu tohleto bije, jako ta snaha vlastně reflektovat ten okamžik těch japonských dějin, nebo vůbec jako tu situaci teda toho, jakože jsou tu nějací teda velvyslanci, který teda nějakým způsobem se konfrontují s nějakou cizí kulturou a toho, že ale zároveň chceme prostě, aby to bylo o té holčičce, která je prostě v tom světě jako nová prostě.
1: On to hrozně jako nese ten vizuál, který prostě zajímavě kombinuje prvky toho anime, ty velký oči, ale zároveň jako je to ten akvarelový styl, jako který není založený na těch jako jasných linkách, ale spíš na nějakých plochách a jako na nějaký výrazný barevnosti.
0: Je to taková digitální plošková animace, to vypadá. Takže
1: ten je na to jako asi zdaleka nejsilnější pro mě, no. Ale jako by právě ta konfrontace toho, co teda touhle větou, která jako zní hezky, taky jako jsem si na ní vzpomněl, tak jako to takhle deklaruje, ale otázka je, jestli to v průběhu, obzvlášť v té první, já nevím, třetině toho filmu bylo, kdy to vlastně mělo takovou jako podivuhodnou stylizaci teda do toho jako to je záhadné bytosti, jako, která nějakým způsobem jako by božská je, protože najednou zázrakem začne chodit a mluvit, jako to první se stane během zemětřesení a toto druhé poté, co sní belgickou čokoládu a jsou takový jako zvláštní zkratky, zvláštní takový jakoby narážky na ty dvě kultury, no, které jako ne vždycky mě úplně přesvědčily o své oprávněnosti.
0: Takže záhadné bytosti, Tomáš Šárka a Tonda se pro tuto chvíli zase loučí, je tu JPEG Mafia a pak už to svědectví teda podáme.

0: na závěr dnešních čelistí si dáme trochu mizoginní dystopie, podíváme se zpátky do Gileadu, do republiky z seriálu a románu Příběh služebnice, který skončil, ale odstartoval teďka aktuálně jeho spin-off Svědectví, na kterém je zajímavý přinejmenším to, že to je opět teda adaptace přímo vlastně románové předlohy od Margaret Atwood, ze který to teda vychází, takže to nevypadá, že to bude jenom nastavovaná kaše, ale že by se tam mohlo dít i něco zajímavějšího, nebo ne?
1: To je otázka.
2: My se vlastně vracíme zpátky do Gileadu a opouštíme perspektivu té titulní hrdinky June, s kterou jsme strávili těch x sezon Příběhu služebnice, a my se tady dostáváme k příběhu její dcery, původním jménem Hany, nyní teda Agnes, která dospívá do toho věku, kdy opravdu už začíná jít do tuhýho, protože se blíží vlastně její první perioda a blíží se vlastně i to, že nějaký sňatek z donucení s o několik desítek let starším mužem. Takže zatímco u toho Příběhu služebnice takovou jako děsivou figurou jako v pozadí byl Donald Trump, tady mám pocit, že to trošku jako Jeffrey Epstein, že to je ten jako zeitgeistovej jako zloduch, který se nám sem do toho propisuje. A u těch Svědectví je důležitý, že to má být vlastně víc queer, mladší, teenage, coming of age, jako spin-off toho Příběhu
0: všechny služebnice. Věci, které Tomák vítá, předpokládám.
3: Seriál ze školního prostředí, no, Cobra Kai to není, ale jako je taková výchova dívek za časů diktatury a přijde mi to právě...
0: Výchova dívek v Gileadu.
3: No, prostě jako v tom světě, kde jsou teda mnohem běžnější popravy a vyselci na ulicích než nějaký první lásky, protože i za úsměv tady dva dny nosíte někde přilepený nápis coura a tak podobně. Ale přijde mi vlastně, že to je jako v mnoha ohledech jako dynamičtější a taky jako takový jemnější, než teda ten příběh tých chodící prostě dělohy, to vlastně ten šokantní obraz teda světa, kde prostě ženy slouží opravdu jako útroba teda na jako budoucí potomstvo. Tady tyhle dívky jsou tak jako z těch privilegovanějších rodin, jak říkala Šárka.
0: Stojí to za to se na to podívat, i když jsme absorbovali těch 6 sezon té služebnice, nebo kolik to mělo?
2: Já myslím, že to za to určitě stojí. Jediný, co je tam velká škoda, jako příběhově, to je určitě jakoby samostatná věc, samostatná jednotka. Jediný, co mě na to mrzí, že jako obrazově to neumí najít trošku svůj vlastní ksicht, protože to se tomu Příběhu služebnice minimálně v té první sezóně povedlo, jakým způsobem to umělo pracovat s barmava, se světlem, s omezenou perspektivou, tak tenhle ten klíč režiséra Mikea Barkera, který vlastně pracoval právě i na Příběhu služebnice, tak to tady úplně jako nedostaneme. A je to škoda, mi to přijde.
0: A my už musíme končit.
2: A to je taky škoda.
0: A teďka tady speciálně pro Tomáka Tři sestry.
3: Tak to je krásný. To je katona života na hospody.
0: Dobrou noc.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: tam bylo těžké, že jsem právě nevěděl o tom, že to je ta nedosycená potřeba ty jako dobrý otcovský figury, tak jsem se k těm chlapům jako strašně přimykal a oni z toho utíkali, oni nechtěli. To bylo divný. Přestaneš řešit v životě to, jaký bys měl být, co bys měl mít, co bys měl dělat a začneš se zabývat tím, kdo seš opravdu ty, co chceš, co potřebuješ. A to je strašně osvobozující, protože pak je jedno, jestli tě je 30, 27 nebo 66. Důležitý věci, důležitý životní rozhodnutí, strachy, obavy, prožitky, náročné situace, které se jim dějou, tak jsou schopný ventilovat a vést o nich rozhovor právě jenom pod vlivem toho alkoholu. Já strašně moc mluvím, jde to samo a furt mě to na jednu stranu baví, ale mě je někdy těžký to zastavit. A už to začalo otravovat i mě. Já si myslím, že otravuju mnoho lidí ve svém okolí, mnoho svých jako přátel, možná i cizích lidí. Takže chtěl bych do budoucna víc poslouchat.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
2: Dalším hostem Boys je Petr Bouška, lektor, poradce v neziskovce, zároveň taky člověk spjatý s rádiem Wave dlouhé roky díky podcastu Balance, který teď ale míří ke svému konci nebo už k němu zamířil. Každopádně člověk, kterého rád vidím ve studiu C349 v budově Českého rozhlasu. Ahoj Petře.
0: Ahoj Krištofe, díky za pozvání.
2: Po několika letech, pokud se nepletu 8, co fungoval pořad Balance, kdy si promlouval k celému národu a snažil se ho vést k správné cestě v rámci duševního zdraví. Se spoustou hostů jste probírali spousty témat a teď tady vlastně sedíš a tak nějak trošku uzavíráš tu kapitolu.
0: Balancuju. No, mně se líbilo, jak jsi řekl, k celému národu. Já si myslím, že tak to bohužel nebylo, ale jsem rád, že posluchaček a posluchačů se našlo dost.
2: Já to zmiňuji právě proto, že Balance rozhodně nebyl nějaký pořad Českého rozhlasu, který by byl do počtu, ale naopak to byla výrazná věc nejen v rámci rádia Wave, ale samozřejmě i jako rozhlasového projektu. Tebe spousta lidí pozná, pokud se právě třeba o problematiku duševního zdraví nějakým způsobem zajímají, tak kdybys měl teďka zazpomínat trošku, a jsme takový nostalgický hnedka na začátku, ale po těch letech na rádiu Wave, tak co tě vlastně úplně na začátku přimělo k tomu rozjet pořad a v něm řešit duševní zdraví?
0: Mě strašně zajímala témata, která souvisí s duševním zdravím a na Waveu v té době běžela a byla populární diagnoza F, podcast Adély Pauly Klichkový o duševním zdraví, tak jsem si říkal, tohle je téma, který mě zajímá nejvíc, ale pro něj není místo. A jednou jsem tady seděl v C306, když si řekl 349, seděl jsem tam u počítače, vedle mě byl Miloš Hroch, Jirka Špičák, který zdravím, a tak sedím do toho počítače a říkám, tyjo, co kdyby měl podcast o seberozvoji, to tady není. A to duševní zdraví s tím to souvisí, že jo. Tak jsem byl nadšený, hned jsem si otevřel dokument, sepsal jsem si nějaký témata, kterým bych se chtěl věnovat. Zjistil jsem, že velmi rychle jsem jich měl asi 56. Říkám, dobrý, tak první rok je pokrytej. Napsal jsem nějaký notičky, poslal jsem to vedení a za 2 nebo za 3 měsíce jsme startovali.
2: A dneska jsme tady a nějakým způsobem to uzavíráme. Já jenom připomínám epizodu pořadu Boys z loňského roku. V rámci letní podcastové scény jsme se s Petrem potkali. Povídali jsme si tam v epizodě společně s hercem Zdeňkem Piškulou, taky s hudebníkem Hugo Wiesnerem z Gufrau a taky Johana Nejedlová, takže zdravíme všechny zúčastněné a doufám, že se zase někdy v nějakém příjemném povídání potkáme. Bavili jsme se o tématech, která jsou v rámci pořadu Boys důležitá, což je taky duševní zdraví mužů. Takže dneska se nám to potkává a ty vlastně přicházíš jako naprostý expert, jako odborník na tuhle problematiku a věřím, že si se tohoto tématu mnohokrát dotknul i v rámci Balancu. Taková asi nabízí se otázka, když se věnuješ tomuhle tématu, tak využívají tě tví přátelé na nějaké jako psychologické analýzy a máš pocit, že se třeba s tebou radí více než s ostatními, protože říkají, no teď ty seš na to duševní zdraví, tak ty mi se musíš poradit, Petře, tak já nevím, tak mám se s ním rozejít, nebo jak to teda mám udělat?
0: Je vtipný, že to říkáš, protože zrovna něco takového se mi zrovna teď děje, ale není to úplně běžné. Spíš já používám ty svoje kamarády na nějaké jako analýzy a tak jako mám tendence někam popostrčovat nebo jako rozvíjet ty lidi nebo psychologizovat. Už jsem se naučil to nedělat, ale je pro mě příjemný být spojený s tím tématem v tom ohledu, že je to vlastně hodně intimní, citlivý téma. Ne ve všech skupinách se o tom mluví otevřeně. A když se na mě někdo obrátí i třeba z toho okruhu přátel, tak mě to vlastně potěší, protože to znamená, že tam je nějaká důvěra ve mně jako v člověka a že tam je také nějaká vnímaná ta kompetence v tom oboru. Já bych se vymezil možná proti tomu, že si řekl expert. Já vám samozřejmě čím víc do toho pronikám, do toho světa psychologie, duševního zdraví i spirituality, tím větší pokoru vůči tomu mám, ale je pravda, že v nějakých oblastech ve svých znalostech a dovednostech jsem si poměrně jistý, že bych se jako nechtěl zkazovat a zároveň se nechci prosit, chci držet balanc.
2: Ne, tak to si řekl krásně, tady má v tomhle pořadu každý tendenci se jako nepřechvalovat a být extrémně skromný, takže ať už tady sedí úspěšný herec, zpěvák, tak vždycky vlastně řekne, no ale neříkej úspěšný, jo, já se snažím jenom prostě být takový, jaký jsem, ale neříkej takovýhle věci, protože tak to prostě není pravda, jo, to si můžeš myslet ty, ale to si nemyslí ostatní, takže potvrzuješ tuhletu linku, že takhle se chovají hosté v pořadu Boys, v pořadu, který řeší samozřejmě mužské otázky, nahlížíme nějakým způsobem do mužského vnímání světa, řešíme témata jako toxická maskulinita, řešíme témata jako mužské vzory a tak dále. My jsme spolu pár věcí i v rámci letní podcastové scény, v rámci té epizody nakousli, ale bylo tam trošku méně prostoru, protože přeci jenom když máš 4 řečníky a hodinu a čtvrt čas, tak každý dostane toho prostoru trochu málo. I když teda ty si zrovna si toho prostoru dokázal vzít docela hodně.
0: Já jsem tě na tím varoval předtím, že si mě máš jako moderátor.
2: Ty jsi opravdu vděčný host. Protože pokud posloucháte i třeba nějací tvůrci podcastu, určitě si zvěte Petra Boušku, protože u něho máte garanci toho, že pokud se ho zeptáte na otázku, tak rozhodně nebude odpověď ano, ne, nebo to nevím. Čeká vás víceméně 2,5minutový proslov. A právě proto tady si, protože spoustu těch témat, které jsem tady já už s hosty otevřel, tak si myslím, že dneska vlastně máme takovou velkou možnost jim dát i nějakou v uvozovkách štábní kulturu. A když jsme rovnou u těch vzorů. My jsme se o tom bavili právě i v rámci té letní podcastové scény. Spousta hostů tady tvrdí, že vlastně na ten model toho vzoru vůbec nevěří. Že vlastně vzor je nějaký jako přežitek, anebo je to někdo, koho jsem měl možná trochu na plakátu, ale vlastně mě za stolik nezajímá a dneska už ho vůbec nesleduju. Jak ty pracuješ celý život s tím nějakým konceptem vzoru?
0: Myslíš asi, předpokládám, mužské vzory?
2: Myslím třeba Vinnetoua.
0: Vinnetoua jsem měl rád. První, co si vzpomínám, tak první byl Jean-Claude Van Damme. Pak to byly hodně hokejisti. Když v 96. jsme vyhráli titul, tak jsem se hodně vzhlídnul v mnohých hokejistech. Dokonce jsem chtěl i jít hrát hokej, ale...
2: Martin Procházka?
0: Martin Procházka, přesně tak. Ještě Robert Reichl a Pavel Patera. Ty asi se mnou rezonovali nejvíc. Naši mě od toho zastavili, abych šel hrát hokej, že už mi bylo moc, už mi bylo asi 9 nebo kolik, takže že už na to není čas. Mě to dneska trochu mrzí, protože jsem se nenaučil bruslit, že dneska bych chtěl aspoň umět bruslit. A pak jsem dlouho zejména ty mužský vzory hledal, bylo to těžký a zároveň v tom, že když třeba máš absenci opravdu funkčního mužského vzoru a pak potkáš nějakýho muže, tak máš tendenci, nebo já jsem to měl se k němu tak nějak jako přimknout a opravdu od něj něčeho takového otcovského čerpat. Jo. A ty lidi na to často nejsou připravený, ani to neví. Takže jsem takhle hodně narážel. Pamatuju si zajímavý motiv v jedný z mých prvních terapií byl, kdy mě paní psycholožka, psychoterapeutka, pracovali jsme právě na mužských vzorech a ona, ať si v časopisech vystřihnu nějaký fotky nějakých mužů, jo, co mě na nich jako zaujalo, co se mi na nich líbí a že s tím budeme pracovat. A já jsem si tam vystřihl 2 takové jako random týpky, který prostě vypadaly jako fajn tátové a potom jednoho slavného britského herce, jak on se jmenoval, Brian něco.
2: Těch je,
0: no. Teď je škoda, že to nevytáhnu. A nějak jsme s tím pracovali a nefungovalo to. A já jsem pak jako procházel tou terapii, tak to téma toho mužského vzoru se tam samozřejmě jako často objevovalo. A tak nějak různě jsem si to snažil jako napasovat, pak jsem si i vybíral jako mužský terapeuty, který jsem si říkal, že by jako takhle mohli fungovat. A vždycky jsem jako narazil na to, že tenhle člověk, ano, jako za něco ho můžu obdivovat, něčem mě může vést. Můžu v něčem chtít být jako on, můžu něco kopírovat nebo se snažit napodobit. A pak mi došlo, že ale tomu ideálnímu vzoru prostě žádný člověk nemůže nikdy dostát. To prostě neexistuje. Jo? A začal jsem si tak jako skládat ten mužský ideální typ z různých lidí. Říkal jsem si, hele, tenhle muž je třeba, dobře pracuje s citlivostí, je hodně vlídnej, tenhle zase se silou, tenhle je vtipnej, tenhle dělá zase něco dobře. A tak nějak jsem si říkal, že ono to dává smysl, že člověk chce, a myslím si, že v něčem by měl být, s tím jako ideálním, respektive unikátním nějakým jako složením. Takže nemám jako jeden vzor, který bych chtěl následovat v mnoha věcech, ale v mnoha oblastech dokážu najít lidi, který v něčem obdivují, který mě něčem inspirují nebo mentorujou a chci následovat.
2: Ty jsi zmínil poměrně častý jev, který já znám i ze svého dospívání, kdy vlastně máme tendenci se upínat k někomu. Často to bývá třeba jako v rámci mužských vzorů jiný muž, třeba z rodiny, pokud to mají někteří chlapci třeba v dospívání složitější s otci, tak hledají toho srandovního strejdu, na kterého se vlastně těší mnohem víc, než jako doma na tátu. Nebo když tam táta úplně absentuje, tak třeba nějaký učitel a tak dále. Ty jsi to zmínil i kvůli tomu, že třeba tohle byl tvůj případ, že jsi měl tu tendenci vlastní, osobní, jako hledat ten mužský vzor jinde, než třeba v rodině?
0: Já jsem musel, to bylo naprosto nutné, i když samozřejmě můj táta v něčem jako byl dobrým vzorem, ale v jádru to určitě nebylo dobrý, nešlo to na tom postavit. Já o tomhle tématu nechci jako zatím jít úplně do hloubky, chtěl bych o tom v budoucnu mluvit, ale já musím přiznat se, že to je pro mě ještě dost jako citlivý téma, ten vztah je do nějaký míry ještě jako živý, není pro mě úplně bezpečný, takže do tohohle se úplně pouštět nebudu. Ale jo, hledal jsem i jiný mužský vzory, bylo to stížený s tím, že jsem se těch chlapů bál, protože moje primární zkušenost s tím mužem byla, že mám z něho strach, že nevytváří jako bezpečí ani fyzický, ani emoční, ani jiný. Takže najít si cestu k těm mužům bylo v tomhle těžší, protože samozřejmě, jak to vnímá to děcko, tak to nemůže reflektovat. Jo, prostě na to v tom mozku ještě nejsou struktury. Takže vůbec první ten krok takovej byl jako zjistit, že i chlapi můžou být v pohodě. Nějak se k ním jako přiblížit a byl to proces na roky. Byl to proces prostě na strašně dlouho. A to je třeba něco, co já ve svém podcastu si myslím, že jsem dělal a v čem bych chtěl do budoucna pokračovat, jak už teda v jiný podcastový mediální práci, tak i v té poradenské práci. Tuhle tu cestu těm lidem zefektivňovat a urychlovat. Jakože rozpoznáš ty témata a strašně mi pomáhá ta zkušenost, když třeba se bavím s tím člověkem nebo když vedu nějaký workshop a tak, že člověk si toho hodně prošel a může předat nejenom tu teoretickou znalost, ale i tu zkušenost. Takže hledal jsem potom později v dospělosti ty mužský vzory, tíhnul jsem k ním. A tam bylo těžké, že jsem právě nevěděl o tom, že to je ta nedosycená potřeba ty jako dobrý otcovský figury, tak jsem se k těm chlapům jako strašně přimykal a oni z toho utíkali, oni nechtěli. To bylo divný, že jo. A až pak, když mi došlo, že dělám tohle, tak jsem s tím mohl začít nějak jako vědoměji pracovat. A dneska jsou kluci, chlapy v mém okolí, kterým otevřeně tohle řeknu, hej, prostě ty mi supluješ nějakou roli, kterou měl plnit někdo jiný v mém životě. Já v tobě vidím to a to. Můžeme se třeba bavit na tohle téma, můžeš mi říct, jak přemýšlíš nebo jak se vyrovnáváš s těma typama situacema, blablabla, nebo můžu tě třeba obejmout, jo, a takhle. Takže dá se to i zarámovat tak, aby to bylo jako bezpečný, pojmenovaný, akorát je dobrý naučit se zpracovat to odmítnutí, že ne každý chlap ti chce být tím vzorem. Ne každý mu to jako polichotí, že mu řekne, že v něm vidíš jako něco super, jo? Protože někdo se může vylekat, dotkne se to jeho vlastních témat a nebo to může být tak nějaký typ odpovědnosti, který nechce přijmout, což úplně chápu, je to naprosto legitimní.
2: To jsi řekl moc hezky, že se takhle s těma chlapama o tom dokážeš otevřeně bavit. Myslíš si, že ta doba dneska přeje tomu odhalovat tu mužskou slabost? A nemyslím tím slabost, že děláme tady z mužů slabochy. Myslím to, že už prostě opravdu nemusíme spoustu věcí v sobě zbytečně držet, jako to třeba museli dělat, nebo to tak dělali naši otcové, dědové a generace před nimi.
0: Já bych si dovolil to slovo slabosti nabídnout alternativy. Já bych řekl třeba zranitelnost, intimitu, jemnost, takové věci. Slabost si myslím, protože si myslím, že slabost to není. Myslím si, že máme, co se týče, řekněme, sociálně, kulturního a ekonomického zázemí, teď nejlepší možnost s tím jako chlapi něco dělat. Že nikdy nebyla lepší. Zároveň, jak si podle mě dobře řek, tak je tam hodně vidět ta generační linka a je tam vidět i ta stereotypně genderová linka. Že když se podíváme třeba na profil z posluchačstva Balancu, tak víc než dvě třetiny jsou ženy. A ženy se víc zajímají o své duševní zdraví, je pro ně víc srozumitelný, jsou víc gramotný, líp se sebou umí zacházet. Částečně proto, že k tomu jsou nějakým způsobem jako nabádány v tom stereotypu, že jako, že můžou být emoční, můžou se bavit o jiných věcech. To jsou samozřejmě věci, které jsou plný kraviny. To může dělat kdokoliv, samozřejmě a měl by. Takže ano, tu příležitost máme jako největší. Zároveň si myslím, že roste to množství mužů a kluků, kteří se tomu věnují a zabývají se tím. A zároveň jejich furt, je to furt strašně málo.
2: No, tak můžeš i ty přispěchat s nějakým receptem a s něčím, co třeba i ze své zkušenosti, kdy si roky připravoval pořad, který se duševnímu zdraví věnuje, tak co se musí změnit? Nebo jsme na dobré cestě, to asi potvrzuješ, ale pořád říkáš strašně málo, tak co se musí stát, aby jsme tady nemuseli sedět za 10 let a furt říkali strašně málo?
0: Já bych tam viděl dvě takové linie. Jedna je, že musí být jako nějaká vůle a otevřenost. A to se děje třeba i díky tvému podcastu, že prostě muži mluví o těch věcech. Myslím si, že hodně pomáhá, když mluví nějací lidé, kteří jsou známi, kteří právě často slouží jako ty vzory. Jo, kde si lidi domalujou, jak jsou prostě úspěšný, bohatý nebo schopný, tvůrčí. A když takový člověk přijde a mluví o tom, že prožívá nějaké věci, které nejsou příjemné, nebo vytváří kontrast k tomu, že třeba vystupuje jako mediální persona, že je hodně drsný, ale ve skutečnosti zažívá nějakou jako jemnost a umí s tím pracovat. Tak to je super. První je nějakým způsobem podle mě to medializovat, mluvit o tom, a v druhém plánu to nějak i normalizovat a mluvit o tom ve svých přátelských kruzích. Jo. A další ta linie je, že bohužel spousta lidí k zájmu o toto téma a k nějaký jako péči a sebepoznání dovede až nějaká krize. Když jim fakt v tom životě všechno začne selhávat, začne jim být blbě, tak tam je třeba zajímavý, že muži častěji jak to v sobě utemovávají, když se furt teda bavíme v tom jako genderovém stereotypu. Já nejsem úplně jeho zastánce, ale myslím si, že to je jako nejvíc srozumitelný a nevím, jak bych o tom mluvil jinak. Tak pravděpodobně žena častěji půjde do terapie nebo si o tom něco nastuduje, nebo to bude sdílet s kámoškama. Muž pravděpodobně sáhne třeba k nějakým psychoaktivním látkám, k násilím a obecně jako k destruktivním nebo sebedestruktivním jako tendencím. Je třeba o tom mluvit, je třeba být jako vzorem, je třeba samozřejmě zapojit do toho, co se týče genderu, prostě všechny ty kategorie. A zároveň si myslím, že v tomhle, ačkoliv bych nechtěl delegovat jako na ženy odpovědnost za mužské duševní zdraví, takže je úplně v pořádku, že začínají mít daleko větší nároky na svoje partnery, potažmo manžely, potažmo jiný typy vztahů, aby ty chlapy se nějakým způsobem líp chovali a pracovali na sobě, protože ve finále to odnesou všichni. Jo. Ale pro mnoho mužů je právě nějaký ten karambol, zejména stahovej, je takovým jako impulzem s tím konečně něco dělat. Jo. Když to vypadá, že třeba přijde o vztah, nebo právě když si dlouho jako nemůže najít vztah, tak je to strašně krizová věc, protože to je právě ta cesta na tu dark side, jo? To je ta cesta k těm jako incelům a k té toxické maskulinitě. Takže si myslím, že bychom měli přijít s lepší společenskou nabídkou toho, jak oslovit tady tu zranitelnou cílovou skupinu na rozhraní.
2: Teď si vezmi, že do toho všeho tady dneska vyrůstají kluci pod vlivem sociálních sítí nebo v prostředí, kde samozřejmě se to všechno diametrálně změnilo a i my jsme v rámci teenage doby konzumovali samozřejmě sociální sítě, byť v nějakým jako větším jako rozjezdu, teda začátku, ale taky jsme tam byli. Nicméně dneska se to posunulo opravdu už úplně na jiný level a spousta sociálních sítí opravdu funguje tak, že se můžeš navenek tvářit, že jsi vlastně super úspěšný, všechno v pohodě. Ve skutečnosti je to velký průšvih a potom právě přesně přijdou lidi, kteří těchto těch vlastně mladých diváků, divaček jako využijí k tomu, aby jim servírovali přesně tyhle ty jako přežité modely, zmiňoval jsem toxickou maskulinitu, nemusíme vyjmenovávat jako hlavní představitele v rámci jako v uvozovkách světové scény tohohle jako tématu, už tady ty jména padly několikrát v tomhle pořadu. proč má někdo tendenci tyhle ty lidi sledovat? Je to absence třeba ze strany rodičů se jako s dospívajícími dětmi bavit o tom, co tam konzumují? Na druhou stranu, jako jak to chceš dělat, vezmi si, taky ti asi rodiče kecali v 15, v 16 do toho, co jako děláš ve svým volným čase a byl jsi akorát jako, nechte mě bejt, jako to je můj život, že jo?
0: Tam je spousta zajímavých aspektů, já si nejsem schopen, jestli dokážu na všechny odpovědět, já se nezabývám toxickou maskulinitou nějak do hloubky, ale s čím se setkávám, ať už tematicky nebo ve své práci, tak je, že ty kluci jsou prostě ztracený. Ty kluci jsou ztracený, nikdo je nenaučí nějaký dobrý kompetence nebo vzory, často je tam nějaká a často i hluboká dysfunkce v té rodině, jo? Že ta rodina mu nedá to zázemí, to vysvětlení nějakou průvodcem života. Školní prostředí a ty kolektivy se taky stávají na mnoha místech, zejména na sociálně vyloučených místech, čím dál tím víc toxičtější. A tam se objevuje nějaká frustrace, zmatek, strach a zároveň touha po nějakým uznání a návodu na život. Jo? A tahle ta klika těch influencerů v rámci té toxické maskulinity to osloví. Jo? Oni dobře pojmenují, jak se ty kluci cítí a co by chtěli a začnou jim dávat nějaký návod a začnou to monetizovat. Ono se to neliší od toho, když někdo politicky zneužívá frustraci nějaký skupiny obyvatelstva. Je to podle mě úplně stejný. A tím, že neexistuje jako alternativní nabídka, že to někdo dobře a často nekomunikuje a že nejsou třeba nějaký, že není víc nějakých jako skupin nebo prostorů, kam by ty kluci mohli chodit a zažívat se ve zdraví nějaký jako maskulinitě nebo lidskosti, tak prostě přijde někdo, kdo tohle začne monetizovat a když není pro toho člověka víc jako záchytných bodů a zdravých prostředí, to znamená, že třeba to má blbý v rodině, školní kolektiv taky není úplně čupr a teď je tam najednou, kdo říká, jo, jsi dobrý, můžeš dokázat, můžeš mít, pojď se, když si koupíš tohle a pak uděláš toho, tak budeš prostě bohatý chlap, namakaný chlap, budeš mít spousta ženských aut, blablabla. A když je tam absence té druhé zdravé nabídky, tak já si sám nejsem jistý, jestli v tom věku, kdy by se mě tohle týkalo, kdyby tahle nabídka existovala, jestli bych na to nekývnul do nějaký míry.
2: No, to se tě právě chci zeptat, když tady mluvíme o dospívajících klucích, teenagerech a o tom období, kdy je člověk samozřejmě hodně tvárný, zažívá všechny možný poprvé a vstupuje nějakým způsobem do toho života, tak když zaspomínáš ty na tuhle svoji dobu, tak jaký ty jsi byl teenager a jak třeba si v rámci kolektivu fungoval v mezilidských vztazích?
0: Teenager, tak o jakém věku se bavíme, takže třeba 13 až...
2: No, tak nějak to můžeš tak jako proletět třeba, dejme tomu druhý stupeň základní školy, až třeba někam k nástupu na tu vysokou.
0: Já měl tu nevýhodu, že my jsme velmi brzo doma měli počítače, velmi výkonný počítač a internet, takže to, co se mi nedařilo v té socializaci, tak jsem si kompenzoval právě u hraní her, později u internetu a filmu a tak. Takže jsem byl hodně utápnutý, upozaděný v něčem. Teenager, trval jsem hodně času na tom kompu. Je mi to dneska líto, protože jsem se nenaučil nějaký social skills, který by se mi hodili, který jsem se potom doučoval později v životě. Zároveň chápu, proč jsem to dělal, jo? Protože jako doma to pro mě nebylo bezpečný, škola do značné míry taky nebyla příjemná. Pak teda bohužel velmi brzo v mém životě se objevil alkohol. Jo, to je další jako problém, že to bylo silně normalizovaný, když jsem se poprvé opil jako velmi mladý, tak se vlastně nic nestalo, že jo, a pili všichni. Tak to do toho vstoupilo, což mě nějak jako sociálně uvolnilo, ale byl to taky nezdravý způsob. Pak se to proměnilo, až já jsem byl na střední škole na Gimplu v Karlových Varech a v těch pozdějších ročnících, tak to už jsme nějak nebyli takový úplný telata pubertální, ale už jsme se dokázali víc jako socializovat, navazovat vztahy. Utvořili jsme si ve třídě partu, začali jsme se potkávat i mimo školu víc a tam se to nějak začalo rozvíjet a pak se tohle víc rozvinulo na výšce. Tak asi takovej jsem byl puberták a musím říct, že teď, když jsem to pojmenoval, že tím, jak jsme hodně pili, že si myslím, že jsem nebýval často jako příjemný společník, když jsem byl opilý, že myslím si, že spousta spolužáků, možná i spolužáček na mě nebude vzpomínat úplně v dobrým v tomhle. No. Jsem hodně strhával třeba pozornost na sebe.
2: No a tak předpokládám, že tady sedíš takový jako sympatický, dobře vypadající člověk, že si to s tím alkoholem teda evidentně ukočíroval, ale uvědomoval jsi to třeba už v té době, těch jako telecích let, kdy ti bylo 17, 18, 19, že třeba s tím jako máš nějaký problém, nebo viděl jsi v tom hodně dlouho tu výhodu toho, že ti to prostě odbrzdí a pokud jsi neměl ty social skills, tak najednou ty pivka a nějaký panáky ti to najednou jako dali, ty se cítil v té společnosti super, akorát ses neviděl z té druhé strany, že jak funguješ, tak měl jsi nějaký takový pohovor sám se sebou v nějakém věku, kdy jsi řekl, hele Petře, ale jako takhle nemůžeš.
0: No v pubertě vůbec. To bylo cool, to bylo mega cool chodit pít a když jsme se o tom pak i bavili, kdo se
2: předháněl, kdo se víc opil, víš.
0: Přesně, co prováděl, kolik toho vypil. Teď já jsem byl ještě součástí nějakých starších kolektivů, kde v něčem přirozeně ty lidi pili víc, jo? Tak tam jsem jako nestíhal, zároveň jsem se od nich učil věci. A to, že to není cool a že to není dobrý zdravotně, sociálně, psychologicky z mnoha různých důvodů, jsem si začal uvědomovat až řekněme nějakých třeba 10 let zpátky. Jo? Když jsem byl po rozchodu, bylo mi 30, chodil jsem na terapie, řešil jsem těžký rozchod, těžký ve smyslu, co to se mnou dělalo. A ten psychoterapeut se mě zeptal, jak teda jako teď žiju svoje dny. Já jsem říkal, že v podstatě každý den piju. A byl jsem jako normální, jsem prostě rozejtej, tak to chodím zapít. A on mi říkal, no ale víte, že si tím škodíte, že prostě když se hodně opijete, tak si rozhodíte nerovnováhu neurotransmiterů na 5 dní. A když se mezi tím opijete 4x znova, tak vám třeba už teď vůbec není špatně, nebo naprosto zlomkově špatně z toho rozchodu, ale z toho, že svůj mozek prostě prolejváte každý večer abnormální množství nějakého toxinu. A já jsem přestal pít, no a mně se udělalo líp. Jo. A tam mi došlo a potom jsem si to i nastudoval, řekněme, z hlediska toho, co ten alkohol dělá právě na úrovni mozku a těla. A pak mi postupem času došlo, že to je prostě strašný toxin. Jo. To je snad po heroinu druhá nejnebezpečnější látka. Jo, to je v podstatě, jako kdybychom pili benzín nebo kerosin a říkali jsme si, že to je OK. No, není to OK, je to vysoký toxin. Jako je spousta látek, který mají daleko nižší škodlivost a daleko horší pověst.
2: A ukončil jsi to s alkoholem úplně, nebo jako jsi občasný konzument?
0: Občasný konzument, mám to v takových fázích. Mám to v takových fázích, že třeba to léto a určitý skupiny kamarádů mám spojený s tím, že si dáme pivko nebo tak. Tam je těžký ten faktor, že když jdeš s lidma někam na pivo a oni všichni pijou, tak po tom druhém, třetím pivu se začne trochu ztrácet. Asi jsi odpojený. Tak máš ten možnost buď jako odejít včas, nebo pít s nima, nebo tam vůbec nechodit. Co se týče dlouhodobého trendu mojí konzumace alkoholu, tak rozhodně klesá. Jo? Byť jsou jako nárazový období. A výhledově bych se toho chtěl zbavit jako úplně nebo si maximálně dávat na chuť. S tím, že já jsem potom začal jezdit na psychedelické ceremonie, když mi bylo asi 32. A musím říct, že můj vztah i prožívání opilosti se strašně proměnil a moc mi to pomohlo v tom jako tolik nepít. A zároveň se strašně zhoršily ty kocoviny, což je obrovská výhoda, což mimochodem přichází s věkem.
2: Ano, můžu potvrdit. Každopádně si vlastně taky nakousnu takový téma, který se tady už taky mnohokrát objevilo a to je to chlapácký přátelství postavený na tom, že jdou chlapi spolu na pivko. Spousta chlapů si myslí a já si to taky trošku myslím, že vlastně takhle to jako je, to přece je normální, my jsme tady v Česku, chlapi chodí spolu na pivo, pak jdem koukat u toho na hokej, na fotbal, dáme si 6 piv, pak jdeme domů a pak se zasekneš a uvědomíš si, ty brďo, kdy já vlastně naposledy viděl svoje kamarády jako a byl jsem u toho střízlivej, jako kdy jdu s kámošem na oběd, nebo kdy jdu s kámošem na kafe. Nedávno to tady říkal Zdeněk Piškula, vidíš, ten s náma vlastně seděl i na letní podcastové scéně a říká, no a nechci tady furt říkat, že chodíme na pivka, takže my se teďka třeba s klukama snažíme chodit na obědy, no snažíme se, moc nám to nejde, ale snažíme se a taky k tomu nějakým způsobem jako později dojdeš, že vlastně jako jak poznat rozdíl mezi kamarádem a jenom jako alkohol parťákem, se kterým večer strávím 3 hodiny, protože bych měl příliš velký výčitky pít sám, tak si domluvím s kámošem, který třeba bydlí ještě v rámci tady jedné ulice, nebo je vyloženě tady jako přespolní a řeknu mu, hele, nechceš Frantu dneska večer jít a vlastně máš hroznou radost, že on půjde. Ta diskuze může být často velmi plochá a jenom se u toho pije to pivo. Tak jak tohle vnímáš ty? Jako, musel jsi vyfiltrovat potom nějaký lidi, že třeba si i kvůli tomu přestal někoho vídat, protože jak říkáš, když ten člověk vedle tebe potom jako pije, tak ty už si s ním pak moc nerozumíš, že jo?
0: Spíš jsem začal filtrovat témata a ty situace, že já mám to štěstí, že i díky tomu podcastu mám kolem sebe čím dál tím víc lidí, takže vím, že s některými, že jak se vrátím se na začátek.

0: věcech a pak mám to štěstí, že mám několik mužských přátel, se kterými se můžu bavit téměř úplně o všem. Intimně, jo. A myslím si, že ještě to vrátím na chvíli to tématu alkoholu, že tam je strašný problém, že zase v tom stereotypním rozdělení ty kluky nikdo neučí pracovat právě s tou zranitelností, intimitou a s tou blízkostí. Takže já jsem opakovaně byl svědkem toho, že nějaký důležitý věci, důležitý životní rozhodnutí, strachy, obavy, prožitky, náročné situace, které se jim dějou, tak jsou schopný ventilovat a vést o nich rozhovor právě jenom pod vlivem toho alkoholu. A přijde mi to strašně smutný. Ono to dává smysl, protože ten alkohol jako uvolňuje, snižuje zábrany, trošičku otupuje i to naše myšlení, takže se dostáváme víc k tomu jako emočnímu, jednoduššímu obsahu. Ale když si říkám tím, jak jsem jako natočil spousta dílů toho podcastu, teď pracuji s těma lidma, prostě je to moje téma, že když se to naučíš, tak je to vlastně strašně jednoduchý. Je to jako třeba jízda na kole. Jo, to nejde, padáš, pak ti to jednou zaklapne a najednou víš, že se můžeš bavit úplně střízlivej, úplně o čemkoliv, pokud máš jako toho dobrýho parťáka nebo parťáky, parťašky samozřejmě. Jo. A tohle mi přijde strašně smutný, jak ten alkohol je hluboce provázaný. Ale nejsem si jistý, jestli jsi chtěl dnešní podcast vést o alkoholu, ale nějak se nám to sem prostě vlilo jako silná taková linka téma.
1: Ne, tak já si myslím, že je to docela důležitý zmínit. Evidentně s tím nějakou zkušenost máme oba dva a vnímáme to kolem sebe. Já se přiznám, že taky, a možná, že ty vlastně říkáš, že jsi nějaké věci ohledně alkoholu uvědomil tak nějak před těmi 10 lety. Já jsem teda neudělal si tu podrobnou rešerši v rámci toho, jaké tam jsou všechny toxíny a tak dále, což možná teďka jenom trošku odlehčím, ale jak se teda toho dokážeš potom aspoň i občas napít, když víš, jaký všechny transmitery a co vše to vlastně dělá. Já jsem tohleto naštěstí nikdy nezjistil. Já samozřejmě si nemyslím, že alkohol je zdravý, absolutně ne, naopak, ale možná, že kdybych se tohleto dočetl, tak jako velký hypochondr bych mu řekl, tak a už nikdy ani lok.
0: Tak samozřejmě nejsem dokonalá bytost, a i když mám tu znalost a jsem dlouho v terapii, tak samozřejmě není to tak, že se umím ovládat na 100%, že mě nepřekvapí nějaká emoce nebo naopak radost, jo. Že se někde potkáme s kámošem a je dobrá atmosféra tohle, oni pijou a já si říkám, tyjo, tak si taky jedno dvě dám, budu v tom s nima, nebo naopak jsem třeba jako náročný den a říkám si, já vím, že bych si mohl udělat nějakou relaxaci, jít se projít, ale už jsem fakt unavený tohle, tak si třeba jako jedno dvě dám. Teď to samozřejmě není nic z toho moje doporučení, jo, ale tak samozřejmě, já nechci říct, že jako selhávám nebo nezvládám, to je prostě běžný. Jde o tu míru, problém je, když se z toho stane ten dominantní způsob, jakým se člověk třeba jako uvolňuje, vypořádává s emocema nebo socializuje, tak pak bych jako s tím něco dělal. No.
1: Pojďme k té terapii, protože ji tady hodněkrát zmiňuješ a mě by zajímalo, protože jsi naznačil, že vlastně si s terapií začal už poměrně brzo, nebo byl jsi nějakým dospívajícím možná věku?
0: 25 mi bylo.
1: 25 let, tak to není zas tak brzo, ale vlastně je to věk, kdy si spousta lidí chce užívat a žít nějaký třeba ještě volnomyšlenkářský život a nechávají se tak jako unášet tam, kam mě to jako vezme. A ty jsi začal řešit duševní pohodu a vlastně nějakou cestu k tomu, aby si byl tam třeba, kde seš dneska, nebo si prostě na té správné cestě. Jaký to bylo si to v těch 25 přiznat, nebo prostě říct si, OK, takhle to dál nejde, já prostě potřebuju opravdu odbornou pomoc. A podotázka, jak moc zásadní potom je třeba ten úplně prvotní výběr, jestli muži mají větší tendenci hledat terapeuta muže a je přirozenější se ti třeba svěřit, jestli i tohle si řešil.
0: Já jsem nebyl nějak osvícený nebo progresivní, že jsem si řekl, že půjdu do terapie. Mě bylo prostě tak strašně zle, byl jsem depresivní a úzkostný a ono to vůbec nedávalo smysl racionálně, no, protože můj život byl dobrý. Byl jsem na škole, měl jsem kde bydlet, měl jsem dost peněz, spousta nových lidí, ta škola mě zajímala, bavila a bylo mi strašně zle. Tak jsem se jednoho dne odhodlal a prostě jsem si vybral první psycholožku, psychoterapeutku, která na mě vyskočila ve vyhledávači. A ty jsi zmínil ta volba toho terapeuta, jo, tak ono najít muže vlastně těžký, že to je pořád tak jako female dominated field, ale je zajímavé, že třeba v médiích i v Balancu na to téma vystupovalo víc mužů, jo, to je zpětně nějaká jako výtka, kterou já si dávám sám sobě, že jsem to neudržel třeba alespoň 50-50, ale to je jedno. Takže to nebylo z nějakého progresivního nebo jako velmi racionálního řešení. To bylo, jak jsem mluvil, taky už v tomto rozhovoru byla to prostě krize, kterou jsem měl tu kliku, že jsem se rozhodl ji řešit takhle. Já vím, že ten věk 25 zní jako pozdě, ale v té době v mém sociálním poli to nebylo úplně běžný. Takže já v rámci své generace nebo sociální bubliny

0: Já jsem byl spíš jeden z prvních a moc mě těší, že dneska chodí i mladší lidi, jako raná dospělost nebo i třeba v pubertálním věku.
1: To období i třeba před tou třicítkou, taky to tady často padá, je nějakým způsobem zásadní, protože i dneska si tam vlastně, nebo dneska si tam muži nějakým způsobem uvědomují, že vlastně život není jenom jeden velký večírek nebo zábava, ale přichází tam ty velké rozhodnutí, nějaký první myšlenky na hypotéku nebo rodinu nebo svatbu a tak dále. Ty si tou dobou procházel tou terapií, tak když jsi třeba začal pociťovat na sobě nějaký první ovoce, že už ti to otvírá ty dveře k tomu, aby se nad tím životem mohl zase zpátky uvažovat přesně tak, jako třeba skoro 30letý člověk, když si teda už za sebou měl nějaký první roky terapie?
0: Ono to fungovalo v podstatě od začátku, teda ta první terapie ne, pak jsem se dostal na dobrou skupinovku a tam už to, že jsem zažíval nějaký typ podpory zpětné vazby, že si třeba slyšel příběhy lidí, kteří ti přišli jako daleko, daleko těžší a zároveň tě tam nikdo neodsoudil, tak se mi začalo udělat v nějakých dílčích oblastech líp, ale co je náročný v psychoterapii a spousta lidí to třeba jako odradí nebo mate, tak ten proces není lineární. No, že tím, že otevřeš nějaký témata, tak si ti třeba může udělat hůř, což se mi udělalo jako fakt hůř místama, že zase spadáš do starších způsobů přemýšlení, chování a prožívání. Tohle bylo náročné, ale v tom bylo dobrý, že ta skupina tam byla, že jsem si taková jako vždycky záchytný bod, jo, jako kdybys prostě šel někam s kámošema, takže ty efekty nějaký byly i hned. Jenomže jak jsem do toho šel hloubš a hloubš, tak jsem jako čím hloubš jsem šel, tím jako temnější démony jsem nacházel a já jsem si myslel, že půjdu do terapie jako na pár sezení, prostě tam mě navěky opraví a už mi na furt bude dobře. Teď už jsem v terapii vlastně 16. rokem, ale už si nemyslím, že to je nějaký zásadní léčení. Ono je to proces, který nemusí nikdy skončit. No, to je, já mám rád příměr, že kdyby člověk se začal hejbat, aby byl fit, tak jestli v momentě, kdy bude fit tak, jak chce, jestli s tím přestane, s tím pohybem, tak ne, tak pro mě už je to, nebo místo má, nikdy je to terapie, nikdy je to seberozvoj, nikdy je tam takové jako příjemné setkání. Vlastně jsem si na to zvyk a neplánuju nějak brzo končit, prostě je to součást mého života, která si myslím, že je zdravá a dobrá a ta frekvence se hodně snížila. Byly doby, kdy jsem třeba chodil každý týden a vypadla mi tvoje otázka, promiň.
1: To se mě nemůžeš ptát po tom, co 3 minuty mluvíš.
0: Je pravda,
1: na moji otázku, ne? Říkám, tady často řešíme takový ty jako zásadní, ne že konkrétní roky, protože každý to má jinak, ale třeba já tady poslední epizody opravdu hodně naznačuju svoji depresi z blížící se třicítky, tak by mě zajímalo právě, jak jsi třeba tohle období prožíval ty, protože jsi říkal, třicítka byla pro tebe zlomová už i kvůli teda bolavému rozchodu, který potom otevřel nějaký jako nepříjemný situace, tak jak tě to prostě potom nakonec posílilo, protože je to klišé, je to trapný říct, ale jako s každým takovýmhle průšvihem přichází jako doba, kdy ve chvíli, kdy si to zpracuješ, tak tě to jako zákonitě musí prostě posílit, byť tě to poznamená na celý život a zaplatíš za to velkou daň toho, že prostě rok, dva, tři, někdy pět si prostě, jak se říká, píp.
0: A zároveň se to zrychluje, nemusí každá další krize, může být v něčem snažší a je to pravda, ta krize. Když to tak vemeš, tak si můžeš představit tu strukturu svojí osobnosti jako nějaký software, algoritmus nebo stroj, který se v nějakých oblastech ukáže jako nefunkční nebo suboptimální. A ta krize udělá to, že to prostě rozbije. A ty to můžeš vzít a přestavit znova, protože stroj, který je v běhu, nebo algoritmus, který znova běží, tak nepřestavíš. Jo? Zároveň, ale abys tohle mohl udělat, tak musíš mít ty zdroje a nějaký jako privilegium. To znamená, že musíš vidět, že existuje něco jako psychoterapie, musí být dostupná, musíš na to nějak kognitivně, intelektuálně mít, čím se proti nikomu nevymezu. Jo? Ale jde o to, že si myslím, že jsem měl a mnoho lidí taky dneska má jako obrovskou kliku, že vůbec něco takového existuje a že oni si to můžou dovolit finančně, časově, že to na ně funguje, tak je super. Takže jako krize dobře uchopená je něco, z čeho se může vyrůst a taky tě to může zničit. Jo? Tam taky vzniká to, že to v sobě člověk utemuje prostě a nějakým způsobem třeba jako přepije nebo já nevím, nebo udělá prostě x různých věcí, které můžou být více či méně škodlivý a někde to v něm zůstane a tohle se stane jeho strategie řešení problémů A v lepším případě si tím jenom sníží nějakou kvalitu a bohatost života a v horším případě se to nakumuluje a jednoho dne to bouchne. A co se týče té 30, tak to je zajímavé, protože mě teď nedávno bylo 40. Jo. A jako krizi to taky vyvolalo, ale už to bylo takový...
1: Už jsi skoupil kabriolet?
0: Nekoupil, to rozhodně nemám peníze ani motorku a ani zatím mladé ženy, ale že tím, jak se tím tématem zabývám a vím, že existuje něco jako krize středního věku a jsem dlouho v tom procesu sebepoznání a to, tak mě to vlastně tak jako potěšilo. Jo, tak tady mám konečně tu krizi toho středního věku a teď jsem to měl jako najetý, co se tam vlastně jako bude dít a že když se to dobře udělá, tak z toho vlastně jako člověk vyjde spokojenější a myslím, že se mi to daří a myslím si, že strašně osvobozující pro mě bylo něco, co se mi stalo, že přestaneš řešit v životě to, jaký bys měl být, co bys měl mít, co bys měl dělat a začneš se zabývat tím, kdo seš opravdu ty, co chceš, co potřebuješ a to je strašně osvobozující, protože pak je jedno, jestli tě je 30, 27 nebo 66, prostě pokud seš to ty, tak je to jenom jako nějaký číslo, no, tak všichni každý den zestárneme o den, s tím nic neuděláš.
1: No mluvíš o tom tak hezky, že by ses měl stát ambasadorem čtyřicátníků teda.
0: To je krásný, to je krásný.
1: Zeptám se tě ještě na jednu věc, která se týká balancu a nabídnu ti svůj pohled v rámci tohohle pořadu. Nedlouho potom, co jsem to začal dělat, jsem vlastně zjistil, že když naproti mě sedí host a mluví o jakémkoliv svém životním příběhu nebo o tom, co se mu podařilo překonat, kde zažil nějakou jako těžší chvíli, kdy byl třeba na dně a musel se zvednout, tak já mám pocit, že v ten moment já tady sice sedím jako člověk, který se ptá, ale já vůbec nemyslím na to, že to potom budou poslouchat jiní, ale beru to jako, že to říká mně a spousta těch témat vyloženě mám pocit, jako kdyby mi to jako ze zhora řídili, protože to opravdu oslovuje mě v rámci třeba konkrétních životních situací, který prožívám, nebo jsem v ten daný moment prožíval, když tady ten host seděl. Zajímá mě, jestli tvoje několikaletá zkušenost s balancem je taky taková, že to byl pořad, který poslouchali spousty lidí, ale zároveň to bylo strašně důležitý pro tebe, nejen profesně, ale jako osobně.
0: Já jsem o tom mluvil už několikrát otevřeně, zopakuju to, ten pořad byl pro mě, jo, a nemyslím to nějak blbě, protože já jsem se chtěl věnovat těm tématům, chtěl jsem si zvát ty lidi, chtěl jsem se dozvídat, chtěl jsem se s nimi o tom bavit a zároveň je mi nějak bytostně vložený a mám rád sdílet s lidma věci, sdílet s lidma dobrý věci. Já myslím si, že to má hodně lidí, kteří se dostanou do médií. A zároveň se ukázalo, že když se tě to téma osobně týká, tak ten tvůj pohled je v tu chvíli autentický, hluboký, že tě to zajímá, že ty víš, na co se ptáš přesně. A to si myslím, že tady ta autenticita a zájem se potom do toho propsala a že to ve finále bylo dobře. A v momentě, kdy jsem začal dělat některé témata, si říkám, jo, to by se do balancu hodilo, nebo to by tam mělo být, tak ne vždy to fungovalo. Někdy jo, někdy to sedlo, že to tak jako doplnilo okrajově a jindy, jak v tom nebyl ten zájem, tak v tu chvíli tam můžeš posadit kohokoliv, aby přečet nějaké otázky z papíru.
1: Bylo někdy téma, který tě strašně překvapilo, zároveň tě třeba nějakým způsobem poznamenalo, rozsekalo, kde jsi třeba i šprajcnul v rámci toho, že teď na tebe někdo mluvil, a ty jsi úplně ztratil niť a jenom si byl v hlavě a poslouchal si a byl si z toho vykolejený.
0: Mnohokrát. Já asi si nespomínám konkrétně, ale myslím si, že ty porozchodový díly byly hodně znát, tam jsem hodně střihal. Jsem se na něco zeptal, teď zazněl odpověď, která byla buď jako zraňující nebo důležitá a jsem musel zpracovávat nějakou emoci. S tím se tak nějak počítá, proto jsem taky nevysílal živě, ale spíš člověka zaskočí nějaký věci, kde to nečekáš, že se tě to nějak dotkne. Jo, a prostě čistá jasná najednou blesk a ten člověk ti najednou vytvoří takový nepříjemný zrcadlo sebe sama a říkáš si, tak jo, tak tohle možná jako nemám vyřešený a teď jsem makovej, takovej a hroznej a musím si to vzít do terapie a blablabla. Ale postupem času jsem se to naučil s tím pracovat a nějak odfiltrovat. Ale tak rozhodně je to podcast v velmi intimních osobních tématech a podle mě to nelze dělat nějak nezúčastněně, nebo je to lepší.
1: Je to zároveň podcast, který můžete poslouchat jak tedy skrze všechny možné podcastové platformy, tak samozřejmě web wave.cz, kde stále existuje tvůj medailonek Petr Bouška, moderátor magazínu Balance o seberozvoji, životním stylu a mezilidských vztazích. Přátelé, tahle ta stránka, tu tady máme na Radio Wave úplně každý, co tady něco děláme, a pokud ses tam dlouho nekoukal, tak tě možná překvapí, co tam ty máš, tak jsem si tě chtěl jenom jako lehce vyzkoušet, jestli si pamatuješ, když si tady začal vyplňovat dotazník, vždycky je to nějakým způsobem myšlené, takže to má být prezentace člověka, aby posluchač, posluchačka, co vyrazí na náš web, si zjistili o moderátorovi, v tomhle případě o tobě, co vlastně ty na sebe dokážeš nějakým způsobem prozradit. Takže třeba například, tady je otázka na tebe, nejraději poslouchám, a tvoje odpověď, tak pojď.
0: Podle mě jsem tam napsal něco jako ticho, zajímavý lidi a ambient.
1: Tak strefil si ambient, napsal jsi tam přírodu a ambient a chválu a komplimenty.
0: OK, tak tam je posun nějaký.
1: Tak to je krásný. Hele, když mám volný čas, tak ho trávím.
0: Tak to už vůbec, jezdil jsem na kole v té době třeba?
1: Ano, jezdil jsi na kole a sledoval si Better Call Saul a Bojacka Horsemana. Co bys chtěl sdělit světu?
0: Mějte si duši a buďte na sebe hodní.
1: Já jsem věděl, že tuhletu věc nezapomeneš. Balanc samozřejmě zůstává k poslechu, byť tedy už další epizoda na Radio Wave nepřibyde. Když si to točil, a teď ještě taky zmiňme další důležitou osobu, byl to samozřejmě Balanc, pořad Petra Boušky, ale zároveň vznikla v poslední době taky série Moderní láska, kde jsi byl společně s Markétou Šetinovou, a opravdu velký potlesk, protože jste spolu udělali skvělou práci, kterou si teda udělal i ty sám, ale teď jsem to chtěl vztáhnout na vás oba. Nicméně, když tedy přišel ten moment, kdy už si věděl, že se blíží ten konec, kdy jste potom i tedy měli vlastně poslední vysílání Balancu tady v budově Českého rozhlasu ve studiu S1 dole před publikem, tak jaký byl ten pocit ve chvíli, kdy fakt končí pořad, který, jak se tady teďka znovu připomněl, byl strašně důležitý pro tebe, strašně důležitý jako i pro tvoje duševní zdraví, a třeba kam jsi posunul za těch 8 let, co Balanc fungoval?
0: Bylo to pro mě důležitý, bylo to náročný, ale byl náročný ten proces udělat to rozhodnutí skončit a nějak se s tím vyrovnat. Ten podcast prorost nějak do mojí osobnosti a začal něčem žít vlastním životem, tak v momentě, kdy jsem se rozhodl, co budu dělat dál, s tím, že teda chci pokračovat jako v mediální formě nějaký jako rozšířenější, tak to bylo nějak jako osvobozující. Zároveň si myslím, že na Radio Wave, která je stanice pro mladý, by asi neměli moc zas tak dělat lidi, kteří jsou ve věku 40 a vejš, tím nejsem nějaký ageista. Jo,
1: ale už jsem tě právě chtěl trošku pokárat, co si to dovoluješ.
0: Ne, jako si myslím, že z Rádia pro mladý je strašně těžký odejít, že? Protože v určitou chvíli už nejsem
1: mladý. Si přiznáš, že jsi starý, jo?
0: No a říkám, jako, a to bych tady měl dělat podcast, kdyby mi bylo 60, to je absurdní. Jo? Zároveň tím pádem držíš tady židli někomu, kdo je jako mladší, a kdo by tu příležitost měl dostat, tu, kterou já jsem dostal před lety. Tak to byl další důvod. Markéta byla skvělá v tom, že my jsme původně dělali Moderní lásku jako série, a protože to fungovalo, tak jsme s tou udělali takový taky podcast, že se to s Balancem střídalo, a to bylo obrovský obohacení a pro mě taky impuls v tom, že jsem si říkal, hele, já už to nechci dělat sám. Je to prostě náročný. Když se vezmeš, tak to je asi víc než 300 epizod. Vynechával jsem samozřejmě, ale skoro každý týden musíš jako najít téma, hosta, zeptat se, sestříhat to a jedeš. A začátku to bylo super, že jsem to dělal pro sebe, a pak jsem najednou zjistil, tyjo, mě to nevyhuje, že jsem v tom sám. A začal jsem o tom přemýšlet jinak. A to samotné rozloučení si myslím, že bylo hezký, bylo milý, že tam přišlo mnoho lidí, kteří jsou mi blízcí, který jsem potkal právě díky tomu podcastu. Bylo super, že tam přišla i moje sestra, moje velmi blízké kamarádky, některé moje bývalé přítelkyně, a spousta posluchaček a posluchačů, kterým to evidentně pozitivně zasáhlo do života. A já jsem neměl tolik příležitostí, kde jsem se s nima potkal naživo, a tady to byla taková jako intimní, vřelá atmosféra. A v tom poli bylo něco jako, že se vlastně známe, i když jsem mnoho těch lidí asi viděl nebo registroval poprvé, a bylo to moc hezký, důstojný, dlouhý. Nikdo nás nevyhodil, když jsme přetahovali, a já za to Radio Wave šéfredaktorce Báře Šichanové i Českým rozhlasu děkuju.
1: To je krásný. No byl to nádherný příběh, ale nekončeme smutkem, že je za námi balanc, ale pojďme se ještě podívat na tebe, co vlastně tebe třeba teďka čeká. Dovedu si představit, že součástí tohohle rozhodnutí potom taky může být nějaká jako úleva, kdy si řekneš dobrý, tak teď tak zase otevírám něco nového. Nemusíš asi být jako super konkrétní ve všech jako detailech tohohle, ale vlastně člověk tvého jako typu střihu, kdy ty jsi velmi sdílný, konec konců teď se tady dneska prozradil, naznačil si, že některé věci samozřejmě ještě si potřebuješ dospracovat a věřím, že třeba se tady potkáme za pár let, přijdeš a já budu hrozně rád, že se ti podařilo i tyhle ty věci jako posunout, ale jsi člověk, který podle mě jako nevydrží nemluvit před lidma, ano, na lidi. To není, to si neumím opravdu představit třeba teď, že ty by si se měl jako přestěhovat někam na samotu a tam by si byl, ne že by si třeba nechtěl být v přírodě, to by, kdo by to nechtěl, ale víš, já si to neumím představit, že by si ty prostě neměl jít se svojí kůží a se svojí vědomostí a vůbec se všemi těmi poznatky jako na trh.
0: Já se směju, protože to mi nedávno velmi silně přišlo na jednom takovém večírku bez alkoholu, ale jako s něčím jiným, tak jako do života, že já strašně moc mluvím, jde to samo a furt mě to na jednu stranu baví, ale mě je někdy těžký to zastavit a už to začalo otravovat i mě. Já si myslím, že otravuju mnoho lidí ve svém okolí, mnoho svých jako přátel, možná i cizích lidí. Takže chtěl bych do budoucna víc poslouchat, ale nechci se té možnosti mluvit úplně vzdát. Rozhodně se nechci vzdát tématu duševního zdraví a chtěl bych to rozšířit, prohloubit, chtěl bych dělat delší formát, chtěl bych ho dělat s videem, chtěl bych ho dělat s více lidmi, chtěl bych ho dělat praktičtější. A to, co bylo skvělé na tom závěrečném večírku, že tam ty lidi fakt přišli a bavili jsme se s nima, tak to je další pro mě důležitý rozměr, že bych chtěl, a nebo chceme v našem týmu, který se představíme v nejbližší době, že bychom chtěli lidi propojovat. Aby to nebylo tak, že sedíme v obývácích, v autech nebo ve vlacích kdekoliv a posloucháme si o duševním zdraví, ale aby jsme začali to duševní zdraví a zdraví vztahy žít.
1: Nádherná tečka. Petr Bouška je samozřejmě taky aktivní na sociálních sítích, tak určitě sledujte veškeré věci, které dělá, že jich určitě ještě bude a že jich teda samozřejmě taky bylo. Veliká jako úcta k tvojí práci, kterou jsi tady udělal, protože balanc skutečně, a to vůbec si myslím nepřeháním absolutně ničím, byl jednou z těch vlajkových lodí Rádia Wave dlouhé roky. Konec konců my to tady samozřejmě taky interně víme v rámci toho, jak moc lidi poslouchají tvůj pořad, takže za to ti patří určitě veliké díky, protože otevřít tuhle tu diskuzi si myslím, že bylo strašně důležité vlastně i pro mě, protože pořad jako Boys, předtím tedy Pochlap se, by podle mě taky nevznikl, kdyby nevznikl ten úplně hlavní první, který to prostě otevírá na všechny strany. Takže jestli vás zaujala spousta epizod, třeba právě pořadu Boys, kdy jsme se dotkli se spoustou hostů různých jako duševních záležitostí a nějakých strastí, tak téměř 100% k tomu existuje hned několik epizod v rámci balancu, které si můžete i zpětně připomenout, protože ty doufám nikam nemizí a ty budou stále k poslechu třeba právě na stránkách Rádia Wave. No a my jsme tak nějak trošku vzpomínali, ale myslím, že jsme i hezky jako koukali do budoucnosti s Petrem Bouškou, s člověkem, který dal tomu balancu ten úplně první impuls a přišel s tím před lety na Rádio Wave. Díky ti za to, díky za to, že jsi dneska přišel do Boys a ať se ti ve všech budoucích projektech jen a jen daří. Díky.
0: Díky vám, Krištofe. Já děkuju za tvoje super otázky. Teď jsem takovej dojatej a nevím, jestli to je o tom, že neumím přijmout kompliment, ale já se tady koukám z okna na to moc krásný nebe a říkám si, že všechno je dobrý. Ať se vám daří. A naslyšenou, naviněnou zase někdy jindy a nikdy jindy.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na Rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák. Playák. Playák Rádia Wave.
2: Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

taky zapomenu. To pak padají vločky směrem nahoru a slunce vstává zase dolů. To se občas modlím Bohu, občas taky zapomenu. To pak padají vločky směrem.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Freddy Savages roaming the street.
1: I'm a CEO.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Děláme vlny.

Quem nós? I finna be a star. The lights don't dim. Can't violate.

0: Hey.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.